Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Instagramujete?
1: Instagramujete?
0: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
1: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
0: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
2: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
1: Snídani?
0: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
1: Oběd?
0: Divadlo Hibernia uvádí
2: romantický muzikál
0: Saturnin.
2: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
0: Od září 2026
2: v divadle Hibernia.
0: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: To byl Ray Dalton na jeho Golden High. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Vítám tě, hezké ráno.
1: Děkuju.

0: představenstvo pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit dlouhé fronty turistů ze třetích zemí. Odvoláním v kauze psychiatra Jana Cimického se bude dnes zabývat Městský soud v Praze. Český rozhlas zveřejní ztracený záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Na mimořádném jednání to dnes bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
2: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
0: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, například ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu. Městský soud v Praze projedná dnes odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický po dobu asi 40 let v psychiatrické nemocnici Bohnice a pak v Centru duševního zdraví Modrá Laguna sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti 5letému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
3: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
0: Pražský městský soud se bude kauzou zabývat už podruhé. Před necelými 2 lety ji už jednou obvodním soudu pro Prahu 8 vracel kvůli nepřehlednosti, zmatečnosti a dalším nedostatkům v rozsudku. Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech amerických.
4: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
5: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
6: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
5: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Hokejisté Kladna vyzvou dnes večer ve druhém kole extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezony na kluzištích soupeřů zvítězili. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově a nebo také brněnská Kometa v Třinci. V dalších zápasech vyzve Mladá Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo, večer pak bude oblačnost ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách dopravní informace a v dopravním centru je připravený kolega Jarda Koller, já ti zdravím.
8: Hezké ráno. V Praze u Hříněvsi v ulici Přátelství se u školy srazila 2 auta, je tam zatím slabý provoz, kolona se netvoří. V Husické se na křižovatce s Trocnovskou také stala nehoda, jsou tam 2 auta, průjezd křižovatkou je omezený. A v Egbelské směrem do Hloubětína se začíná tvořit kolona před Poděbradskou.
7: Díky moc, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Za 3/4 minuty po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 18. září. Krištof a Ariana mají dneska svátek, tak všechno nejlepší. Kluci a holky, co nás čeká? Holly Humberston, To Love Somebody. A taky třeba Mark Humber a jeho Belong Together.

Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš

0: oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Jarda Kolar.
1: Hezké ráno, na Pražském okruhu se mezi Jesenicí a dálnicí D1 jede pomalej kvůli opravě vozovky. Je to mezi 78. a 82. kilometrem. Výrazněji se zatím nezdržíte. V ulici Přátelství v Úřině vsi u školy řeší srážku dvou aut, kolony se netvoří. A v Husické na křižovatce s Trocnovskou se také stala nehoda, jsou tam dvě auta, průjezd křižovatkou je omezený, zdržíte se jen krátce.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Sigma, Nobody to Love, 6:30 na Radiu Praha. Před námi zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Neobsazená místa museli doplnit starostové, mimo jiné z řad dobrovolníků. Komisí je podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce víc než 14 500. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš z ANO. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. V Praze dnes začíná 33. ročník festivalu Příští vlna Next Wave. Letošní setkání divadelní, taneční, literární, hudební, výtvarné a jiné alternativy má motto Experiment žije. Uskuteční se do 24. září v divadlech, synagoze, v kavárnách i na ulicích. Významnou dramaturgickou linkou letošního ročníku je Slovenská vlna, která představí 3 projekty vztahující se ke stavu tamní kultury. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Počasí by dnes mělo být oblačné až polojasné, odpoledne se zatáhne a teploty dnes 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnici, jak to na nich vypadá, sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ráno, v Liberecké do centra se jde pomalu od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz kolem sjezdu na Průmyslovou. Ve spojovací směrem na Balabenku se začíná tvořit kolona před dopravním omezením, tam se zdržíte zatím krátce. Na ulici Přátelství u školy řeší strážku 2 aut, provoz zesílil, začíná se tvořit kolona směrem do centra.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Praní Praze po 6:30, Ava Max a Soul. A taky Milky a Just the Way You Are.

0: Havana.
1: To byly Camila Cabello a Young Thug Havana ve 6:45 na Rádiu Praha. Až do konce září si každý den připomínáme jednu častou chybu v silničním provozu. Dnes se podíváme na to, co dělat, když se zranění po nehodě projeví až později. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, večer bude od západu ubývat oblačnosti. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 11, a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Jarda Koller má slovo.
4: Hezké ráno, na okruhu směrem na letiště zesílil provoz kolem Lochkova a Slivence. Pomalu pojedete mezi 15. a 17. kilometrem, zdržení do 10 minut. V Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi 10 minut, v Liberecké do centra se jede pomalu od sjezdu na prosek do Holešoviček. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz kolem sjezdu na Průmyslovou. Ve spojovací směrem na Balebenku se začíná tvořit kolona před omezením, zdržíte se zatím krátce, a v ulici Přátelství v Uhříněvsi u školy řeší srážku dvou aut. Směrem do centra je tam krátká kolona.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
4: Není za co, hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Scrollujete? Jen si

0: Nová online mapa v Praze 3 pomáhá mladým lidem najít místa na trávení volného času. Začínají reuse dny. Akce upozorňuje na plýtvání i nadbytečnou výrobu věcí. Začíná také pražská část festivalu alternativní kultury Příští vlna Next Wave. Dnes má být oblačno až polojasno, odpoledne zataženo a teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 spustila speciální mapu, která zobrazuje místa na trávení volného času. Má sloužit pro inspiraci dospělým a teenagerům. Radnice ji pojmenovala Trojka v kapse a lidé ji najdou na internetových stránkách městské části. V mapě jsou například hřiště, cyklostezky, ale i legální graffiti stěny, skateparky a další venkovní i vnitřní místa, říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
2: Na tvorbě mapy se podíleli zástupci školních parlamentů z místních škol a také členové parlamentu dětí a mládeže Prahy 3. Pomohli vytipovat místa, která na mapě nesmí chybět, a také pojmenovat názvy jednotlivých kategorií v mapě.
0: Na nadbytečnou výrobu věcí nebo plýtvání upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Letos je už třetí ročník. Po celém Česku se každoročně zapojuje stále víc měst i lidí. Pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
3: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
0: Informace o místech a akcích spojených s Reuse dny najdou zájemci na webu Reuse Federace. Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Začíná festival Příští vlna Next Wave. Přehlídka alternativního divadla, tance a hudby letos nabídne v Praze 15 představení, debat nebo koncertů. Jedním z nich bude také vystoupení malíře Petra Nykla. Letošní 33. ročník uvede v premiéře také inscenaci Round Table o byrokracii a umění, říká kurátorka akrobatka Eliška Brtnická.
4: Ta administrativa těch všech, ať už grantů nebo i celý té produkce, co se člověk musí jako zajistit, protože toho svého produkčního si nezaplatí, tak té administrativy je prostě tak strašně moc, že já vlastně víc sedím u stolu, než u vozovkách cvičím. Spousta lidí vůbec neví, co se v tom procesu tvorby děje, tak jsem se nějak rozhodla, že bych chtěla v rámci nějaký té performance jako nechat nahlédnout do toho, když se to umění tvoří.
0: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka v Mexiku prohrála se Španělkou Buchšovou za hodinu a 6 minut 0646. Dominika Šalková nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Američanku Stojanovou, které podlehla 6-7 a 1-6, a v Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s francouzskou Blinkovovou 3-6 0-6 i Vendula Waldmanová. V Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo, k večeru by měla oblačnost ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Jarda Koller.
6: Hezké ráno. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede tradičně pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, je to na 10 až 15 minut. A v Českobrodské do centra postojíte v koloně před Běchovicemi přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 se zaplnil Lanový most, v Liberecké do centra se jede pomalu za sjezdem na Prosek. Nesouvislá kolona pokračuje Holešovičkami k Blance a v Bělohorské z centra se stojí před Vypichem 10 minut.
5: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
6: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do pátku s datem 18. září. Teď máme 5 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Taylor Swift a Cruel Summer. A budou taky Kygo, Khaled a Griffin, Save My Love.

0: byli Kygo, Khalid a Griffin Save My Love ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Redakce Timesu za svoji existenci získala už 137 Pulitzerových cen. To z nich dělá absolutní rekordmany. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlík nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Je mimo jiné zakladatelkou a šéfkou Telecom Technologies a předsedkyní společnosti Prodia Systems. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 70 má bývalý československý hokejový reprezentant Petr Šťastný. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude oblačný až polojasný, během odpoledne přechodně až zatažený, večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Jardo, zdravím tě, povídej.
5: Hezké ráno na Pražském okruhu. Směrem z letiště na D1 se jede tradičně pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, je to na 10 až 15 minut. Začíná se také tvořit kolona na D5. Na příjezdu do Prahy brzdí se tam na 4. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede různě pomalu od sjezdu na Běchovice, k Průmyslové se zdržíte 10 až 15 minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 se zaplnil Lanový most a v Horoměřické postojíte v koloně před Evropskou, brzdí se u Generálky.
0: Díky moc, měj se.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každou neděli v 9 večer. Na Rádio Praha.

0: Linkin Park a Numb v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, které připravila Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro Ministerstvo kultury nezmění. Rezort počítá s částkou 18 miliard 590 milionů, proti letošnímu roku se jedná o 985 milionů korun víc, tedy růst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Po čtvrtečním jednání tripartity v kultuře to řekl ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu, městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Svaz v pondělí informoval, že do kampaně se zaregistrovalo víc než 12 000 dobrovolníků z celého Česka, kteří se přihlásili k přibližně 200 úklidovým akcím. Zapojí se také 108 škol. V Židovském muzeu v New Yorku dnes začíná výstava s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Expozice navazuje na předchozí výstavy Fragmenty paměti v Drážďanech a v Praze. Prostřednictvím ceremoniálních a náboženských předmětů ukáže soužití mezi křesťany a židy ve střední Evropě od středověku do 17. století. Výstava obsahuje na 160 exponátů, z nich 70 je zapůjčeno z Prahy. Čeští tenisté dnes zahájí cestu za postupem na finálový turnaj Davis Cupu. V Praze přivítají výběr Spojených států amerických. V 15 hodin se střetne Jakub Menšík s Tienem, následně Jiří Lehečka vyzve finalistu nedávného US Open Sheltona. Počasí dnes čekejte oblačné až polojasné, během odpoledne se přechodně zatáhne a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, tak to je samozřejmě otázka pro Jardu Kollera, který je v dopravním infocentru.
3: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru čekejte silný provoz na Pražský okruh, za Ořech pojedete 20 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice k Průmyslové, je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 se jede pomalu od Spořilova za Lanový most, v Horoměřické stojí kolona z Generálky k Evropské, zdržení 20 minut. V Povltavské směrem k Blance se stojí před odbočkou na Bulovku a v ulici Přátelství v Úříně vsi už školy stále řeší už dřívější srážku dvou aut. S obou stran jsou teď fronty na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
6: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň. V neděli

0: Je 7:45. Na staroměstské radnici převzali ocenění významné osobnosti Prahy. Novými čestnými občany jsou zpěvák Michal Prokop a politolog Žak Rupnik.
1: Udělují čestné občanství hlavního města Prahy panu Michalu Prokopovi.
2: Čestné občanství slavnostně udělil primátor Bohuslav Svoboda z ODS za zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény rockovému a bluesovému zpěvákovi Michalu Prokopovi. Slavnostním večerem provázel žákovský big band základní školy Biskupská, který zahrál i výběr skladeb od Michala Prokopa.
3: Pražská kultura je vlastně všechno, v čem jsem vyrost, protože já jsem pražský rodák a až do roku 2001 jsem v Praze bydlel a vlastně všechny ty věci, co jsem dělal v Praze.
2: Dalším novým čestným občanem Prahy je francouzský politolog a historik Žak Rupnik, který se v Praze narodil a do svých 15 let v ní žil.
4: Já jsem opustil Prahu, když mě bylo 15, takže už je to dávno, ale vše, co jsem dělal později, hlavně po roce 68 moje studio, všechno, co jsem psal a tak dále, nějak souviselo s tímto městem. Takže po roce 89 jsem se tady vracel a jsem tu vlastně, no, aspoň jednou za měsíc bych řekl.
2: Vedení Metropole ho ocenilo za celoživotní vědecké a publicistické činnosti a podporu demokratických hodnot a evropské integrace. Podle primátora Bohuslava Svobody z ODS je výběr oceněných vždy náročný.
5: To vybírá výběrová komise. Má jeden veliký problém, že těch lidí, kteří jsou na vybírání, je skutečně mnoho, takže to musí zúžit.
2: Kromě čestných občanství primátor Svoboda udělil taky medaile hlavního města. Dostali ji například pražská policistka Kateřina Brodňanová nebo divadlo Spejbla a Hurvínka. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo, večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 12, foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Jarda Koller.
6: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy, za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru čekejte silný provoz, na pražský okruh za ořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na D6 na 24. kilometru srazila dvě auta. V dopravním omezení blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Na okruhu a Štěrboholské spojice směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice k Průmyslové, je to na 15 minut. Na jižní spojice směrem na Prahu 9 se jede pomalu od Spořilova za Lanový most, v Horoměřické stojí kolona z Generálky k Evropské, zdržení 20 minut. V Dobříšské se stojí před Mrázovkou, od Zlíchovského tunelu je to kvůli regulaci provozu. Ve spojovací pokračuje omezení, směrem na Balabenku se zdržíte čtvrt hodiny, v Hartikově do centra se popojíždí nejprve před ohradou, následně od Rokycanovy. V ulici Přátelství v Uhřiněvsi u školy řeší srážku dvou aut z obou stran fronty na 10 minut a v Lipské na výjezdu po D7 výrazně zesílil provoz, krokem se jede od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště se zdržíte 15 minut.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha 107,1 FM. Rádio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM.

0: Leone a Kalem Scott, stay. Je 8 hodin, do studia přišla se zprávami v ruce Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno všem.

0: Historická tramvajová linka 23 pojede jinudy. Změna trasy potrvá do dokončení trati přes Václavské náměstí. Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Spor o americké Kennedyho centrum pokračuje. Fotograf zachytil Donalda Trumpa, jak si prohlíží plány na jeho zbourání. Předpokládáme oblačno až polojasno, odpoledne zataženo, teploty až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Historická tramvaj číslo 23 bude od zítřka jezdit z Národní třídy přes Vodičkovu ulici do zastávky Bílá Labuť. Změna trasy má zabránit souběžnému provozu s tramvají číslo 13, která nově končí na Vinohradech v obratišti Zvonařka. Vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
2: Úprava trasy retrolinky číslo 23 pravděpodobně vydrží minimálně do zprovoznění tramvajové tratě přes Václavské náměstí, neboť 13 ve většině její trasy nahradí znovu zavedená linka 14.
0: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
4: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
3: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
5: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
3: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
6: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho Kerry Kennedyová svolala na páteční večer k budově protest. Během něj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. V Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne by se mohlo i zatáhnout a teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Jarda Koller.
8: Hezké ráno, na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru čekejte silný provoz. Na Pražský okruh za Ořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na D6 na 24. kilometru srazila dvě auta, v dopravní omezení blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na 15 minut. V Lipské na výjezdu po D7 zesílil provoz, krokem se jede od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště zdrží 15 minut. V Horoměřické stojí kolona z Generálky k Evropské, zdržení 20 minut. Na jižní spojce zpomalíte před Barandovským mostem. Fronta se táhne k tunelu Mrázovka a ve spojovací je dopravní omezení směrem na Balabenku se zdržíte čtvrt hodiny.
7: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
8: Není za co, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: minut po 8. Posloucháte Rádio Praha v pátek 18. září. Hezké ráno, přeje Honza Klaň. Za chvilku Temper City a Self-Aware. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A taky Poetika a Blízko.
1: Rádio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM a DAB+.

0: to byla věčně mladá Cher a Believe ve 8:45 na Rádiu Praha. Mimochodem na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 21. září v 9 večer ve Vinilu. Bude to Gracie Abrams a její deska Daughter from Hell nebo Ellie Goulding s deskou I Know Too Much. Je to na vás. Hlasujte, rozhodněte, v pondělí si to zahrajeme. Dneska je ale pátek, 18. září a v Praze budeme mít oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně až zataženo, večer bude od západu oblačnosti ubývat, maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13 a foukat k tomu všemu bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Jardo, zdravím tě, máš slovo.
1: Hezké ráno, dlouhé kolony jsou teď kolem letiště. V Lipské se po pojíždí od nájezdu z Evropské zdržení 20 minut a v ulici ke Kopanině směrem na letiště stojí půlhodinová kolona. Jsou tam ucpané kruhové objezdy a moc se to nehýbe. Na D5 z Plzně do Prahy zasjezdeme na Rudnou ze 4. kilometru. Je silný provoz, na Pražský okruh za Ořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem z letiště na D1 se zasjezdem na D6 srazila dvě auta. V dopravním omezení blokují levý pruh, je tam kolona na necelých 10 minut. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice k Průmyslové, je to na 15:15. V Horoměřické se stojí z Generálky k Evropské 20 minut. Na jižní spojce zpomalíte před Barandovským mostem, fronta se táhne k tunelu Mrázovka a ve spojovací je dopravní omezení směrem na Balabenku, se zdržíte 15 minut.
0: Díky moc, zatím ahoj.
1: Není za co, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí.

0: Kveps a walk v 8:30 na Rádiu Praha. Před námi jsou zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Odvoláním v kauze psychiatra Jana Cimického se bude dnes zabývat Městský soud v Praze, Obvodní soud pro Prahu 8 Cimického za 4 znásilnění a 35 případů vydírání potrestal 5 lety vězení. Činů se měl dopustit v psychiatrické nemocnici Bohnice a později v centru duševního zdraví Modrá Laguna. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Ruské volby do státní dumy, které se konají ode dneška do neděle, představují podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky především legitimizaci režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Zároveň budou pomyslným referendem o popularitě Kremlu a režimu, sdělil Havlíček. Rusové žijící v Česku mohou hlasovat pouze v neděli. Čeští volejbalisté se v 8. finále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po překvapivé prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. V Praze dnes očekáváme oblačno až polojasno, během dne přechodně zataženo a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje Jarda Koller.
3: Hezké ráno. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na D6 na 24. kilometru řeší strážku dvou aut, blokují levý pruh v omezení zdržení 10 minut. Dál směrem na D1 se popojíždí v tradiční koloně mezi D5 a Ořechem. Tam čekejte dalších 20 minut navíc. Dlouhé kolony jsou teď kolem letiště. V Lipské se popojíždí od nájezdu z Evropské zdržení téměř 20 minut. V ulici ke Kopanině směrem na letiště stojí půlhodinová kolona. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na 15:15. V Horoměřické stojí kolona z Generálky k Evropské zdržení necelých 20 minut. Na jižní spojce zpomalíte před Barandovským mostem, fronta se táhne k tunelu Mrázovka, tam se situace teď zlepšuje a ve spojovací omezení směrem na Balabenku se zdržíte 15:15.
0: Já ti moc děkuju, Jardo, hezké ráno.
3: Není za co, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 8:45. A přichází Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. Náměstí Jiřího z Poděbrad se promění v Latinskou Ameriku. Trhy nabídnou tradiční pokrmy z Guatemaly, Mexika, Argentiny, Chile, Peru, Panamy, Brazílie a taky rukodělné výrobky jako ponča, hamaky a bižuterii. Na místě se vám představí i mexičtí hudebníci a zúčastnit se můžete i tanečních workshopů. Festival Mercado bude na Jiřáku v pátek a v sobotu. A v Grébovce bude tradiční vinobraní. Budou tam vybraná vína, lahodný burčák, delikatesy z celého světa a taky ukázky tradičních řemesel. S výhledem na Prahu můžete ochutnat nejen víno, ale taky si užít koncerty. Kromě cymbálovky tam taky zahraje skupina 100 zvířat a zaspívá i Adam Myšík. Na své si tam přijdou i děti, a to u pódia se speciálním programem. Vinobraní v Havlíčkových sadech si užijte v pátek a v sobotu. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Ve čtvrtek popoledni to na Praze bylo o vědě. Naším hostem totiž byla Dana Kardová z Noci vědy. Letošním tématem Noci vědy je komunikace. Co všechno se jim pod takto široké slovo vešlo?
4: My vlastně se snažíme, aby jsme se vždycky podívali na tu vědu nebo i na to svoje složité téma z trochu jiného úhlu, ať to nám vlastně trochu stěžuje a vlastně i doufám i trochu pomáhá tu aktivitu nějakým způsobem uchopit trošičku jinak a i nám to pomůže v tom, abychom tu komunikaci té vědy vlastně nabízeli jednodušší formou, jak my komunikujeme s okolím, jak komunikuje okolí s náma, co komunikuje v nás.
3: V pátek vám jako vždy nabídneme rekapitulaci toho nejlepšího z uplynulého týdne. Budeme rádi, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: No a ten pátek bude v Praze oblačný až polojasný, během odpoledne přechodně zatažený, večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 13 stupních a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Jarda Koller v dopravním infocentru.
5: Hezké ráno, na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 za sjezdem na D6 na 24. kilometru řeší srážku dvou aut, blokují levý pruh, zdržení 10 minut. Dál směrem na D1 se popojíždí v tradiční koloně od D5 za Ořech, tam čekejte dalších 20 minut navíc. Dlouhé kolony jsou na příjezdech k letišti, v Lipské se popojíždí od nájezdu z Evropské, zdržení 20 minut, v ulici ke Kopanině směrem na letiště stojí půlhodinová kolona. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to k Průmyslové na 15 až 20 minut, v Liberecké do centra se jede pomalu od nájezdu z do Holešoviček. Ve Strakonické a Dobříšské se popojíždí od Barandovského mostu k Mrázovce. Ve spojovací se stojí z Jarova 15 minut k Novovysočanské, tam je dopravní omezení a v Hartigově se jede krokem od Rokycanovy k divadlu Ponec.
0: Díky moc, Jardo, hezké ráno.
5: Není za co, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
6: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
8: Zóna 90.
6: Hodina hitů, která baví vás i nás.
8: To nejlepší.

0: To byla Loreen a Tatu, teď je 9 hodin, posloucháte Rádio Praha a dáme si další zprávy s Denisou Žižkovou. Současně přejeme hezké páteční ráno.
1: Hezké ráno.

0: Rozpočet projektu Korenci pro volný čas dětí a mládeže navýšila Praha 11 na 1 milion korun. Čestná občanství udělilo slavnostně vedení Prahy včera na Staroměstské radnici. Davis Cupový duel Česko-Spojené státy v Praze rozehrají Menšík a Tien. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 navýšila rozpočet projektu Korenci pro volný čas z původních 500 tisíc korun na 1 milion. Radnice tak reaguje na velký zájem rodičů, kteří původní částku vyčerpali během prvního dne registrací. Příspěvek ve výši 1500 korun na kroužky, tábory nebo sport tak nově získá víc než 600 dětí s trvalým pobytem v centru metropole. Rodiče musí alespoň část peněz vyčerpat do konce října. Vedení Prahy udělilo včera na Staroměstské radnici čestná občanství za celoživotní vědecké a publicistické činnosti a podporu demokratických hodnot ho získal francouzský politolog původem z Česka Jacques Rupnik. Za rozvoj pražské kulturní scény dostal ocenění rokový zpěvák a skladatel Michal Prokop. Řekl, že to vnímá jako ocenění celé jeho branže.
2: Pražská kultura je vlastně všechno, v čem jsem vyrost. Protože já jsem pražský rodák a až do roku 2001 jsem v Praze bydlel a vlastně všechny ty věci, co jsem dělal v Praze a vyrostl jsem tady prostě mezi těma úžasnýma barákama.
0: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
0: Dvouhru mezi Jakubem Menšíkem a Tienem začne úvodní dvouhra Davis Cupového souboje mezi Českem a Spojenými státy americkými. Duel začne v Libeňské hale v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Shelton. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou leváci. Menšík v tom ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů nevidí problém.
4: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě je to vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů tak jich bylo docela dost.
0: Bude oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo, k večeru pak bude oblačnost ubývat, teploty 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách samozřejmě ještě dopravní informace a s těmi je připravený Jarda Koller.
6: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se popojíždí v tradiční koloně od D5 za Ořech, zpoždění 15 až 20 minut. V Lipské se popojíždí od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště, je to na 15 minut. V Legerově za křižovatkou s Anglickou se srazila motorka a osobní auto blokují pravý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to k Průmyslové na 15 minut. V Liberecké do centra se jede pomalu k sjezdu na Prosek do Holešoviček. Ve spojovací se stojí z Jarova 15 minut k Novovysočanské. V Hartigově se jede krokem od Rokycanova k divadlu Ponec a Letenský tunel je plný směrem na Prahu 1.
5: Díky moc, zatím ahoj.
6: Není za co, ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Vstáváte do pátku z 18. září, jste ve společnosti Rádia Praha a Honzy Klaně. Hezké ráno přeju, máme 5 minut po 9. a za chvilku Lenny a Hold On To Me. A taky třeba Matt Simons a Kitchen Release.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Dámy a pánové, David a The First Time ve 9:45 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Redakce Timesu za svoji existenci získala už 137 Pulitzerových cen. To z nich dělá absolutní rekordmany. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlík nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Je mimo jiné zakladatelkou a šéfkou Telecom Technologies a předsedkyní společnosti Prodia Systems. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 70 má bývalý československý hokejový reprezentant Petr Šťastný. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude oblačný až polojasný, během odpoledne přechodně až zatažený a večer bude od západu oblačnosti ubývat. Maxima 20 až 22 stupňů Celsia, teď jsme na 15 a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, teď doplní Jarda Koller?
4: Hezké ráno, na pražském okruhu směrem zatiště na D1 se popojíždí v tradiční koloně od D5 za Ořech, zpoždění čtvrt hodiny. V Lipské se popojíždí od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště, je to na 15 minut. Na Nuselském mostě do centra se stojí 10 minut. V Legerově za křižovatkou s Anglickou se srazila motorka a osobní auto, blokují pravý pruh, na místě už je sanitka, tam je to bez kolony. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most tok průmyslové na necelých 15 minut. Ve spojovací se stojí z Jarova 10 minut k Novovysočanské. V Hartigově se krokem od Rokycanovi k divadlu Ponec. Letenský tunel je plný směrem na Prahu 1 a Věčné se jede pomalu od Karlova náměstí na IP Pavlova.
0: Díky moc, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Billy Mears, Demi Lovato a jejich song Up v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupci do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Neobsazená místa museli doplnit starostové, mimo jiné z řad dobrovolníků. Komisí je podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce víc než 14 500. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci nebo k dalšímu rozšíření Evropské unie. Letošního setkání tzv. Slavkovského formátu se zúčastní také zástupci Itálie. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. O 3 dny později rovněž v Praze přivítá Anglii. Poté mužstvo dvakrát se představí venku. 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně proti Anglii. Dnes má být oblačno až polojasno, později možná i zataženo a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice s Jardou Kolarem.
3: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3. kilometru je silný provoz, pomaleji se jede na Pražský okruh za Ořech, je to celé na 20 minut. Na Nuselském mostě do centra se stojí 10 minut, v Legerově za křižovatkou s Anglickou se srazila motorka a osobní auto blokují pravý pruh, na místě je sanitka, také policie, tam je to bez kolony. Věčné se jede pomalu z Karlova náměstí na IP Pavlova, v Holešovičkách do centra se jede pomaleji, je to kvůli regulaci provozu na vjezdu do Blanky zdržení kolem 10 minut a v Horoměřické zůstává před Evropskou fronta na více než 10 minut.
0: Díky moc, zatím ahoj.
3: Není za co, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Novinář a youtuber Jiří Buríšek. Je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

desáté na rádiu Praha Maroon 5 a Love Somebody. Taky Harry Styles jeho Watermelon Sugar.

0: Tři čtvrtě na deset na rádiu Praha, Harry Styles a jeho Watermelon Sugar. 192 kin, 467 kinosálů a 141 měst. Takové budou první celorepublikové kinodny o nadcházejícím víkendu, tedy zítra a pozítří. Za stovku můžete vidět hrané, dokumentární i animované filmy.
1: Dochází tam vlastně ke spojení všech českých kin, drtivé většiny našeho trhu, od těch opravdu jako nejmenších městských po velké řetězce a multikina. A všechna tato kina během jednoho víkendu v roce nabídnou všechny své filmy za 100 korun. A to i filmy úplně nové a některé v předpremiérách.
2: Vysvětluje Dan Krátký, předseda Asociace provozovatelů kin a hlavní organizátor projektu, inspirovaného podobnými akcemi v zahraničí.
1: Ta primární motivace je přilákat lidi do kin i ve vyšším počtu, aby odpadla třeba částečně ta finanční bariéra a mohli jít s velkou skupinou přátel, s celou rodinou a podobně, ale zároveň je to i motivace k tomu, aby diváci více experimentovali a za tu sníženou částku si například vybírali i filmy, které by si za normálních okolností třeba nevybrali, nebo přilákali diváky, kteří do těch kin dlouho nechodí.
2: Při průměrné ceně vstupenky 180 korun s tím, že v multiplexech musí divák sáhnout do peněženky ještě hlouběji, bude víkend pro kinaře i distributory krátkodobě ztrátový.
1: Do jisté míry to bude kompenzovat i vyšším počtem diváků, pro které bude ten víkend kino vlastně otevřenější a zajímavější způsobem trávení času. A s tímhletím se stotožňují i distributoři, že v dlouhodobém horizontu to bude mít vlastně pozitivní důsledky pro ten trh i pro ty diváky.
2: Dodává Dan Krátký a zve na některé vybrané tituly.
1: Hororový snímek Resident Evil, který se točil v Praze, je to adaptace videohry a je to podle všeho mimořádně silný horor. Druhý film, který je také velmi úspěšný, protože si odnesl v Karlových Varech diváckou cenu, to je dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. A možná na závěr bych vypíchl snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, což je nyní český oficiální velvyslanec na Oscary. Je to mimořádně skvělý dokument, který získal ocenění v Berlíně a my ho v kinodnech nabídneme vlastně s týdenním předstihem v předpremiéře.
2: Uzavírá Dan Krátký, předseda Asociace provozovatelů kin a hlavní organizátor projektu Kinodny. Do něhož se v Praze o víkendu 19. a 20. září zapojí 27 kin. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo, večer by se to mělo protrhat maxima 20 až 22 a k tomu slabý během dne mírný jihozápadní až západní vítr.

0: Dopravní informace s Jardou Kolarem.
1: Hezké ráno, v Praze provoz slábne na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Je pomalejší provoz od sjezdu na Dolní Počernice. K Průmyslové se zdržíte už jen krátce. Na Nuselském mostě do centra se stojí 10 minut. V Legerově za křižovatkou s Anglickou po nehodě už nic nepřekáží, jede se plynule. Věčné se jede pomalu z Karlova náměstí na IP Pavlova a v Horoměřické zůstává před Evropskou fronta na více než 10 minut.
0: Díky moc, Jardo, přeju tě hezký zbytek pátku a užij si víkend. Ahoj.
1: Napodobně, ahoj, díky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je pátek 18. září, Praha vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s ním je kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Na výstavbu základní školy Jana Vodňanského půjčí hlavní město Praze 7 zhruba 166 milionů korun. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Na festivalu Dvořákova Praha zahrají finalisté soutěže Concertino Praga. Bude oblačno až polojasno, odpoledne zataženo, teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město půjčí 166 milionů korun Praze 7 na výstavbu základní školy Jana Vodňanského u Jankovcovy ulice. Teď tam dělníci bourají starou budovu. Stavba by měla být hotová v roce 2029. Do školy za víc než 900 milionů korun by mohlo chodit 570 žáků. Půjčku bude muset městská část hlavnímu městu vrátit, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Půjčka bude splacena v 15 ročních splátkách, počínaje rokem 2030. Výstavba školy vychází z memoranda o spolupráci uzavřeného mezi hlavním městem a Prahou 7 v roce 2022.
1: Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iliče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova. O vítězích mezinárodní soutěže rozhodne porota složená z předních hudebních odborníků. Hokejisté Kladna vyzvou v 18 hodin ve druhém kole Tipsport Extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo brněnská Kometa v Třinci. Oba tyto duely začnou v 17:30. V dalších zápasech od 6 večer čekají Mladou Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň. Dnes předpokládáme oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo a k večeru bude oblačnost ubývat, teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Jarda Koller. Dobré dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomaleji mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, k Průmyslové je to na více než 10 minut, podobně na Nuselském mostě, ten je plný, tam se zdržíte 10 minut. Věčné se jede pomalu z Karlova náměstí a ve spojovací směrem na Balabenku je to také na 10 minut kvůli omezení. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 4 a 15 minuty po 10. hodině vám přeju dobrý den. Začíná páteční dopolední vysílání Rádia Praha s datem 18. září. Pražské ulice budou o víkendu patřit sousedům, kina nabídnou vstupenky za jednotnou cenu a milovníci vína nebo street foodu budou mít na výběr hned z několika míst, kam vyrazit o 3. zářijovém víkendu. Poradíme už za chvíli, no a z muziky nabízíme třeba Mando Diao, Jamesa Harrise a nebo Robina Schulze. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Rádius. Páteční dopoledne trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Jestli ještě nemáte plány na tento víkend, tak nebojte, Praha samozřejmě i tentokrát nabízí opravdu široký výběr možností, co v metropoli podniknout. V sobotu se na desítkách míst konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Ulice se na několik hodin promění v místa pro setkávání, hudbu, hry, dílny nebo společné jídlo a program si připravují sami místní. Filmoví fanoušci můžou v sobotu i v neděli využít kinodny. Zapojená kina po celé Praze nabídnou vstupenky na a vstupenky za jednotnou cenu 100 korun a v programu budou jak novinky, tak i rodinné filmy nebo speciální projekce. A hodně nabitý bude víkend gastronomicky. Vinobraní se koná třeba na Grébovce, další akce chystají Kunratice nebo Zbraslav. K tomu přibude street food v Karlíně, veggie náplavka nebo festival pálivého jídla na Smíchovské náplavce. A tím ta nabídka samozřejmě zdaleka nekončí. Kompletní přehled víkendových akcí, výstav i programu Pražské zoo najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. No a pojďme taky aktuálně na pražské silnice. Na okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalejc mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení přes 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz, k průmyslové je to více na 10 minut. Nuselský most do centra je plný, zdržení kolem 10 minut i v tomto případě. Věčné se jede pomalu z Karlova náměstí a ve spojovací se popojíždí směrem na Balabenku 10 minut kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přejeme.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte Rádio Praha, pátek 18. září, je 10.30 a vysíláme krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne, prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdaláh II. A královna Rania zahájili oficiálně návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě, ale i možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Abdaláh II. Navštívil Českou republiku už v letech 2004 a 2009. Evropa vstupuje do další energetické krize. Nejvíc na ní doplatí střední Evropa, včetně Česka. Na dnešním energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Předpokládá, že ačkoliv se zatím krize tolik neprojevuje, v cenách pro odběratele náklady na energie v příštích měsících porostou. Česko proto podle něj bude v Evropské unii hledat spojence pro stabilizační opatření. Omezit chce především fungování emisních povolenek. Policie prověřuje včerejší bombovou výhrušku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí až 12 let vězení. Snímek režisérky Ester Geislerové 2 deci tuše byl vybrán do soutěže na 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu ve Varšavě. Film, v němž sestry Anna a Ester Geislerovy skládají ze vzpomínek a archivních záběrů portrét svého otce, uznávaného japanologa Petra Geislera, bude soutěžit v sekci dokumentárních snímků. Festival se koná od 9. do 18. října. V Praze bude oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, ptám se Jardy Kolera.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je pomalejší provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. V Dobříšské směrem na Barandovský most stojí na půli cesty mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem porouchané auto. Blokuje pravý pruh, provoz je slabý, kolona se netvoří. Na jižní i Štěrboholské spojce je silnější provoz před Průmyslovou ulicí. Fronty jsou z Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice a ve Vilzonově se popojíždí od Florence na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A 3,5 minuty po 10:30 dopolední Praha pokračuje. Jsme rádi, že nás posloucháte. Dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy. Taková je situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Víc se k tomu řekneme už za chvíli. Hezký poslech.

0: Minutu před 10:45 posloucháte Rádio Praha. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, tak chce zabránit zpožděním v kolonách. Ty se v obci často tvoří při ranních a odpoledních špičkách.
1: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
2: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
1: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut, je to opravdu strašný.
2: Kde se třeba tvoří nejvíce ty kolony?
1: Kolem kruhových objezdů, potom to zdržuje semafor, ta červená, kousek dál je další červená. Když jedete v pátek z Prahy, tak než sem dojedu, tak to trvá přes hodinu.
2: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
3: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny později. Každý den dojíždím do Prahy ráno i odpoledne, takže já skončím třeba ve 3, doma jsem v 5. A ráno třeba na 8, tak jsem v práci někdy i v 11 hodin až.
2: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy. Popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
4: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům, tak aby ostatní auta buď jezdila po těch obchvatech, anebo měla

0: nějakou alternativní trasu.
1: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. Zlepšení očekává například Sandra Slabá.
2: Sice s tím, jako, protože bydlím tady kousek ve vesnici, jako, nejsme s tím, že nám tam bude jako, stavět dálnici, ale jako, ulehčí to té dopravě 100%. No.
1: Se stavbou dálnice naopak není spokojená další místní obyvatelka Kristýna Lišková.
3: Máme pastviny se zvířatama v Lukách pod Medníkem a nelíbí se nám to prostě. Je to tam krásný a teď to najednou prostě celý rozsekají. No. Už to rozsekávají, neuděláme s tím nic.
1: Dálnice se u Jesenice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
4: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimoúrovňový úzel. Pokud jde o dálnici D3 středními Čechami, předpokládané náklady jsou někde kolem 16 miliard korun a uvedení do provozu by vycházelo na rok 2032.
1: Dálnici D3 ve středních Čechách začnou dělnice stavět v roce 2028. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
5: A teď aktuální pohled na silnice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je pomalejší provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. V Dobříšské směrem na Barandovský most stojí na půli cesty mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem porouchané auto. Blokuje pravý pruh, provoz je slabý, kolona se netvoří. Na jižní i Štěrboholské spojce je silnější provoz před Průmyslovou. Fronty jsou z Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence na IP Pavlova a ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí kvůli omezení zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much, Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Je pátek 18. září, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme další aktuální zprávy ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Česká bankovní asociace spustila novou verzi projektu Kybertest.cz. Vláda chce vystoupit z iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Opozice krok kritizuje. Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. Bude oblačno až polojasno, odpoledne zataženo, teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká bankovní asociace spustila ve spolupráci s policií České republiky novou verzi projektu Kybertest.cz. Ten reaguje na alarmující čísla, kdy e-šmejdi se za poslední rok pokusili připravit klienty o víc než 10 miliard korun. Test dokáže podle vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzany Pidrmanové simulovat například i situace, kdy útočníci klonují hlasy příbuzných.
3: Kybertest je určen všem věkovým kategoriím, je i verze pro děti v podobě kyberhry a protože se kyberpodvody týkají celého spektra věkového, takže určitě doporučuji úplně všem.
1: A ještě více se dozvíte dnes v 18 hodin 45 minut v pořadu K věci. Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje, například podle Barbory Urbanové z hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
4: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
1: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Podle šefa rezortu Jeronýma Tejce za ANO nejde o oslabování občanské společnosti. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějška Donalda Trumpa, který chce, aby jeho korejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Írán.
5: Jeho korejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nějak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden, v sobotu doma proti Chorvatsku. O 3 dny později také v Praze přivítá Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku. 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně proti Anglii. Bude oblačno až polojasno, odpoledne i zataženo a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller ví, jak to vypadá na silnicích. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne na D5 z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru pojedete v koloně na Pražský okruh za Ořech. Je to na 20 minut v osobních autech. Na jižní i Štěrboholské spojce je silnější provoz před Průmyslovou ulicí. Fronty jsou z Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice. Ve Vilzonově se popojíždí od Bulhara k muzeu. Ve spojovací směrem na Balavenku se popojíždí kvůli omezení 10 minut a regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolonu čekejte z Holešoviček. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, posloucháte Rádio Praha, 5:15 po 11. hodině, to je aktuální čas. Jsme rádi, že posloucháte. Nechat auto na kraji Prahy a dál pokračovat hromadnou dopravou. Na Zlíčíně začala stavba nového parkovacího domu, který nabídne skoro 600 míst a počítá se i s dobíjením elektromobilů. Kdy se otevře a kolik bude stát parkování? To vám řekneme už za chvíli. Teď pokračujeme v muzice Mojo, Martin Garrix nebo Dua Lipa. Před námi na začátek této hodiny. Hezký poslech vám přeju.

0: Mojo a Lady. Posloucháte Radio Praha, 11 hodin a 15 minut. Přejeme vám dobré dopoledne. Teď dobrá zpráva pro ty, kteří dojíždějí do Prahy od západu. Na Zlíčíně začala stavba nového parkovacího domu P plus R. Vzniká v ulici Na Radosti, poblíž zastávky Nový Zlíčín. Využívat ho mají hlavně lidé, kteří do hlavního města dojíždějí právě autem a dál chtějí pokračovat hromadnou dopravou. Celkem nabídne skoro 600 parkovacích míst, většina bude přímo v budově, dalších 134 venku, kde vzniknou také dobíjecí stanice pro elektromobily. Počítá se tedy třeba s tím, že řidič nechá auto ráno u nabíječky, odjede do práce a večer se pro něj vrátí. Stavba má trvat zhruba rok a půl, hotová by měla být v roce 2028 a vyjde přibližně na 620 milionů korun. Celodenní parkování má stát 50 korun. Praha má v současnosti 20 parkovišť P plus R s celkovou kapacitou zhruba 3800 míst. Další parkovací dům se má v nejbližších týdnech otevřít také v Opatově. Podrobnosti v reportáži kolegy Petra Kastnera na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a teď ještě aktuální pohled na pražské silnice. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Dudnou ze 4. kilometru pojedete v koloně na pražský okruh za Ořech. Je to na 20 minut v osobních autech. U Ořechu řešili nehodu. Auta z levého pruhu už odjela. Na jižní i Štěrboholské spojce je silnější provoz před Průmyslovou ulicí. Fronty jsou z Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice. Ve Velzonově se popojíždí od Bulhara k muzeu. Ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí kvůli omezení zhruba 10 minut a regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolonu čekejte z Holešoviček.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tak James Blunt doznívá v dopoledním vysílání Rádia Praha. Minuta po půl dvanácté, to je aktuální čas. Krátké zprávy teď nabízí Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Automobilky v Česku vyrobily za 8 měsíců letošního roku 966 888 osobních vozů. To je meziročně o 1,4% víc. V červenci a v srpnu měly i přes odstávky a dovolené produkci 187 280 aut. Oznámilo to dnes sdružení automobilového průmyslu. Výroba elektrických vozidel meziročně stoupla o 27% na 401 600 vozů. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Kromě dopadů sucha lesníci zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Lesy České republiky spravují 1 200 000 hektarů lesů, což je téměř polovina lesních pozemků v Česku. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa musí ohlásit jakékoliv změny ohledně budovy Kennedyho centra, včetně demolice, 30 dní předem, rozhodl ve čtvrtek podle agentury AP americký federální soudce. Trump předtím varoval, že budova významné kulturní instituce ve Washingtonu by mohla být stržena. Soudní nařízení následuje poté, co byl Trump ve středu vyfotografován, jak si na palubě prezidentského speciálu Air Force One prohlíží plakát s nadpisem Demolice Kennedyho centra. Bude oblačno až polojasno, odpoledne zataženo a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Jaroslava Kolera.
3: Hezké dopoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 10 až 15 minut. Na hořejším nábřeží za křižovatkou s Vltavskou stojí autobus, po nehodě narazil do stromu a ten je teď opřený o autobus. Na místě jsou hasiči. Dá se projet levým pruhem, je tam kolona od železničního mostu a také v Povltavské. Na jižní Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí, pomaleji se jede od sjezdu na Dolní Počernice v opačném směru od Spořilova. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu a ve spojovací na Balabenku zůstává kolona na 10 minut kvůli opravě vozovky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Hostem pořadu K věci bude vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Štěpánka Duchová se jí zeptá, jak se díky projektu Kybertest mohou lidé naučit rozpoznávat triky online podvodníků a také, co všechno může způsobit nadměrné sdílení fotek dětí jejich rodiči. K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 5 minut po půl dvanácté pokračuje dopolední Praha. Už za chvíli budeme mluvit o festivalu nezávislých filmů, který v Praze začíná právě dnes, tak si na to počkejte. Sabina Vosecká se k nám přidá s podrobnostmi. My teď pouštíme další muziku. Tady je Jennifer Lopez. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Je 11:45, posloucháte Rádio Praha. Celovečerní filmy, animované snímky, anebo třeba videoklipy. To všechno nabídne Festival nezávislých filmů, který v Praze začíná právě dnes. Víc už si řekneme s naší létající redaktorkou Sabinou Vozeckou, se kterou jsme teď ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Sabi, pojď na úvod zmínit asi to základní, co festival pro návštěvníky připravil.
1: Tak do Prahy tentokrát míří filmaři z různých koutů světa. Těch filmů a snímků, které uvidíte v těch následujících dnech až do této neděle, bude samozřejmě víc, ale já jsem se podívala na jeden z nich, na který jsem se zaměřila a který byste podle mě neměli minout. Jde o snímek The Confession a diváky zavede do Sovětského svazu 30. let. A hlavním hrdinou je dramatik, kterého příslušníci KGB vyslýchají kvůli hře, která byla právě uvedena v Moskvě. Z divadelního autora se tak během chvíle stává člověk, který musí vysvětlovat nejen tedy svou hru, svou tvorbu, ale vlastně obhajovat i sám sebe. Co je zajímavostí, je to, že ten film napsal a režíroval britský herec Ed Stoppard, možná ho znáte z filmu Pianista nebo ze seriálu Nightfall, a přitom tento snímek The Confession je vlastně režijním a scenaristickým debutem tohoto herce. On

0: se inspiroval sovětským spisovatelem Michailem Bulgakovem a jeho satirickým dílem Black Snow. No a právě spojení divadla, totalitní moci a absurdity je na filmu to zajímavé, protože ukazuje, jak nebezpečné může být, když se umění dostane do hledáčku režimu.
1: Já jsem si ten film teď vyhledal na IMDb, vypadá to opravdu velmi zajímavě. A pojďme ale ještě k jedné otázce. Festival podporuje taky začínající scénáristy. Jakým konkrétně způsobem?
0: Ano, festival už od samého začátku podporuje právě začínající filmaře, už jen tím, že jim dává prostor se představit právě v rámci festivalu tomu publiku. Organizátoři hledají nové tvůrce, nové tvůrčí hlasy nezávislých filmů, a to třeba tak, že se samotnými tvůrci, umělci můžou vlastně zúčastnit také soutěže. Tentokrát bylo vybraných 8 nerealizovaných scénářů, které mají šanci na to, aby z nich právě vzniknul film. Kromě toho se na festivale až do této neděle, jak už jsme říkali v úvodu, taky můžete setkat se samotnými tvůrci, režiséry, a to v rámci debat a diskuzí. A ještě doplním, že ta hlavní místa promítání jsou v centru Prahy, třeba v kině Lucerna.
1: Říká Sabina Vosecká, bavili jsme se o tom, že v Praze právě dnes začíná festival nezávislých filmů. Sabino, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou a hezký den.
1: No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení do čtvrt hodiny. Na hořejším nábřeží a za křižovatkou s Vltavskou stojí autobus po nehodě. Narazil do stromu, na místě jsou hasiči, dá se projet levým pruhem, je tam kolona od železničního mostu a taky v Povltavské. Na jižní i štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou, pomalej se jede od sjezdu na Dolní Počernice, v opačném směru od Spořilova. Ve Velzonu nově se jede krokem od Bulhara k muzeu a ve spojovací směrem na Balabenku zůstává kolona na asi 10 minut kvůli opravě vozovky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Radio Praha, bude 12 hodin a před námi jsou polední zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková. Dobré poledne.
1: Hezké poledne.
0: Je pátek, 18. září.
1: Psychiatr Jan Simický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Soud potvrdil 5leté vězení. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. Pražské národní divadlo dnes v premiéře představí inscenaci inspirovanou dílem Václava Havla Moc bezmocných. Bude oblačno až polojasno, odpoledne zataženo, teploty až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického, ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
3: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přičinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
1: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na Pražské křižovatce.
4: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
5: My jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí, jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
4: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Valeria Oros, Český rozhlas.
1: Rusové rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách budou moci poprvé volit také lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta má nyní v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
6: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Kvalifikační utkání o postup do finálové skupiny tenisového Davisova poháru zahájí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Duel začne v Libeňské hale dnes v 15 hodin. Poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Rozhodl o tom los v Praze. Dnes má být oblačno až polojasno, během odpoledne i zataženo a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přehled o situaci na silnicích má Jarda Koller.
7: Hezké poledne na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 10 až 15 minut. Na hořejším nábřeží za křižovatkou s Vltavskou narazil autobus do stromu, na místě jsou hasiči, dá se projet levým pruhem, je tam kolona od železničního mostu, ucpává se taky po Vltavská, popojíždí se od ženských domovů. Na jižní a štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí, pomaleji se jede od sjezdu na Dolní Počernice v opačném směru od Spořilova. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu, na Nuselském mostě směrem do centra je fronta na 10 minut a ve spojovací směrem na Balabenku zůstává kolona na 10 minut kvůli opravě vozovky. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5:15 po pátečním poledni posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to. I ve třetím zářijovém týdnu jsme si do vysílání pozvali několik speciálních hostů. V pondělí to byla Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem, v úterý režisérka Helena Třeštíková, ve středu umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Ežhájek. No a včera to bylo o vědě, dorazila totiž Dana Kardová z Noci vědy. Stejně jako každý pátek, dnes si všechny tyto rozhovory postupně připomeneme. První z nich už za pár minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: pondělí začala výzva pěšky do školy. Děti i rodiče si měli zkusit, že ranní cesta může vypadat i trochu jinak než ze sedačky v autě. Co všechno taková změna obnáší, jak v provozu, tak ve zkušenostech školáků? Podle učitelů je například znát, že krátká ranní procházka zlepší soustředění dětí a připraví je na učení. Jak ale podpořit to, aby děti chodili do školy pěšky i mimo tuto výzvu? I na to jsem se ptal Elišky Vidomus ze spolku Pěšky městem.
1: Tak tohle je výborná otázka a já bych v tomhle směru ráda zmínila věc, která si myslím, že se těší stále větší popularitě napříč republikou, a to jsou takzvané pěškobusy. A to je něco, co opravdu může fungovat, i když to není v rámci té naší výzvy, ačkoliv teda během toho našeho pěšího týdne se to objevuje v daleko větší míře. Ale pěškobusy jsou v podstatě skupinkou dětí, kterou vede většinou buď třeba starší spolužák nebo někdo z dospělých. A jsou vytipované třeba v nějaké čtvrti směrem ke škole zastávky, na kterých prostě stojí třeba nějaké dítě s rodičem a připojují se k té skupince a prostě často nesou i nějakou třeba ceduli, jo, je to nějak hezky vyrobené výtvarně pěškobus, a tímhle způsobem vlastně se rodiče nemusí bát to dítě pustit samotné, protože jde se spolužáky, je tam opět příležitost zase si nějak popovídat, a tenhle ten způsob si myslím, že má tendenci přetrvávat i po skončení výzvy, což máme velkou radost, protože ty pěškobusy, to je fakt super nápad.
0: Jak se do takového pěškobusu zapojit?
1: No, většinou je to tak, že to iniciuje sama škola, nebo někdo z rodičů, že si třeba rodiče v rámci školy domluví a buď se třeba střídají v rámci toho týdne, že je tam po každé třeba jeden z rodičů, že vede ty děti. Vím, že to na Smíchově moc hezky fungovalo právě, že tam byly různé zastávky, a je to právě až vždycky je tam prostě konkrétní čas, opravdu jako kdyby byl ten autobus, ale jde se tady pěšky.
0: Spousta dětí, které ráno jedou do té školy autem, což vy teda tou výzvu chcete možná změnit, se ale přece jenom odpoledne vrací domů pěšky anebo veřejnou dopravou. Podle vašeho výzkumu je to dokonce třetina dětí. Co nám tenhle rozdíl říká?
1: Tak ten rozdíl nám říká to, že ráno dost často je to spojené s tím stresem, s tím, že rodiče spěchají do práce. Samozřejmě pro řadu z nich je to jednodušší, takže často je to tak, že vlastně to dítě vezou spojí cestu do práce, spojí s dopravou dítěte ke škole. Jak říkám, je to pochopitelné, ale my se v rámci té výzvy snažíme říkat, pokud to tedy jinak nejde, jsou situace, kde opravdu ta rodina třeba bydlí daleko od školy, nebo z jiných důvodů to prostě mají takhle, pro ně je to jednodušší, tak říkáme, zastavte alespoň dál od té školy, ať prostě se ta doprava tolik nekumuluje na tom jednom místě, protože české školy, když se stavily, tak se vůbec v té době často nepočítalo s tím, že jednoho dne tam bude takhle tolik aut a tak velká dopravní zátěž, vlastně ten veřejný prostor na to vůbec není uspůsoben. A my právě se snažíme, aby to okolí školy bylo spíše prostředím pro setkávání, a když už tedy se jede tím autem, tak aby se zastavilo alespoň o něco dál.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi D5 a Ořechem, zdržení 10 až 15 minut. Na Hořejším nábřeží za křižovatkou s Vltavskou narazil autobus do stromu. Na místě jsou hasiči, dá se projet levým pruhem, je tam kolona od železničního mostu, ucpává se taky po Vltavská a popojíždí se už od ženských domovů. Na jižní i štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou, pomalej se jede od sjezdu na Dolní Počernice, v opačném směru od Spořilova. Ve Velzonově se jede krokem od Bulhara k muzeu. Na Nuselském mostě je směrem do centra fronta na 10 minut a ve spojovací směrem na Balabenku zůstává kolona na 10 minut kvůli opravě vozovky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Posloucháte Rádio Praha, to byl Sombr. Na začátku byla domluva na 5 let natáčení, nakonec z toho byly 30 let a blízké přátelství. Helena Třeštíková v novém časozběrném dokumentu sleduje, jak Bára Basiková zpívá, vychovává děti, zamilovává se i začíná znovu. Kromě filmu o Báře Basikové jsme se ale s Helenou Třeštíkovou vrátili i k jejím dokumentaristickým začátkům. Konkrétně k tomu, jak na její rozhodnutí jít na FAMU reagovali spolužáci nebo rodina. Prý totiž nebyla moc průbojná.
1: No, to je pravda. Jak spolužáci na střední škole, jsem dělala střední výtvarnou, tak ty se mi úplně smály.
0: Říkali prý, Heleno, ty jsi se zbláznila.
1: Přesně tak, no. A rodiče taky jako strašně, těm se to strašně nelíbilo. A já jsem vlastně nějak pořád v to věřila. Dneska si říkám, jako, že to je zvláštní, že jsem měla tu vizi, že chci dělat film a dokumentární film a že jsem to neměla ničím absolutně podložený v té době. Jako ještě jako nebylo moc zvykem, že by si člověk něco točil sám nějak, tak když tak by musel mít nějakou kamerku, což jsem teda neměla. A prostě byla to nějaká vize a ta v tu dobu opravdu působila hrozně nepravděpodobně.
0: No a nestala se naopak právě ta nenápadnost, ta role toho pečlivého, nenápadného pozorovatele právě tou velkou výhodou v té vaší profesi?
1: Možná, že jo. Že jsem jako nepůsobila jako nějaký takový jako agresivní, výrazný typ. Možná, že jo, že to vlastně jsem o tom nikdy takhle neuvažovala, když to takhle říkáte, tak to možná bylo. Ale fakt je, že jak jsem na tu FAMU přišla, ne, že jo, nejdřív člověk dělal zkoušky, ne, se děsil, jestli to dopadne, no, tak vzali mě. A musím říct, že potom od první chvíle jsem se cítila strašně dobře, a měla jsem pocit, že to je přesně ono, co chci dělat a opravdu jsem nezapochybovala ani chvilku do dneška, že bych chtěla dělat něco jiného, takže to nějak ve mně vznikla taková vize, která se naplnila a opravdu musím říct, že jsem v té práci šťastná, byť to není úplně jednoduchý, někdy teda se člověk potýká s velkými problémy, nejenom s tím jako při tom natáčení, ale jako vlastně vůbec získat finance, někoho přesvědčit, že jako píšete nějaký námět a musíte někoho přesvědčit, že by to stálo za to udělat. Takže tam těch nejistot je strašně moc, ale nelituju ani chvilku.
0: Vy jste v červenci mluvila o nápadu založit nadaci na podporu časozběrných filmů. Posunulo se to nějak od té doby?
1: No, tak zatím to moc nevypadá. Já jsem se o tom, jsem rokovala s kolegy, producenty a zvlášť teďka, když je taková nejistota okolo teda médií, veřejné služby, okolo České televize, tak o to víc, jako se nám to zdá skoro až nerealizovatelný teď momentálně, takže ten nápad se zatím nějak nerozvíjí.
0: Děkuju za ten vhled do toho, jak to teda pokračuje. Napadá mě vlastně, když se bavíme potom o tom schánění peněz a o té distribuci, musíte být úplně jinou Helenou, když sedíte u někoho doma s kamerou a natáčíte 30 let jeho život. A úplně jinou Helenou, když pro ten film scháníte peníze?
1: A já mám pocit, že ne, že jsem furt stejná a že já bych to asi ani nedokázala nějak se příliš jaksi
0: přetvářet.
1: Prostě nějaká jsem a buď mě ty lidi berou, nebo mě neberou a teď naštěstí už, když mám producenty z negativu, tak nemusím ty finance schánět sama, takže

0: Herec, režisér a dramatik Jiří Ežhájek vede jako umělecký šéf divadlo v Řeznické, kde diváky od jeviště dělí jenom kousek. V rozhovoru s Honzou Chlaněm mluvili třeba o síle blízkého kontaktu mezi hercem a publikem, o důležitosti komunikace, ale třeba i o představení Zahrádkář, které mělo v Řeznické premiéru loni na jaře. Přišla otázka i na to, co ke zpracování toho tématu Jiřího Ežhájka přimělo.
1: Tak pro mě je to velmi osobní téma, protože nějakým způsobem to jsem zažívám. Tu problematickou komunikaci mezi námi a navíc je to pro mě jakoby podstatné téma mužské, které se minimálně v té době, když jsem s tím začal, jako málo řešilo a mám pocit, že je velmi podstatný i pro otázku ženskou a tedy to vyrovnávání sil, protože když se pojmenuje mužská otázka, co vlastně jsme, co znamená mužství, co znamená otcovství, tak se daleko jednodušeji potom bude pracovat i s tou ženskou otázkou. Zkrátka ty věci se je potřeba řešit pospolu.
2: No. Tak to bez debaty, už jste to teď naznačil, že vlastně jsou v té hře i jisté autobiografické prvky. Co jste při tom psaní pochopil sám o sobě, jako o synovi a současně otci?
1: No, to je zajímavý. Myslím, že jsem pochopil nějaké chyby, které dělám i já, které mě třeba jako synovi vadí a uvědomuji si, že k ní mám taky tendenci.
2: Takže v tom bylo takový to jako hlavně nechci být jako můj táta nebo něco
1: to bych
2: na ten...
1: neřek. Tam jde opravdu o jednu konkrétní specifickou situaci, která způsobila jistý rozkol jako mezi námi. Ale vlastně jako ústí do toho, že pojmenování, co to otcovství vlastně je, a myslím, že to ta otázka je důležitá jak pro syny, tak pro toho otce samotného. A já myslím, že na ní není jako jednoznačná odpověď, ale je důležitý se na ní podle mého názoru zamyslet, protože je potřeba tu roli nějak uchopit. A nějakým způsobem byly tyhle role určovány v minulosti velmi jasně, striktně, otec je takový a takový, ale nejen, že to už dávno neplatí, ale podle mě to nikdy neplatilo. A bylo to něco, co byl takový bič nad těma lidma, jako že jsou zavřený v nějaký škatulce, kterou musí naplňovat, ačkoliv ji tak vůbec necítí. A matka je taková, otec je takový. No ale všichni jsme věděli, že ve většině případů je tak, že ten, kdo udává ten řád nebo ten rytmus té rodiny, je povětšinou matka. Ale ten otec je ta hlava rodiny. Tak proč by to tak muselo za každou cenu být, když ty váhy v té rodině jsou třeba jiný a tak dále a tak dále. Těch jako otázek je strašná spousta a hlavní to téma je opravdu najít tu komunikaci a to, jakým způsobem spolu fungovat a je nutný opravdu jako v těch rodinách dodržovat ty vazby, ačkoliv to třeba jako nefunguje a není potřeba to třeba, nebo možný to třeba jenom pustit a povolit a říct si, OK, tak jsme sice rodina, ale můžeme fungovat normálně vedle sebe a nemusíme být jako za každou cenu ty nejlepší přátelé, protože ty přátelské vazby si člověk utváří jako dobrovolně, vědomně a sám, kdežto ty rodiny jsou prostě zase nějaký škatulky, ve kterých vám někdo řekl, že musíte fungovat. A vždycky budete, protože geny nevyčuráte a prostě ty vazby mezi vámi budou a jsou. A ty já nikdy opouštět nechci a neopustím, ale ještě to neznamená, že vás to nutně musí tlačit k tomu, že tedy se musíte neustále setkávat a být spolu jako ve velký silným partnerským vztahu. Není to nutné a někdy to uvolnění může pustit tu lepší komunikaci. Doufám, že jsem nějak to pochopil.
2: Já myslím, že jste to řekl naprosto přesně. Stane se třeba někdy, že jako dokončíte tu hru nebo skončí představení a přijde za vámi divák a řekne, tohle, co jste předvedli, to je naše rodina.
1: Já jsem bohužel teď se mi nepodařilo být na těch reprízách moc. Nicméně ano, stává se mi to, když známí mi někdy napíšou, nebo když tam byl někdo, kdo koho znám a tak. A nebo máme knihu, do které to občas v divadle někdo napíše. A ano, stává se to a mám z toho velkou radost, že jsem, mám takové reflexe, kdy ty lidi říkají, že se o tom třeba hodinu, dvě hodiny baví. A měl jsem dokonce jako syna s otcem, že přišli jako společně na to a že fakt potom rozebírali vlastně ty témata. To je naprosto ideál, je to něco, co vlastně chci tím, tou inscenací spouštět, ačkoliv tam je humor samozřejmě, protože myslím, že to koření je taky důležitý.
2: Je fakt, že když to představení vyvolá takovou reakci, tak to je vlastně největší vyznamenání. Že?
1: Je to tak.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat na pražské silnice, situaci na nich sleduje Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne, tak začneme na pražském okruhu. Ten je směrem z D1 na letiště uzavřený na vjezdu do Lochovského tunelu na 12. kilometru. Byl tam detekován nadrozměrný náklad. Policejní hlídka jede tak na místo, ale zatím je tedy provoz směrem z D1 na letiště pozastaven. Brzdí se před kolonou mezi tunely u Strakonické, tak velmi opatrně. Na pražském okruhu pak čekejte kolony z letiště na D1. Kolona začíná na konci plzeňské D5, pokračuje k Ořechu, tamto zdržení provozem 15 minut. Komplikace jsou v Praze na Štěrboholské spojice ze Černého mostu k Průmyslové, kousek před Europarkem, právě před Průmyslovou, tam stojí dvě auta v levém pruhu, čekají na policisty, kolona je od sjezdu na Běchovice na 10 až 15 minut. Pomalý provoz je pak na jižní spojice směr Černý most, a to od Spořilovské na Lanový most, tamto zdržení provozem 10 minut, zdržení je pak v Povltavské k Bulovce také na 10 minut, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy nebo také v Evropské do centra okolo Divoké Šárky. A na dálnici D1 z Prahy do Brna silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka, před zúžením na kilometru 23 se pomalu jede od sjezdu na Velké Popovice, zdržení 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jediný

0: doba nějakým způsobem pokračuje, postupuje a je tam vlastně, reflektujeme tu společenskou poptávku po genderově neutrálním pojmenování, takže jsme chtěli jít i touto cestou, zpřístupnit vědu prostě fakt všem, tak aby se nikdo necítil vlastně, že tam nepatří v podstatě věda pro všechny a ať už to jsou vědci nebo vědkyně, tak jsme to chtěli udělat.
1: Právě tak vědkyně podle mě ve vědě čím dál tím víc, což ano, je samozřejmě skvělá zpráva.
0: Je to tak.
1: A letošním tématem Noci vědy tedy je komunikace, a co všechno se vám pod takto široké slovo vešlo.
0: To je zajímavé, že? Vlastně v podstatě všechno.
1: Protože komunikace je všechno.
0: Ano, to je tak. A my vlastně se snažíme, aby jsme ti, co pořádáme tu akci, tak abychom se vždycky podívali na tu vědu nebo i na to svoje složité téma z trochu jiného úhlu. Ať to nám vlastně trochu stěžuje, ale vlastně i doufám, i trochu pomáhá to, tu aktivitu nějakým způsobem uchopit trošičku jinak. A i nám to pomůže v tom, abychom tu komunikaci nebo tu komunikaci té vědy, kterou my děláme, vlastně nabízeli jednodušší formou a vlastně jedná se tam o tom, jak my komunikujeme s okolím, jak komunikuje okolí s náma, co komunikuje v nás, nebo jak komunikujeme jako lidi mezi sebou, nebo s těmi věcmi, nebo obecně světem kolem nás, jak komunikují ty technologie, jak my komunikujeme jako lidi s technologiemi, jak to ovlivňuje vlastně tu veřejnost třeba a tak dále. Takže v podstatě všechno, co se dá pod pojmem komunikace popsat, tak to nějakým způsobem v každé z té institucí aspoň trošku zastáváme v tom tématu.
1: Jak dobře podle vás komunikuje sama věda? Umějí vědci vysvětlovat svou práci lidem, kteří tomu jejich oboru vůbec nerozumějí podle vás?
0: No tak to je opravdu zajímavá otázka. Je to vlastně o tom, že věda sama o sobě jsou nějaké jevy, důkazy, informace, zjišťování, články, které si můžete přečíst. A hlavně to, že to třeba můžete opakovat tu věc, kterou se nějakým způsobem dozvíte. A není to jenom o tom, že je to nějaký samostatný výsledek nebo fakt, ale je to vlastně o tom procesu, kterým vlastně se nějakému tomu výsledku dopracováváte a strašně záleží na tom, třeba v jakých podmínkách pracujete, co všechno to ovlivňuje, to vaše měření nebo zjišťování a co se týče těch vědců a vědkyň, jak vysvětlují to svoje téma, tak to je taky, záleží člověk od člověka. Někdo to má rád a někdo rád vystupuje třeba na veřejnosti anebo rád předává jednodušší formou to svoje téma a někdo zase radši píše články, které jsou odborné a komunikují to tímhle způsobem, že to vlastně záleží. Mám třeba i kamarády vědce, kteří jsou výborní prostě v tom, co dělají, už toho spoustu objevili, zjistili, ale nechtějí komunikovat popularizačně. Říkají, kdybych já měl člověka, který mi to půjde vyrobit, tu jednoduchou věc, který to jako vytvoří, který tady se mnou půjde, já mu klidně řeknu, jak to udělat, ale já to dělat nechci. Takže záleží člověk od člověka.
1: Si říkám, jestli třeba nemůže ty vědce od toho trošku demotivovat i to, že k přesvědčení člověka o něčem občas prostě nestačí samotná fakta, když tak pozoruju vlastně třeba různé diskuze na sociálních sítích. Čím to podle vás může být?
0: Tam je strašně důležitá důvěra, v co ten člověk věří a v koho a taky z jakého zdroje to třeba získává. Je vlastně důležitý, aby ten člověk, který získává nějakou ty informaci, tak měl nějaký širší rozhled o tom vlastně, o čem si něco zjišťuje. A myslím si, že to je, je to něco, co může nějakým způsobem i trošku demotivovat, ale zároveň je potřeba, aby to nebyly jenom čistá fakta, ale aby ten člověk si to mohl třeba i sám zažít, sám vyzkoušet to, co vlastně zjistil, aby jako se o tomhle s tom přesvědčil na vlastní kůži.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je obnovený provoz na vjezdu do Lohkovského tunelu. Na 12. kilometru už nadrozměrný náklad odkleděli a kolona od Strakonické se rozjíždí, zdržení 20 minut. Na pražském okruhu pak kolony i z letiště na D1 z plzeňské D5 k Ořechu, zdržení na 15 minut. Komplikace jsou na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, kousek před Europarkem, před Průmyslovou. Dvě osobní auta v levém pruhu, kolona od sjezdu na Běchovice na 10 minut. Pomalý provoz je pak na jižní spojce směr Černý most od Spořilovské na Lanový most, zdržení 10 minut. Zdržení zůstává v Povltavské k Bulovce na 10 minut, 10 minut cestují i na Nuselském mostě, taky v Evropské do centra u Divoké Šárky. A na D1 z Prahy do Brna silný provoz před

0: Zajím na mostě Šmejkalka před zúžením na kilometru 23. se jede pomalu od sjezdu na Velké Popovice z 15. a zdržení asi čtvrt hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Šulte v poledním vysílání Rádia Praha. Jelikož je pátek, tak jsme si opět připomněli polední hosty tohoto týdne. Těmi byly režisérka Helena Třeštíková, Eliška Vidomus ze spolku Pěšky městem, umělecký šéf divadla v Řeznickém Jiří Eš-Hájek a Dana Kardová z Noci vědy. Všechny rozhovory si můžete zpětně poslechnout na webu praha.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. V příštím týdnu ta poledne budou neméně nabitá. V pondělí přijde moderátorka Monika Zavřelová, dáma, která má za sebou rozhovory s Bradem Pittem, Quentinem Tarantinem anebo Cillianem Murphym. V úterý vyspovídáme režisérku Dianu Šoltýsovou, ve středu přijde Jiří Vejmelka, lékař na interní klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. No a ve čtvrtek to bude o sportu, naším hostem totiž bude moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš. Tak si nás poslechněte. Živě vždy po poledních zprávách, ode mě je to pro dnešek vše, mějte klidný víkend a naslyšenou v pondělí. Od mikrofonu se loučí Vojtěch Přívětivý.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou máme pro vás další zprávy, tentokrát na 13. a ve studiu už je Denisa, krásný den.
1: Hezké odpoledne. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Muzeum Prahy představilo aplikaci na prohlížení papírového Langweilova modelu Prahy z 19. století. Ukrajina dnes od Evropské komise obdrží další část půjčky, zhruba 80 miliard korun je určených na zbraně a drony. Bude oblačno až polojasno a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítingu v Havířově.
3: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
4: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
5: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost.
4: Babiš podle Unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Papírový Langweilův model Prahy z 19. století si lidé můžou nově prohlédnout také v digitální aplikaci. 200 let starý model vystavený v Muzeu Prahy patří mezi kulturní památky a zachycuje přes 2000 budov starého města, malé strany i tehdejšího židovského města. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
6: Aplikace vychází z digitálního modelu z roku 2009, který vznikl pro badatelské a restaurátorské účely. Na digitalizaci modelu se tehdy podílelo téměř 200 lidí. Aplikace je nyní přístupná na stránkách Muzea Prahy a kdokoliv si ji může otevřít na počítači nebo chytrém telefonu, a to zcela zdarma.
1: Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur, to je přes 360 miliard korun. Hokejisté Kladna vyzvou v 18 hodin ve druhém kole Tipsport Extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo brněnská Kometa v Třinci. Oba tyto duely začnou v 17:30. V dalších zápasech od 6 večer čekají Mladou Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň. Bude oblačno až polojasno, během odpoledne přechodně zataženo, večer bude oblačnost ubývat a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne po zprávách na silnice a jak to vypadá, nám řekne Lukáš Miller. Zdravím tě, Lukáši.
7: Taky zdravím, hezké odpoledne, tak na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je obnovený provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu na 12. kilometru, tam už nadrozměrný náklad nepřekáží, kolona odvezce se rozjíždí. Na okruhu jsou ale kolony v opačném směru z letiště na D1, provozem se pomalu jede z plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech, tam to zdržení je asi 20 minut. Komplikace přetrvávají na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most, kousek před Europarkem stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu, policisté už jsou na místě. Kolona z Černého mostu je asi na 25 minut. 20 minut se pak jede i na jižní spojice směr Černý most, tedy v opačném směru, a to od Spořilovské průmyslové, tam je to kolona provozem. 10 minut se stojí na Nuselském mostě na příjezdu do centra, také v Bělohorské z centra před Vypichem. Hodně plná je pak i spojovací ulice od Jarova k ulici k Žižkovu, tam čekejte 15 minut navíc. A na D1 z Prahy do Brna silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona se táhne od Velkých Popovic 15. až na 23. kilometr, zdržení 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahlovou, máme pátek 18. září a teď už je 5 minut po 13. A jaká bude následující muzika? Činasky. Neříkejme tomu selhání. Twenty One Pilots. Katy Perry. Nebo teď Alvaro Soler,

0: Krásné odpoledne, minuta po čtvrt na dvě, stále posloucháte Rádio Praha a teď už se vracíme na silnice. Pojďme se podívat, jak to vypadá na Štěrboholské. Máme stále komplikace z Černého mostu k Průmyslové, kousek před Europarkem. Před Průmyslovou stojí dvě osobní auta v levém pruhu a kolona od Černého mostu vás drží 20 minut. Pomalý provoz je také na jižní spojce ve směru na Černý most. Od Spořilovské k Průmyslové je to na 20 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě směrem do centra a také v Bělohorské z centra u Vypichu. Hodně plná je i spojovací od Jarova k Žižkovu, tady je to na 15 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony mezi dálnicí D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech, pomalu se jede z D5 od Rudné a také Ostvestce přes oba tunely, zdržení 25 minut. A ještě dálnice D1 z Prahy do Brna zůstává silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Před zúžením na kilometru 23 se jede pomalu od sjezdu na Velké Popovice.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi a teď už zprávy na 13.30.
1: Dobré odpoledne. Historická budova Národního divadla v Praze bude mít nové slavnostní osvětlení. Městská firma Technologie hlavního města Prahy vyměnila 235 svítidel, jejich řídící prvky i elektroinstalaci. Náklady na obnovu osvětlení byly zhruba 11 milionů korun. Nové osvětlení by mělo zvýraznit architekturu budovy, nasvítit ji rovnoměrněji a s nižší spotřebou energie. Praha 1 navýšila rozpočet projektu Korenci pro volný čas z původních 500 tisíc korun na 1 milion. Radnice tak reaguje na velký zájem rodičů, kteří původní částku vyčerpali během prvního dne registrací. Příspěvek ve výši 1500 korun na kroužky, tábory nebo sport tak nově získá víc než 600 dětí s trvalým pobytem v centru metropole. Rodiče musí alespoň část peněz vyčerpat do konce října. Restaurování lidického památníku dětských obětí války by mohlo začít příští rok. Náklady na komplexní opravu budou přibližně 13 až 15 milionů korun. Nyní pokračuje příprava dotačních žádostí. Přispět má Ministerstvo kultury i Středočeský kraj. Ve veřejné sbírce získal památník Lidice, v jehož areálu sousoší stojí přes 5 milionů korun. Dalších zhruba 9 milionů korun přislíbil v srpnu ministr kultury Otto Klempíř. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Dnes má být oblačno až polojasno, odpoledne zataženo a teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, 2:30, stále posloucháte Rádio Praha a teď už pohled na silnice. Lukáši, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou stále komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, kousek před Europarkem, odklízí nehodu dvou osobních aut z levého pruhu. Na místě už je teď odtahová služba, budou nakládat a kolona je od Černého mostu asi na 25-30 minut. Pomalý provoz je pak na jižní spojce směr Černý most, provozem se jede pomalu od Spořilovské až k Průmyslové, čekejte 20 minut navíc. 10-minutové kolony pak čekejte třeba na Nuselském mostě, také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova, plní se i Vilzonová před omezením u hlavního nádraží. Ucpaná je pak třeba také spojovací ulice z Jarova k ulici k Žižkovu. Na Pražském okruhu pak čekejte kolony mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech, pomalu se jede z D5 od Rudné a také od Vesce přes oba tunely, to zdržení vždy asi 20 minut. A na D1 se Prahy do Brna kolona před omezením na mostě Šmejkalka před zúžením na kilometru 23 se pomalu jede od Popovic z 15. a zdržení přes 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Už za 3 měsíce měly začít na železniční trati mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu jezdit nové moderní vlaky společnosti RegioJet. Minimálně ze začátku si ale cestující moderní soupravy moc neužijí. Proč? Řekneme za chvíli.

0: Krásné odpoledne, Lenny Kravitz dospíval na Rádiu Praha. Přímé vlaky z Prahy do Brna přes Vysočinu a zpět nasadí od prosince do provozu společnost RegioJet. Jezdit budou každé 2 hodiny a obsluhovat by je měly z brusu nové moderní elektrické jednotky. Cestující se jich ale nejspíš dočkají později, než bylo původně v plánu. Polský výrobce je totiž ve skluzu a do prosince nestihne všechny objednané soupravy vyrobit a dodat. Podrobnosti už nám řekne redaktor Radek Duchoň. Krásné odpoledne.
1: Hezký den přeji.
0: Jaký je s novými vlaky problém?
1: RegioJet pro tyto linky objednal nové elektrické jednotky polské společnosti PESA. Aktuálně mají za sebou několik zkušebních okruhů, ale zatím nejsou schválené pro běžný provoz v České republice. A navíc je podle RegioJetu už teď víceméně jasné, že je výrobce všechny nestihne dodat včas. Z plánovaných 18 souprav tak nejspíš na začátku vyjedou jen 4 čtyřvozové a 4 třívozové. Podle mluvčího RegioJetu Lukáše Kubáta musí proto dopravce nasadit i jiné vlaky.
2: Pokud polský výrobce nestihne dodat všechny nové jednotky včas, dočasně nasadíme klasické soupravy, které i tak nabídnou výrazně vyšší komfort než současné vlaky na této lince. Od prvního dne navíc nabídneme cestujícím plný palubní servis s širokou nabídkou občerstvení.
1: RegioJet proto předpokládá, že náběh nových vlaků bude postupný.
0: Jak se k situaci staví ministerstvo dopravy, které soutěž na provozovatele vypsalo a nové soupravy mělo v podmínkách?
1: Trvá na dodržení podmínek soutěže, jak mi řekl mluvčí resortu František Jemelka. Ministerstvo dopravy provádí u dopravce pravidelné kontroly, při kterých prověřuje jeho připravenost k zajišťování dopravních služeb. O zpoždění dodávek vlaků ví a RegioJet na problém upozornilo. Za nedodržení smluvních podmínek smlouva pamatuje i na sankce, doplňuje František Jemelka.
3: Postihy se budou odvíjet od míry porušení smluvních ustanovení. Nemůžeme zatím předjímat, kolik jednotek nebude včas dodáno a kdy dojde k plnému provozu s novým vozovým parkem.
1: Je pak na samotném dopravci, zda bude tyto pokuty zpětně vymáhat po dodavateli vozidel. Ministerstvo také podle Jemelky avizovalo, že je možné smlouvu i jednostranně ukončit. V tuto chvíli ale zatím nechce předjímat, zda k takovému kroku skutečně přikročí.
0: Jak přesně se provoz na trati Praha-Brno přes Vysočinu od poloviny prosince změní a jak se to dotkne cestujících z regionu?
1: Rychlíkové linky R9 Praha-Havlíčkův Brod-Brno převezme na základě výsledků soutěže ministerstva dopravy od prosince od Českých drah nově společnost RegioJet a ta zároveň posílí spoje na Vysočinu. Vlaky Praha-Brno a zpět přes Havlíčkův Brod budou dál jezdit ve 2-hodinové

0: intervalu, nově k ním ale přibydou přímé spoje z Prahy do Jihlavy. Jezdit budou každé 2 hodiny v mezičase mezi linkami na Brno a z Havlíčkova Brodu budou pokračovat na nový terminál v Jihlavě. Tam budou končit.
1: Společnost RegioJet má od poloviny prosince provozovat rychlíky mezi Prahou, Vysočinou a Brnem. Start se ale zřejmě neobejde bez problémů. Mluvili jsme o tom všem s redaktorem Radkem Duchuněm. Moc díky. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Praha živě.
1: Na rádiu Praha samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích. V Praze na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové kousek před Europarkem odtahují auta po nehodě z levého pruhu. Kolona je z Černého mostu na půl hodiny. Pomalý provoz je pak na jižní spojce ve směru na Černý most od Spořilovské k Průmyslové, zdržení 20 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě směrem do centra a také ve Vilzonově před omezením u nádraží. Hodně plná zůstává i spojovací od Jarova do ulice k Žižkovu. Regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Liberecké, od sjezdu na Prosek, také v Dobříšské před tunelem Rázovka. Ucpává se i Patočkova na Břevnově, tam je navíc v koloně nehoda. A na Pražském okruhu jsou kolony z plzeňské dálnice D5 k Ořechu, celkové zdržení 20 minut. A na dálnici D1 z Prahy do Brna zůstává silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Před zúžením na kilometru 23 se jede pomalu od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru a to zdržení je minimálně na 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Potvrdil to dnes odvolací soud a poslal ho do vězení. Turisté ze třetích zemí čekají na Ruzyni po příletu dlouhé fronty na pasovou kontrolu. Dnes to řeší vedení letiště. Rusové jdou k volbám. Volební místnosti budou otevřené až do neděle. A bude většinou oblačno s teplotami do 22 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Městský soud v Praze dnes v odvolacím řízení potvrdil pětileté vězení a desetiletý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Jana Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
2: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
0: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho jednání obžalovaného trvalo. Ženy za ním navíc přišly jako za lékařem se žádostí o pomoc a on jejich situace zneužil. 78-letý Jan Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Dlouhé fronty cizinců čekajících po příletu do Prahy bude dnes řešit vedení ruzyňského letiště. V posledních dnech v nich čekají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale taky zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. Pokračuje ředitel komunikace letiště Praha Marek Zeman.
3: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích šengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
0: Zejména pokud jde o první registraci člověka do evidence, může podle Marka Zemana celý proces kvůli pořizování snímku obličeje a otisků prstů trvat déle. Česká bankovní asociace spustila ve spolupráci s policií České republiky novou verzi projektu kybertest.cz. Ten reaguje na alarmující čísla, kdy se tzv. E-šmejdi za poslední rok pokusili připravit klienty o více než 10 miliard korun. Test dokáže podle vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzany Pidrmanové simulovat například i situace, kdy útočníci klonují hlasy příbuzných.
4: Kybertest je určen všem věkovým kategoriím, je i verze pro děti v podobě kyberhry a protože se kyberpodvody týkají celého spektra věkového, takže určitě doporučuji úplně všem.
0: Více se z našeho vysílání dozvíte v 18.45 v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. V Rusku dnes začaly první parlamentní volby od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Obsadit se má všech 450 míst ve státní dumě, ve které má ústavní většinu jednotné Rusko. Strana, ke které patří i prezident Vladimír Putin, podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností znovu zvítězí. Úřady totiž v minulosti z voleb vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Pražské O2 aréně začne za hodinu utkání tenistů Česka a Spojených států o postup do finálového turnaje Davisova poháru. Dnes jsou na programu úvodní dvouhry. Nejdřív na kurt nastoupí Jakub Menšík a Lern Tien. Ve druhém duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Zítra se začne hrát od 14 hodin. Nejdřív je na programu čtyřhra a pak zbylé dvě dvouhry. Odpoledne bude v Praze oblačno nebo skoro zataženo. Večer bude oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, po zprávách zpátky na silnice a jak to vypadá, nám řekne Lukáš. Hezké odpoledne, tak v Praze stále na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové odtahují auta po nehodě kousek před Europarkem z levého pruhu, kolona tam z Černého mostu asi na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i na jižní spojice směr Černý most od Spořilovské k Průmyslové zdržení provozem 20 minut. Kolony čekejte na magistrále na Nuselské mostě do centra, stejně tak ve Velzonově před omezením u hlavního nádraží. Hodně plná je pak i spojovací od Jarova do ulice k Žižkovu, tamto zdržení je skoro na 15 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Povltavské ulici, v Dobřížské před tunelem Rázovka, ucpává se i Patočkova na Břevnově, tam je navíc v koloně i nehoda a postojíte i v Radlické od Motorletu do Mrázovky, je to na 10-15 minut. Na Pražském okruhu čekejte kolony z Plzeňské D5 k Ořechu, celkově to zdržení je tam provozem asi na 20-25 minut a na dálnici D1 z Prahy do Brna silný provoz za Prahou, kolona začíná za sjezdem z Pražského okruhu na 12. a asi 25 minut naberete do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a taky s dobrou muzikou. Bude tu třeba Beyoncé.

0: A stále posloucháte Rádio Praha. Nezapomeňte poslouchat i dnes večer v 21 hodin. Čeká vás další vydání pořadu Rok je náš. Jaká je situace na silnicích, tak to samozřejmě na Rádiu Praha stále sledujeme. V Praze na Štěrboholské spojce máme komplikace z Černého mostu k Průmyslové. Kousek před Europarkem odtahují auta po nehodě z levého pruhu. Kolona je stále z Černého mostu a je to na 30 minut. Pomalý provoz je pak také na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilovské k Průmyslové, zdržení 20 minut. Komplikace máme i ve Kbelské ve směru na Hloubětín. Před Novopatskou je osobní auto s kamionem v pravém jízdním pruhu a zdržení z Letňan 20 minut. 10 minut se stojí na Nuselském mostě směrem do centra a také ve Vilzonově před omezením u nádraží. Hodně plná je i spojovací od Jarova do ulice k Žižkovu. Také stále regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Patočkově na Břevnově na 20 minut a zdržení zůstává i v Dobřížské, Povltavské nebo Radlické a na Pražském okruhu jsou kolony z plzeňské dálnice D5 k Ořechu. Celkové zdržení 20 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

slow now. Ooh.

0: Alex Veren dospíval na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy s Mirkem na 14.30.
1: Dobré odpoledne. Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny Zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP, a to kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Velvyslanec Spojených států při NATO Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Jak řekl na dnešním summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze, v této oblasti je naše země na chvostu aliance. Spojené státy od spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Hágu vydávat na obranu 5% HDP. Na Hané končí sklizeň chmele. Pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku. Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany KLDR. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. Americký hokejový útočník Hunter Fedges odchází z mistrovských Pardubic na hostování do prvoligového Zlína. Dynamo o tom informovalo na svém klubovém webu. 32-letý hráč má díky dohodě o střídavých startech možnost nastupovat taky za Pardubice. Podle klubu odchází Fedges do Zlína za větším herním vytížením. V Praze bude odpoledne oblačno nebo skoro zataženo, večer bude oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň oteplí až na 23 stupňů. Zpočátku bude slunečno, odpoledne a večer přechodně až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Hezké odpoledne, po zprávách opět na silnice. Lukáši, jak to vidíš?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze na Štěrboholské spojice lepší situace z Černého mostu Průmyslové. U Průmyslové u Europarku tam už nehodu odklidili, kolona z Černého mostu se rozjíždí. Nová komplikace je ale na jižní spojice, a to směr Černý most za nájezdem od Spořilovské, nehoda kamionu s osobním autem. V pravém pruhu kolona od magistrály je tam asi na 15 minut. Silný provoz pak pokračuje i za nehodou dál k Průmyslové. Komplikace jsou i ve Kbelské s směrem do Hloubětína před Novopatskou. Řeší nehodu kamionu s osobním autem v pravém pruhu, kolona z Letňan je tam asi na 20 minut. Kolony pak jsou na magistrále, plný je Nuselský most do centra, zdržení asi na 10 minut i ve Velzonově před omezením u nádraží, hodně plná stále i spojovací od Jarova do ulice k Žižkovu, tam je to na 15 minut. Regulují průjezd tunely, takže kolony jsou v Patočkově na Břevnově asi na 20 minut, zdržení je pak ale i v Dobřížské, Povltavské nebo Radlické. Na Pražském okruhu více než půlhodinová kolona z plzeňské D5-ky k Ořechu a na D1 z Prahy do Brna kolona je od Pražského okruhu z 12. a 25 minut pojedete krokem do omezení na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.

0: Vedoucí Krista v srdci, nositelé jména Krištof, tady je Petr Jungmann, hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Redakce Timesu za svoji existenci získala už 137 Pulitzerových cen. To z nich dělá absolutní rekordmany. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina čekajících byli dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlík nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Je mimo jiné zakladatelkou a šéfkou Telecom Technologies a předsedkyní společnosti Prodia Systems. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 70 má bývalý československý hokejový reprezentant Petr Šťastný. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: Zpátky na silnice, v Praze jsou komplikace na jižní spojce ve směru na Černý most. Za nájezdem od Spořilovské je nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu a kolona od magistrálie na 15 minut. Silný provoz pokračuje i za nehodou k Průmyslové a tady je to taky na 15 minut. Komplikace zůstávají také ve Kbelské směrem na Hloubětín. Před Novopatskou se srazilo osobní auto s kamionem v pravém pruhu a kolona z Letňan vás zdrží 20 minut. Regulují stále průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Patočkově, v Dobříšské, Poltavské, Radlické i v Liberecké. Hodně plná je i v spojovací od Jarova do ulice k Žižkovu. 15 minut se zdržíte na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Na Pražském okruhu jsou kolony z plzeňské D5 k Ořechu a na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před omezením na mostě Šmejkalka na 23. kilometru a začíná už u 11. kilometru. Celkově to pojedete 25 minut navíc.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

0: Už pro vás máme zprávy na 15. hodinu, posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Mirek. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na výstavbu základní školy Jana Vodňanského půjčí hlavní město Praze 7 zhruba 166 milionů korun. Historická tramvajová linka číslo 23 pojede jinudy. Změna trasy potrvá do dokončení trati přes Václavské náměstí. Spor o americké Kennedyho centrum pokračuje. Fotograf zachytil prezidenta Trumpa, jak si prohlíží plány na jeho zbourání. A bude většinou oblačno, večer bude oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město půjčí 166 milionů korun Praze 7 na výstavbu základní školy Jana Vodňanského u Jankovcovy ulice. Teď tam dělníci bourají starou budovu. Ta nová by měla být hotová v roce 2029. Do školy za více než 900 milionů korun by mohlo chodit 570 žáků. Půjčku bude muset 7. městská část hlavnímu městu vrátit, uvedl to mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Půjčka bude splacena v 15 ročních splátkách, počínaje rokem 2030. Výstavba školy vychází z memoranda o spolupráci uzavřeného mezi hlavním městem a Prahou 7 v roce 2022.
1: Historická tramvaj číslo 23 bude od zítřka jezdit z národní třídy přes Vodičkovu ulici do zastávky Bílá Labuť. Změna trasy má zabránit souběžnému provozu s tramvají číslo 13, která nově končí na Vinohradech v obratišti Zvonařka, vysvětluje mluvčí společnosti Ropit Filip Drápal.
4: Úprava trasy retrolinky číslo 23 pravděpodobně vydrží minimálně do zprovoznění tramvajové tratě přes Václavské náměstí, neboť 13 ve většině její trasy nahradí znovu zavedená linka 14.
1: Zvoněním zvonů chrámu svatých Petra a Pavla v Mělníku právě začíná třídenní mělnické vinobraní. Město očekává desítky tisíc návštěvníků, kteří budou moci ochutnat stovky druhů vín. Chybět nebudou ani koncerty, divadelní představení a další kulturní akce.
5: Program doplní i nová podoba tradičního průvodu. Jeho hlavním motivem bude spojení tří mělnických symbolů Labe, Vltavy a vína. Do centra se vydá v 19 hodin z Krombholcovy ulice. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že Kennedyho centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
6: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho, Kerry Kennedyová, svolala na páteční večer k budově protest. Během něj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svou první nominaci. Pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů vybral 26 hráčů a hned 3 z nich čeká premiéra v reprezentačním Ačku. Pozvánku dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V nominaci naopak podle očekávání chybí Patrik Šik, který po letním světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Odpoledne bude v Praze oblačno nebo skoro zataženo, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům Celsia. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách zpátky na silnice. Lukáši, tak jak to vypadá v tuhle chvíli krátce po 15.
7: Hezké odpoledne, také v Praze je silný páteční provoz, nicméně lepší situace na jižní spojice směr Černý most za nájezdem od Spořilovské už nehodu odklidili, ale kolona ve špičce zůstává od magistrály Průmyslové, stále čekejte asi 30 minut navíc. Lepší situace je čerstvě i ve Kbelské směr Hloubětín, před Novopatskou už je také nehoda pryč, kolona z Letňance začíná zkracovat. Regulovány pak v Praze průjezd tunely Blanka, kolony poměrně výrazné jsou třeba v Patočkově, v Dobříšské od Barandovského mostu, v Povltavské, v Radlické i v Liberecké z Letňan, tam je to na 20 minut. Hodně plná je pak i spojovací od Jarova do ulice k Žižkovu, zdržení 15 minut, 15 minut naberete i na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, 20 minut se stojí v koloně na jižní spojice směr Smíchova, to od magistrály k Barandovskému mostu. Na Pražském okruhu jsou kolony nejprve z plzeňské D5 k Ořechu na 30 minut a 15 minut se stojí na okruhu i v omezení u Jesenice, tam obou směrně. A na D1 z Prahy do Brna kolona před omezením na mostě Šmejkalka začíná u Pražského okruhu na 11. zdržení pak asi 25 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, 5 minut po 15. Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a samozřejmě s další dobrou muzikou. Bude tu kapela Linkin Park.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit o víkendu, tak to může být třeba akce Zažít město jinak. Taky můžete vyrazit na kinodny a nebo na street food festivaly. Podrobnosti a jednotlivé tipy najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. A na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Podrobnosti už má Lukáš, zdravím tě.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne, tak v Praze silný odpolední provoz, navíc nově komplikace jsou ve Kbelské, z Letňan do Hloubětína, za nájezdem Střídovecké naproti OC Letňany. Nová nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona tak je z dálnice D8, respektive z Střídovecké asi na 10 minut. Naopak nehoda, která byla dál u nájezdu na Novopatskou, ta už je odklizená. Na jižní spojce velmi velké zdržení směr Černý most, kolona se táhne od magistrály až za Lnový most k průmyslové k Europarku, je to asi na 30 minut, nehoda, která byla u Pořilovské, ta už je také pryč. Regulován je průjezd tunely Blanka, výrazné kolony na desítky minut, stále čekejte v Patočkově, pak také v Dobřížské od Barandovského mostu, plná je třeba i Povltavská, Radlická nebo také Liberecká, ta stojí de facto z odsjezdu na Prosek, je to na 10-15 minut. Stále hodně plná je spojovací ulice od Jarova do ulice Žižkovů, tam kvůli omezení to zdržení je 15 minut, 15 minut naberete i na Štěrboholské spojice od Bychovic Průmyslové a dalších 15 minut postojí jíte i o kus dál na jižní spojice směr Smíchov od magistrály k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
3: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Ed Sheeran dospíval přesně v 15.30 na Rádiu Praha. Teď už je čas na krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne. Soudcovská unie vyzvala premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá lidi na objednávku. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. 78letý Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 chce v lokalitě postavit společnost ČEZ. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu 10 milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů obřích větrníků na životní prostředí a na zdraví. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla v volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko, která podporuje prezidenta Vladimira Putina. V libeňské O2 aréně začal duel tenistů Česka a Spojených států o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Jako první nastoupili na kurt česká jednička Jakub Menčík a americká dvojka Lerner Tien. Stav v prvním setu je 3-1 pro Američana. V Praze bude odpoledne oblačno nebo skoro zataženo, večer bude oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer přechodně až oblačno s nejvyššími teplotami mezi 21 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je situace na silnicích, nám řekne Lukáš?
3: Taková páteční, hezké odpoledne, v Praze velmi silný provoz, navíc komplikace stále ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, kousek za nájezdem z Cínovecké naproti Oce Letňany stojí nepojízdné auto v levém pruhu, došla mu nafta, takže čeká, než mu dovezou a kolona je kvůli tomu z dálnice D8 od Zděbasy na 25 minut. Na jižní spojce směr Černý most, kolona je dlouhá od magistrály za Průmyslovou k Europarku, tamto zdržení je pouze provozem, ale celkově na 40 minut. Regulují průjezd tunely, takže kolony jsou kvůli tomu v Patočkově, v Dobříšské, v Povltavské Radlické i v Liberecké. Zdržení často 15-20 minut směr tunely. 15-minutové zdržení pak čekejte na Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Běchovic a dalších 20 minut se stojí na jižní spojice o kus dál od magistrály k Barandovskému mostu. Na Pražském okruhu jsou kolony z plzeňské D5 k Ořechu, celkově zdržení od Rudné asi 30 minut a na dálnici D1 dlouhá kolona za Prahou směr Brno na 23. kilometru. Omezení na mostě Šmejkalka, kolona od okruhu z 12. je asi na 40 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
0: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: Slenka.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi a teď už pozvánka. Pražské Vinohrady dnes a zítra patří vínu, hudbě a gastronomii. Začal totiž 19. ročník vinobraní na Grébovce. Dnešní program se odehrává na náměstí Míru a přímo tam už je naše létající redaktorka Monika Doleželová. Krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Moni, tak jak to na místě vypadá?
1: Já už jsem tady přímo mezi stánky a rozhodně je poznat, že letošní vinobraní už je v plném proudu. Návštěvníci tady můžou ochutnávat vína, burčák, nechybí občerstvení a regionální speciality. No a samozřejmě k vinobraní patří také hudba. Během dne tady vystupují různé umělecké soubory. Teď tu hraje cymbálová muzika Michala Horsáka. Už jsme slyšeli ve verzi na cymbál písničku Vysoký jelovec a musím říct, že se tu všichni zpívali. Později to bude duo Flaškinet. Součástí programu je také povídání s vinaři. Je to postavené pódium, před ním jsou lavice, všechny jsou zaplněné a lidé už sedají i na schodech do kostela svaté Ludmily. Kolem pobíhají děti z balonky, užívají si atmosféru. No a letošní ročník má ještě jedno výrazné téma a to je ekologie a udržitelnost. Organizátoři se snaží omezovat množství odpadů, používají vratné kelímky a na akci jsou také stanoviště zaměřená právě na třídění a ekologii.
0: Vinobraní je tady dnes a zítra a pokud bychom vyrazili zítra, tak co nás čeká?
1: Tak zítra, prosím vás, se můžete přesunout z náměstí Míru do Havlíčkových sadů a právě do té Grébovky. A program tam bude ještě větší. Na hlavním pódiu vystoupí třeba Adam Myšík, skupina 100 zvířat nebo Pras Avenue. A zajímavostí bude také Petr Špatina se svou skleněnou harfou.

0: Hezké odpoledne, tak hodně se stojí na pražských silnicích. Ten provoz je opravdu velmi silný. Komplikace byly ve Kbelské z Letňan do Hloubětína. Za nájezdem z Cínovecké u obchodního centra Letňany stálo nepojízdné auto v levém pruhu. Došlo mu palivo, už ale doplnilo a odjelo, takže kolona se postupně rozjíždí. Ta kolona je ale z dálnice D8 od Zděba zdržení, tak na příjezdu do Prahy asi 20 minut bude se rozjíždět jen pomalu. Na jižní spojce směrem na Černý most stále velké zdržení od magistrály za Průmyslovou, je to na 40 minut. 20 minut se stojí také na jižní spojce před Barandovským mostem od magistrály. 15 minut postojíte i na Štěrboholské spojce od Běchovic Průmyslové. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Patočkově a v Dobřížské, Povltavské, Radlické i v Liberecké. Je to vždy na asi 15 minut. Komplikace jsou teď také na začátku Liberecké ulice směrem do centra u sjezdu na Kbelskou a na Letňany. Hromadná nehoda, 3 auta tam stojí v odbočovacím pruhu a zpomaluje se. A kolony čekejte i na pražském okruhu z plzeňské D5 k Ořechu celkově na půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o justiční mafii. Stavba středočeské části dálnice D3 by měla začít za 2 roky. Silničáři dokončují výkup pozemků. Nová online mapa v Praze 3 pomáhá mladým lidem najít místa na trávení volného času. Bude oblačno s teplotami do 22 stupňů. Večer bude oblačnosti ubývat.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Andrej Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
2: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
3: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
4: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost.
3: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Premiér Babiš v reakci unii vzkázal, ať si prostuduje spis kauzy. Soudkyně vrchního soudu podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středočeském kraji. Ta naváže na už dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady činí asi 16 miliard korun. Silničáři mají dálnici D3 začít stavět v roce 2028, popisuje jejich mluvčí Jan Riedl.
5: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
0: Praha 3 spustila speciální mapu, která zobrazuje místa k trávení volného času. Má sloužit pro inspiraci dospělým i teenagerům. Radnice ji pojmenovala Trojka v kapse a lidé ji najdou na internetových stránkách městské části. V mapě jsou například hřiště, cyklostezky, ale i legální graffiti stěny, skateparky a další venkovní i vnitřní místa. Pokračuje mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
6: Na tvorbě mapy se podíleli zástupci školních parlamentů z místních škol a také členové parlamentu dětí a mládeže Prahy 3. Pomohli vytipovat místa, která na mapě nesmí chybět, a také pojmenovat názvy jednotlivých kategorií v mapě.
0: Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran. Podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. Za příklad útočného jednání označil prezident Macron nález dronu s výbušninami na letišti v Lipsku letos v srpnu. Moskva by se podle něj dopustila chyby, pokud by ve svém jednání pokračovala. Čeští tenisté hostí v kvalifikaci na finálový turnaj Davis Cupu výběr Spojených států. Úvodní utkání mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem dospělo do druhé sady. Tu první získal Američan za pouhý 27 minut hladce poměrem 6-2. Ve druhém setu platí v pražské O2 aréně stav 2-1 pro Tiena. Odpoledne bude v Praze oblačno nebo skoro zataženo. Večer bude oblačnosti ubývat a naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jaká je situace na silnicích, Lukáši? Hezké odpoledne. Hezké odpoledne, tak taková typicky páteční v Praze, velmi silný odpolední provoz a komplikace. Třeba v Ekbelské z Letňan do Hloubětína, těsně za nájezdem z Cínovecké u nákupní zóny Letňany. Nová nehoda, kamion se srazil s osobním autem, blokují pravý pruh a kolona je tak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, celkově na příjezdu asi na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most půlhodinová kolona se tam táhne od Spořilovské za Průmyslovou k Europarku. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Patočkově, v Dobříšské, Povltavské, Radlické i Plzeňské. Často to zdržení směrem k tunelům je na desítky minut. 15 minut se stojí pak na jižní spojce směr Smíchov, a to od magistrály k Barandovskému mostu. Na Pražském okruhu jsou výrazné kolony z plzeňské D5 k Ořechu, celkově zdržení od Rudné asi půl hodiny. Směrem na letiště je kolona na okruhu od Lochkovského tunelu k Ořechu asi na 20 minut. A ještě D1, ta je hodně ucpaná za Prahou směrem do Brna na 23. kilometru dlouhodobé omezení na mostě Šmejkalka. Kolony jsou od Pražského okruhu z 12. kilometru na 40 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Krásné odpoledne, 6 minut po 16. Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, páteční vysílání s datem 18. září. A já mám pro vás další nálož dobré muziky. Bude tu Miles Smith. Eva Farná a Mirai. Fastboy a Klok Klok. Nebo teď Calvin Harris a Regan Bowman.

0: Krásné odpoledne, Miles Smith dospíval na Rádiu Praha a vy nezapomeňte na hudební pořady. Dnes večer v pátek je to pořad Rock je náš, začíná samozřejmě v 21 hodin. Zítra v sobotu Zóna 90, opět začátek v 21 hodin. No a v neděli hit týdne. Samozřejmě pak můžete hlasovat na praha.rozhlas.cz.
1: Jen kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes

0: členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Teď opět na silnice. Jak to vypadá, Lukáši?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále komplikace na řadě míst, třeba ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, kousek za sjezdem z Cínovecké, u Oce Letňany stále řeší nehodu kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh a kolony, jsou kvůli tomu už z ústecké dálnice D8 od Zdib, zdržení celkově 25 minut. Velká kolona je pak na jižní spojice směrem na Černý most, na příjezdu k průmyslové Europarku se stojí už od Spořilovské, je to asi na 30 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich jsou tak třeba v Patočkově, v Dobřížské, Povltavské, Radlické i třeba v Plzeňské ulici na Smíchově. To zdržení často k tunelům 15 až 20 minut. 15 minut postojíte na jižní spojice směr Smíchov, a to od magistrály k Barandovskému mostu. Kolony jsou pak i na Pražském okruhu, a to z Plzeňské D5 k Ořechu na půl hodiny a 20 minut se stojí na okruhu také směr letiště od Lochovského tunelu k Ořechu. A na D1 více než 3/4 hodinové zdržení za Prahou směrem do Brna. Je to kvůli omezení na mostě Šmejka na 23. kilometru a ta kolona od okruhu z 12. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, Chapel Roundu zpívala v 16.30, teď jsou tu zprávy s Mirkem.
1: Hezké odpoledne. Praha 1 navýšila rozpočet projektu Korenci pro volný čas z původních 500 tisíc korun na rovný milion. Radnice tak reaguje na velký zájem rodičů, kteří původní částku vyčerpali během prvního dne registrací. Příspěvek výši 1500 korun na kroužky, tábory či sport tak nově získá více než 600 dětí s trvalým pobytem v centru metropole. Rodiče musí alespoň část peněz vyčerpat do konce října. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání řeší vedení letiště. Podle ředitele komunikace ruzínského letiště Marka Zemana je to kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Středočeští hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Na místě je 23 hasičských jednotek a míří tam i chemická laboratoř. Lidé v okolí nemají větrat. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Jak řekl na dnešním summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze, v této oblasti je naše země na chvostu NATO. Spojené státy od spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Hágu vydávat na obranu 5% HDP. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru s výběrem Spojených států 0-1 na zápasy. Jakub Menšík totiž podlehl Lerneru Tienovi 2-6 a 4-6. Za pár minut nastoupí česká dvojka Jiří Lehečka proti americké jedničce, finalistovi nedávného Grand Slamu US Open Benu Sheltonovi. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích města až na 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, ojediněle s mlhami. Odpoledne a večer až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď opět na silnice a slovo už má Lukáš. Jak to vidíš, Lukáši?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále neměná situace, velmi silný provoz na hlavních tazích, kolony jsou opravdu velmi výrazné, často na desítky minut. Komplikace byly ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, za nájezdem z Cínovecké u nákupního centra Letňany byla nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu, před pár minutami ale odjeli, nicméně kolona je stále z dálnice D8 od Zdibasy na 25 minut, bude se rozjíždět pomalu. Na jižní spojice více než půl hodiny naberete směrem na Černý most od magistrály k průmyslové Europarku, regulován je průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou stále v Patočkově, v Dobřížské, v Povltavské, Radlické i Plzeňské. Často je to směrem k tunelům na desítky minut. 15 minut se zdržíte i na jižní spojice od magistrály k Barandovskému mostu směr Smíchov. Kolony jsou pak i na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede z Plzeňské D5 od Rudné asi 30 minut. 20 minut naberete směr letiště, také od Lochovského tunelu ke sjezdu na Barandova hodně ucpaná i ulice k Barandovu, de facto od akvaparku až na okruh. Také na 20 minut. A na D1 více než 40 minut naberete za Prahou směrem do Brna, kolony od okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 5 minut po půl páté, Rádio Praha stále s vámi a za chvíli už tipy od Jirky Štefla.

0: Nejnovější technologie z oblasti umělé inteligence. A u rozhledny Doubravka bude posvícení. V okolí rozhledny bude připravena nevšední gastrozóna a po celé odpoledne taky posvícenský program. Těšit se tam můžete i na koncert skupiny Opěta Radeček. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
1: kulturou. Na Rádiu Praha se ještě vracíme na silnice a jaká je aktuálně situace, to už nám řekne Lukáš.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále silný provoz na hlavních tazích, nicméně lepší situace je ve Kbelské ulici, tam byla nehoda směrem do Hloubětína, hned za sjezdem z Cínovecké v Letňanech, ta nehoda už je odklizená, kolona se postupně rozjíždí, teď se stojí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem, kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 5. kilometru a pokračuje ke sjezdu na Březiněves, je to asi na půl hodiny. Půl hodiny pak v Praze naberete stále i na Štěrboholské spojce, na příjezdu k Průmyslové ulici od Barandovského mostu, ta kolona je tam od Spořilovské. 20 minut se pak stojí na jižní spojici také směr Smíchova, to od sjezdu na magistrálu až na Barandovský most. Kolony jsou pak také kvůli regulaci tunelů, výrazné zdržení třeba v Dobřížské od tunelů z Líchov, pak také třeba v Radlické. 3/4 hodiny se zdržíte i v Patočkově na Břevnově, tam to zdržení je výrazné, ucpává se třeba i Povltavská v Troji, nebo třeba kolony jsou také v oblasti Dejvic nebo Letné směr tunely Blanka. Kolony pak čekejte i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, z plzeňské D5 od Rudné a také od Lochovského tunelu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Krásný zbytek dnešního odpoledne vám přeje Lenka Vahalová a za chvíli v 17 hodin to bude Vláďa Malošík.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: 17. hodina je tady. Ve studiu Rádia Praha je už Mirek Kasan se zprávami. Ahoj Mirku.
1: Ahoj, Lenku Vahalovou vystřídal Vládě Malošík. Další úsek metra D od Ryšánky na Nové Dvory začnou stavbaři razit zítra. V městské části Praha z Braslav vznikla nová hasičská zbrojnice a stanoviště pro záchranáře. Jordánský král Abdaláh II. Je v Praze, jednal s prezidentem Pavlem i premiérem Babišem. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: S ražbou trasy metra D v úseku Ryšánky Nové Dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové Dvory, uvedl to mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb a po dokončení stanice Nové Dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové Dvory.
1: Na pražské Zbraslavi dělníci postavili novou zbrojnici pro dobrovolné hasiče. Součástí je také stanoviště pražské záchranné služby. Stavební práce trvaly od července loňského roku, potvrzuje PR referentka městské části Zbraslav Jana Hejrova.
4: Celkové náklady na rekonstrukci jsou přibližně 63 milionů, včetně DPH, přičemž 52 milionů poskytlo hlavní město Praha a dalších více než 7 milionů Státní fond životního prostředí.
1: Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
5: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
6: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
1: Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Žany Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku. Zároveň poskytuje vzdělávací granty a stipendia aktivistům nebo reportérům. Tenista Jiří Lehečka usiluje o vyrovnání stavu Davis Cupového souboje se Spojenými státy na 1-1 na zápasy. V úvodním duelu totiž Jakub Menčík podlehl po setech 2-6 a 4-6 Leonardu Tienovi. Lehečka právě teď v pražské O2 aréně bojuje proti jedničce Američanů Benu Sheltonovi. Stav je zatím v prvním setu vyrovnaný 1-1. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Na okrajích města naměříme nejvýš 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty pro nás sleduje Lukáš Miller. Lukáši, tak jaká je situace v Praze a okolí?
7: Hezké odpoledne, tak v Praze stále velmi silný provoz na hlavních tazích. Páteční odpolední špička, kolony třeba stále ještě na příjezdu po dálnici D8 z Ústí nad Labem, pomalu se jede od Zdib až do Kbelské ulice, tam překážela nehoda, v Letňanech ta už je odklizená, ale i takto zdržení teď ve špičce je přes 25 minut. Více než půl hodiny pak naberete na jižní spojce směrem na Černý most, ty kolony začínají u Spořilovské a pokračují až za průmyslovou za Europark. Ucpává se i příjezd k Brandovskému mostu po jižní spojce. Tam ta kolona je aktuálně od sjezdu na Krč do Vídeňské, pokračuje za Brandovský most k Myší díře, k nájezdu do Strakonické, čekajte 20 minut navíc. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony kvůli tomu jsou v Dobřížské, v Radlické, třeba také v Plzeňské, hodně velké zdržení je i na Břevnově v Patočkově, dokonce na 40 minut. Ucpává se i oblast Davic, Letné nebo také v Troji, Povltavská ulice, právě směr tunely. Na Pražském okruhu pak kolony mezi D1 a letištěm od plzeňské D5 a také od Lochkovského tunelu k Ořechu vždy na 20 minut a ještě D1 za Prahou směrem do Brna na 23. kilometru omezení na mostě Šmejkalka, kolona z okruhu z 10. na 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je téměř 6 minut po 17. hodině a startuje páteční večerní Praha. A nebojte se, i nadále držíme tempo s těmi nejlepšími. Za chvíli se k nám přidá třeba skupina Opět a Radeček.
9: Dokud nademnou, hvězdy, co mě dovedou, za tebou.
0: Nebo Ravin Lenej. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malo.

0: minut, Ravin Lenej na rádiu Praha, za chvíli opět Aradeček nebo Luis Capaldi, tak buďte s námi. Prahu už zítra ovládnou sousedské slavnosti Zažít město jinak. Na mnoha místech metropole tak nebudou ulice sloužit autům, ale společenskému životu. Tak nebuďte doma, přijďte si popovídat se sousedy, dát si něco dobrého, poznat okolní podniky a obchody a navštivte připravený program. Aktivitám se mezi nekladou, bude se zpívat, tančit, vyrábět, malovat, budou se sázet i květiny, taky hrát hry a spousta zábavy čeká i na děti. Podrobnosti pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. No a máme pro vás taky aktuální dopravní informace, ty už přináší Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě je silný provoz, kolony na obvyklých místech, projíždí se, ale aktuálně bez větších nehod. Na jižní spojce kolona je od Spořilovské směrem na Černý most a pokračuje za Průmyslovou, za Europark do omezení u sjezdu na Štěrboholy, celkově zdržení přes půl hodiny. 15 minut pak naberete na jižní spojce také směr Smíchov a to od sjezdu na Pankrác do Myší díry na začátek Strakonické. Pomalu se jede ve Kbelské ulici, tam ty kolony stále jsou už D8 od zdib a pokračují až k Novopatské, celkově zdržení směr Hloubětín přes 20 minut. Regulovány průjezd tunely, kolony, tak stále čekejte v Dobříšské od Zlíchovského tunelu. Velké zdržení je pak na Břevnově v Patočkově, tam je to skoro na 3/4 hodiny od Břevnovského kláštera. Stále ucpaná třeba oblast Davids nebo Letné směr tunely a plní se i Povltavská ulice právě směrem k tunelům Blanka. Na Pražském okruhu větší kolona směrem z letiště na D1, pomalu se jede z plzeňské D5 od Rudné až k Ořechu, je to na půl hodiny. A přes půl hodiny pak naberete na D1 za Prahou směrem do Brna. Pomalu se jede od Pražského okruhu do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: To byl Robbie Williams na rádiu Praha, je téměř půl šesté a Mirek Kasan přináší další zprávy.
1: Dobré odpoledne. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jeho studentky, u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Soud dál přiznal ženám 30 000 korun jako nemajetkovou újmu. České bojové letouny JAS-39 Gripen dnes vzlétly z Pardubic monitorovat vzdušný prostor NATO u východní hranice Polska, a to kvůli dronům na západě Ukrajiny, proti kterým nakonec zasahovat nemuseli. Po vystřídání polskými stíhačkami se Gripeny bezpečně vrátily do Pardubic. Na síti X to uvedla armáda. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku dosáhne podle odhadu 300 až 400 milionů korun. Požár se nešíří mimo objekt. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentační kariéře. Dlouholetý kapitán svého národního týmu nechybí v nominaci nového kouče Jorgeho Jesuse na nadcházející duely Ligy národů. Portugalci v nich postupně nastoupí proti Walesu, Norsku, Dánsku a opět Norsku. V Praze bude večer a v noci zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a s teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Na okrajích města ale naměříme až 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno s teplotami do 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Lukáš Miller a aktuální dopravní informace.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz, kolony zůstávají ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, tamto zdržení asi 20-25 minut, kolony jsou už z Cínovecké ulice, na vině dřívější nehoda, ta už je odstraněná. Na jižní spojce směr Černý most, pomalu se jede od Spořilovské, a to až za Průmyslovou, za Lanový most, do omezení u Štěrbohol, do místa stavby nového obchvatu. 15 minut pak naberete na jižní spojce také směr Smíchov, a to od sjezdu na Krč do Vídeňské, za Barandovský most do takzvané Myší díry. Regulován je průjezd tunely Blanka, výraznější kolony jsou stále třeba v Dobřížské ulici, také třeba v Plzeňské, v Patočkově, ucpává se i oblast Davids a Letné směr tunely, anebo také Povltavská ulice, ta stojí de facto od Prosecké. Pomalý provoz je také na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou z Plzeňské D5 od Rudné asi na 30 minut, 15 minut se pak stojí také směrem na letiště v okolí sjezdu na Barandov. A ještě dálnice D1, ta je ucpaná za výjezdem z Prahy do Brna, kolona tradičně od Pražského okruhu z 10. až do omezení na most Šmejkalka na 23. kilometr, celkově zdržení přes půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Novinář a youtuber Jiří Buríšek. Je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl šesté, s vámi je stále páteční večerní Praha. Už v příštích minutách pro vás budeme mít řidičskou abecedu, ve které vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ještě muzika, s tou už čeká Taylor Swift.

Už za necelou minutu bude 6:45, s vámi je páteční večerní Praha. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě projeví až později. Slovo má

0: někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
1: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
0: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili, a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
1: Co se pak děje dál?
0: To skončí na místně příslušném správním úřadu, anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
1: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
0: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
2: A já už jen doplním, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Zítra si povíme, jak policie využívá při kontrole provozu drony. A teď už míříme opět na silnice. Vše důležité pro nás v pražské dopravě a také v okolí metropole sleduje Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké odpoledne, a začneme v tom okolí metropole, protože na dálnici D1 stále čekejte velké zdržení za Prahou směrem do Brna na 23. kilometru, dlouhodobé omezení na mostě Šmejkalka, jezdí se zúženými pruhy a ty kolony začínají už na výjezdu z metropole na U Pražského okruhu na 10. kilometru a to zdržení je celkově skoro 30-35 minut. V Praze pak provoz začíná pozvolna slábnout na jižní spojce směrem na Černý most, ty kolony jsou stále od Spořilovské za Průmyslovou do omezení u sjezdu na Štěrboholi. Ten provoz ale trochu zrychlil. Teď to zdržení je okolo 20 minut. 20 minut zdržíte, naberete také v Bekbelské ulici. Tam ty kolony začínají už v Cínovecké u sjezdu na Čakovice, pokračují k Novopatské. Na Pražském okruhu kolony zejména směrem z letiště na D1, pomalu se jede z plzeňské D5 od Rudné až ke sjezdu na Ořech. Je to asi na 25 minut. Stále ještě probíhá regulace průjezdu tunely, takže kolony aktuálně jsou v Radlické od Motorletu, v Plzeňské od Kotlářky, také v Patočkově na Břevnově a nebo i v Povltavské v Troji, často zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Zóna 90.
4: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
8: Zóna 90.
4: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Je tady 18. hodina na rádiu Praha, to znamená také další zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, vítám tě.
1: Hezký podvečer. Americký velvyslanec při NATO na summitu v Praze kritizoval Česko za obranné výdaje. Historická tramvajová linka 23 pojede od zítřka jinudy. Změna trasy potrvá do dokončení trati přes Václavské náměstí. V Rusku začaly volby do státní dumy. Úřady ale vyloučily kandidáty vystupující proti válce na Ukrajině. A zítra bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer až oblačno a naměříme nejvýš 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu v výši 2% HDP.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Česká republika se podle něj bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
1: Historická tramvaj číslo 23 bude od zítřka jezdit z Národní třídy přes Vodičkovu ulici do zastávky Bílá Labuť. Změna trasy má zabránit souběžnému provozu s tramvají číslo 13, která nově končí na Vinohradech v obratišti Zvonařka. Vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Úprava trasy retrolinky číslo 23 pravděpodobně vydrží minimálně do zprovoznění tramvajové tratě přes Václavské náměstí, neboť 13 ve většině její trasy nahradí znovu zavedená linka 14.
1: Papírový Langweilův model Prahy z 19. století je nově k vidění také v digitální aplikaci. 200 let starý model vystavený v Muzeu Prahy patří mezi kulturní památky a zachycuje přes 2000 budov starého města, malé strany i tehdejšího židovského města. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
6: Aplikace vychází z digitálního modelu z roku 2009, který vznikl pro badatelské a restaurátorské účely. Na digitalizaci modelu se tehdy podílelo téměř 200 lidí. Aplikace je nyní přístupná na stránkách Muzea Prahy a kdokoliv si ji může otevřít na počítači nebo chytrém telefonu, a to zcela zdarma.
1: Rusové volí poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že miliony Rusů armádu v bojích na Ukrajině podporují. Opoziční stranu Jabloko přitom úřady z voleb vyloučily právě kvůli kritice války proti Ukrajině. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Čeští tenisté hrají v kvalifikaci na závěrečný turnaj Davis Cupu proti Američanům. Po úvodní dvousetové prohře Jakuba Menšíka s Lennerem Týnem nastoupil Jiří Lehečka proti Samu Sheltonovi. A zatím nad finalistou nedávného US Open vede. První set Lehečka vyhrál 6-4, ve druhém vede 3-1. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích města až na 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už Lukáš Miller, který má pro nás aktuální dopravní informace. Lukáši, už se to lepší?
7: Hezký podvečer, tak ano i ne, třeba stále velké kolony čekejte na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna, je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka, to je dlouhodobě na 23. kilometru a ta kolona začíná na Pražském okruhu nebo u Pražského okruhu na 10. kilometru, je celkově asi na 30 až 40 minut, navíc v koloně na 19. kilometru je i nehoda, dvě auta se střetla v levém pruhu, jsou neoznačená, čekají na policisty, tak opatrně. V Praze pak provoz pozvolna slábne, kolony ale stále ještě jsou, třeba ve Kbelské z Letňan do Hloubětína, to zdržení se pohybuje okolo 15-20 minut. Na jižní spojce směr Černý most, tam je kolona od sjezdu na Zahradní město, za Průmyslovou do omezení u Štěrbohol, také čekejte 15, skoro 20 minut navíc. Regulován ještě je průjezd tunely Blanka, takže zdržení je v Patočkově, od Kláštera se stojí 15 minut, hodně plná je pak spojovací od Jarova do ulice Žižkovou, tam to zdržení 10 minut, 10-minutové kolony pak čekejte i na Nuselském mostě do Legerovy nebo také ve Vlzenově před omezením u muzea obou směrně. A na Pražském okruhu zdržení směrem z D1 směrem na D1 a to z plzeňské D5 od Rudné až ke sjezdu na Ořech, celkově je to skoro na půl hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3.

0: Praha. Pražský update.
1: Máme 6,5 minuty po 18. hodině, pěkný páteční večer. Hostem pořadu K věci bude už ve 3/4 vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzana Pedrmanová. Štěpánka Ruchová se jí zeptá, jak se díky projektu Cyberfest mohou lidé naučit rozpoznávat triky online podvodníků a také co všechno může způsobit nadměrné sdílení fotek dětí jejich rodiči. S Petrem Jungmanem se ohlédneme zatím nejzajímavějším z historie 18. zářijového dne. Taky vás pozveme na první ročník akce Kinodny, na které můžete vyrazit do kina za stovku a třeba je na více filmů za víkend. A dělníci začínají s ražbou metra D na dalším úseku mezi Novými Dvory a Ryšánkou. Připravenou už mají sošku svaté Barbory, které dnes požehnal farář. Víc si řekneme už za okamžik s naším reportérem Petrem. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Dražbou dalšího úseku pražského metra D začínají dělníci na Nových Dvorech. Dnes farář požehnal sošce svaté Barbory. Byl u toho redaktor Petr Kastner, který už je teď se mnou ve studiu. Petře, vítám tě.
2: Hezký den. Odpoledne páter František Čech z pražské farnosti na Lhotce požehnal zhruba půl metru vysoké sošce svaté Barbory, která je patronkou horníků, stavařů a razičů a podle tradice chrání dělníky před neštěstím při práci v podzemí. Soška, která už teď je nad vstupem do podzemí, pochází z Itálie, z jižního Tyrolska. Podle vedoucího stavby Radka Kozubíka ze společnosti Hochtief jsou stavbaři, kteří pracují v podzemí, velmi pověrčiví a bez posvěcené sošky svaté Barbory by do tunelů nechtěli vstoupit.
1: Tak čím práce začnou?
2: Na Nových Dvorech jako první dělníci vyrazí asi 100 metrů dlouhý přístupový tunel. Pokračovat budou stavbaři vzduchotechnickým tunelem. Ražba potrvá zhruba do března příštího roku, potom začnou dělníci s hloubením samotné stanice Nové Dvory, včetně eskalátorových tunelů a výtahových šachet. V polovině roku 2027 pak do Česka přijedou speciální stroje, které vyrazí samotné traťové tunely mezi stanicemi.
1: Připomeň prosím ještě, kdyby mohlo nebo mělo být metro D hotové.
2: První část nové linky by měla začít jezdit mezi Pankrácí a právě stanicí Nové Dvory v roce 2032. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů je možné, že do té doby stavbaři dokončí i další stanici, a to Libuš. Metro by tak mohlo zajíždět až tam. Po úplném dokončení trasy bude jezdit do stanice Depo Písnice. A dodám, že na nové lince by už měly jezdit automatizované soupravy metra bez řidičů.
1: O zahájení ražby dalšího úseku metra D jsme mluvili s redaktorem Petrem Kastnerem. Petře, díky. Hezký zbytek dne.
2: Taky přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A podíváme se opět na silnice. Jak to vypadá aktuálně, nám to řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak na dálnici D1 za Prahou, tamto zdržení zůstává největší, a to před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem. Pomalu se aktuálně jede od sjezdu na Modletice, to je z 12. kilometru až právě do zúžení na mostě Šmejkalka. Navíc na 19. kilometru blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut. Celkově to zdržení je na 25, možná 30 minut. V Praze už ten provoz poměrně výrazně zeslábl, asi 10 minut naberete na jižní spojce směr Černý most, a to od Lanového mostu za Průmyslovou. Desetiminutové zdržení je ve Kbelské z Letňan do Holešoviček do Hloubětína. Tam ale to zdržení už je spíše v nárazových kolonách. Stále ještě dobíhá regulace průjezdu tunely, výraznější kolony, tak čekejte třeba v Radlické od Motorletu na 15 minut. Zhruba 20 minut se stojí i v Patočkově ulici na Břevnově. Na magistrále pak brzdí provoz omezení ve Vilzenově u hlavního nádraží, takže kolony jsou na 10 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra nebo také Věčné z Karlova náměstí. A ještě Pražský okruh z letiště na D1, 20 minut naberete od plzeňské D5 k Hořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
2: update. 192 kin, 467 kinosálů, 141 měst. Takové budou první celorepublikové kinodny o nadcházejícím víkendu. Za jednotné symbolické vstupné 100 korun mohou diváci shlédnout hrané, dokumentární i animované filmy. A chybět nebudou ani očekávané novinky uváděné v premiéře, nebo dokonce v předpremiéře.
3: Dochází tam vlastně ke spojení všech českých kin, drtivé většiny našeho trhu, od těch opravdu jako nejmenších městských po velké řetězce a multikina, a všechna tato kina během jednoho víkendu v roce nabídnou všechny své filmy za 100 korun. A to i filmy úplně nové a některé v předpremiérách.
4: Vysvětluje Dan Krátký, předseda Asociace provozovatelů kin a hlavní organizátor projektu, inspirovaného podobnými akcemi v zahraničí.
3: Ta primární motivace je přilákat lidi do kin i ve vyšším počtu, aby odpadla třeba částečně ta finanční bariéra a mohli jít s velkou skupinou přátel, s celou rodinou a podobně, ale zároveň je to i motivace k tomu, aby diváci více experimentovali a za tu sníženou částku si například vybírali i filmy, které by si za normálních okolností třeba nevybrali, nebo přilákali diváky, kteří do těch kin dlouho nechodí.
4: Při průměrné ceně vstupenky 180 korun s tím, že v multiplexech musí divák sáhnout do peněženky ještě hlouběji, bude víkend pro kinaře i distributory krátkodobě ztrátový.
3: Do jisté míry to bude kompenzovat i vyšším počtem diváků, pro které bude ten víkend kino vlastně otevřenější a zajímavější způsobem trávení času. A s tímhletím se stotožňují i distributoři, že v dlouhodobém horizontu to bude mít vlastně pozitivní důsledky pro ten trh i pro ty diváky.
4: Dodává Dan Krátký a zve na některé vybrané tituly.
3: Hororový snímek Resident Evil, který se točil v Praze, je to adaptace videohry a je to podle všeho mimořádně silný horor. Druhý film, který je také velmi úspěšný, protože si odnesl v Karlových Varech diváckou cenu, to je dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. A možná na závěr bych vypíchl snímek, Kdyby se holuby měnili ve zlato, což je nyní český oficiální velvyslanec na Oscary. Je to mimořádně skvělý dokument, který získal ocenění v Berlíně a my ho v kinodnech nabídneme vlastně s týdenním předstihem v předpremiéře.
4: Uzavírá Dan Krátký, předseda Asociace provozovatelů kin a hlavní organizátor projektu Kinodny. Do něhož se v Praze o víkendu 19. a 20. září zapojí 27 kin. Václav Miller, Český rozhlas. Pražský

0: Je 6:30, pražský souhrn, teď v pražském updateu nabízí Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Městský soud v Praze dnes v odvolacím řízení potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5letý trest vězení a 10letý zákaz činnosti. Cimický se během 40 let dopustil 4 sexuálních útoků a 35 případů vydírání. 78letý psychiatr dnes k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Praha 1 navýšila rozpočet projektu Korenci pro volný čas z původních 500 tisíc korun na 1 milion. Radnice tak reaguje na velký zájem od rodičů, kteří původní částku vyčerpali během prvního dne registrací. Příspěvek výši 1500 korun na kroužky, tábory či sport tak nově získá více než 600 dětí s trvalým pobytem v centru metropole. Rodiče musí alespoň část peněz vyčerpat do konce října. Historická budova Národního divadla v Praze bude mít nové slavnostní osvětlení. Městská firma Technologie hlavního města Prahy vyměnila 235 svítidel, jejich řídicí prvky i elektroinstalaci. Náklady na obnovu osvětlení činí zhruba 11 milionů korun. Nové osvětlení by mělo zvýraznit architekturu Národního divadla, nasvítit ho rovnoměrněji a s nižší spotřebou energie. Česká bankovní asociace spustila ve spolupráci s policií České republiky novou verzi projektu Kybertest.cz. Ten reaguje na alarmující čísla, kdy se tzv. E-šmejdi za poslední rok pokusili připravit klienty o více než 10 miliard korun. Víc se dozvíte za čtvrt hodiny v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. V pražské Zbraslavi dělníci postavili novou zbrojnici pro dobrovolné hasiče. Součástí je také stanoviště pražské záchranné služby. Stavební práce trvaly od července loňského roku. Čeští tenisté dnes zahájili v Praze cestu za postupem na finálový turnaj Davis Cupu. Přivítali výběr Spojených států amerických. Po úvodních dvou hrách je stav v libeňské O2 aréně vyrovnaný 1-1. Jiří Lehečka před chvílí porazil jedničku Američanů Bena Sheltona 2-0 na sety. Předtím ve dvou sadách prohrál Jakub Menčík s Lennerem Thienem. V Praze bude zítra ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už aktuální pohled na silnice a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak na dálnici D1 stále čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna na 23. kilometru na mostě Šmíkalka, tam je dlouhodobé omezení, jezdí se dvěma zúženými pruhy a ta kolona stále se pohybuje od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru, je to celkově asi na 20-25 minut, nehodu na 19. kilometru už teď řeší mimo jízdní pruhy na Krajnici. Na pražském okruhu čekejte kolony z letiště na D1, stále se pomalu jede z plzeňské D5 zhruba z nějakého prvního kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech, tam je to na 20 minut. V Praze ten provoz už je víceméně slabší. Na jižní Štěrboholské spojice se pomalej jede od sjezdu na Štěrboholy i z Lanového mostu. Zdržení vždy k průmyslové k Europarku 10 minut. Na magistrále 10 minut postojíte na Nuselském mostě do Legerovy nebo také ve Vilzonově před omezením u muzea obousměrně. Kolony na 10 minut jsou pak také v Bělohorské z centra před Vypichem a také v Evropské naopak směrem do centra u Divoké Šárky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
6: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
5: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
7: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
10: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: láska.
1: Yes, we can.
0: Pátek 18. září. Svátek mají chlapi nosící Krista v srdci. Nositele jména Krištof. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Kanadský novinář Henry Jervis Raymond a bývalý bankéř George Jones založil jeden z nejvlivnějších světových deníků The New York Times před 175 lety v roce 1851. Redakce Timesu za svoji existenci získala už 137 Pulitzerových cen. To z nich dělá absolutní rekordmany. Přehrada Desná v Jizerských horách se protrhla před 110 lety v roce 1916. Jen rok po otevření voda smetla část obce a zemřelo 62 lidí. Jedná se o největší katastrofu spojenou s havárií přehrady v našich zemích. Do několika stovek cestujících čekajících v kolejišti na osobní vlak do Adamova vjel na nádraží v Brně Židenicích opožděný rychlík přesně před 85 lety v roce 1941. Většina čekajících byly dělníky adamovských strojíren a brzy ráno ještě za tmy cestovali do práce. 18 z nich přišlo o život a mnoho dalších bylo zraněno. Strojvedoucí rychlík nehodu ani nepostřehl a teprve v cílové stanici zjistil následky. První vesmírná turistka a současně první Iránka muslimka Anuše Ansari vzlétla na palubě Sojuzu do vesmíru před 20 lety. Její hlavní doménou je ale podnikání. Je mimo jiné zakladatelkou a šéfkou Telecom Technologies a předsedkyní společnosti Prodia Systems. Žatec a krajina žateckého chmele se staly před 3 lety součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 70 má bývalý československý hokejový reprezentant Petr Šťastný. 55 má sedminásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong. O všechna vítězství vinou dopingu přišel. A 45. narozeniny má bývalý kapitán fotbalové Sparty David Lafata. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 7:45 s Lukášem Millerem se vracíme na silnice. Lukáši.
1: Hezký podvečer, tak na dálnici D1 stále čekejte kolonu za výjezdem z Prahy do Brna. Je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka na 23. a ta kolona je od sjezdu na Velké Popovice z 15. asi na 20 minut. 15 minut naberete na pražském okruhu z letiště na D1 a to od sjezdu na Jinočany až ke sjezdu na Barrandov. Pomalejší provozy pak třeba také na jižní a štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou nebo také na Nuselském mostě do centra, zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Představte nám ten kybertest, i když je to nová verze, protože ne všichni ho znají.
1: Kybertest je na trhu řadu let a my jsme opravdu za policii České republiky nesmírně potěšeni, že jsme od samého začátku u jeho vzniku a u jeho upgradeů a jsme moc rádi, že můžeme být partner České bankovní asociace. A vlastně kybertest je takové herní prostředí, kde si lidé v prostředí smyšlené banky a internetového bankovnictví mohou sami ověřit, zda by naletěli nástrahám aktuálních internetových podvodů. To znamená, zda by naletěli falešné zaslané zprávě, ať přes telefon nebo do e-mailu, zda by je přesvědčil inzerát na podvodnou investici, anebo zda by se nechali nalákat nějakým reklamním videem, kde se mohou pohybovat herci, politici, známé osobnosti a říkat jim, pojďte do spořícího produktu nebo investičního produktu s námi, protože zázračně zbohatnete.
0: V čem je ta nová verze kybertestu jiná oproti té předchozí? Jak jste ji posunuli?
1: Právě, že tvůrci posunuli ten kybertest do těch aktuálních hrozeb. A to znamená do takových deepfakeových videí, do používání AI nástrojů, kde opravdu jsou vytvářené různé bannery inzertní, které vypadají jako fotografie reálných osob, které známe, anebo i opravdu ta deepfakeová videa, kde jsou stvárněny osobnosti, které veřejnost zná a vlastně jim možná lépe uvěří. Toho ti pachatelé vlastně využívají, že používají známé osobnosti, protože když to přece říká například předseda vlády nebo nějaký významný politik, tak to určitě bude pravda. A tyhle moderní nástroje, AI nástroje, vlastně opět ukazují těm lidem, jak moc je to už dokonalé, jak moc je to nerozeznatelné od reálu. A právě v tom internetovém prostředí té smyšlené banky si ti lidé mohou tyhle věci ověřit a zároveň, když zakliknou tu odpověď, tak se jim vyhodnotí, zdali to udělali správně nebo zdali si nevšimli nějakých jednoduchých parametrů, které tam jsou a které vlastně mohou říkat, že se jedná o podvod.
0: Jak dlouho ten test trvá?
1: Já myslím, že se dá docela dobře zvládnout do nějakých 15-20 minut. Prochází člověk 10 otázkami, přihlásí se do toho prostředí, kde opravdu je v té internetové bance, v tom internetovém bankovnictví, dostane přidělené nějaké finanční prostředky na svůj účet a s ním musí hospodařit. A jak prochází těch 10 otázek, tak buď si ty svoje finanční prostředky uhlídá, anebo za každou špatnou odpověď vlastně o nějaké peníze přijde. A to je tak, jak je to právě v tom reálném světě, protože ve chvíli, kdy narazíme na nějaký podvodný inzerát nebo vyslyšíme nějaké volání falešného bankéře, falešného policisty, tak také přijdeme o peníze. Akorát, že v tom kybertestu si to můžeme vyzkoušet na nečisto.
0: Když člověk v tom reálném životě naletí, jaká je šance, že dostane svoje peníze zpět?
1: Tohle je velmi těžká otázka a možná ještě na ní těžší odpověď. Tady hraje roli celá řada aspektů a hraje tam roli zásadně čas a také přes jaké účty se ty finanční prostředky převádí, kam se přeposílají, zdali jsou to nějaké okamžité platby do zahraničí. A ve chvíli, kdy tam je pak už nutná spolupráce s těmi zahraničními subjekty, tak ta cesta nebývá jednoduchá a vlastně se k těm finančním prostředkům obvykle ti lidé už nedostanou. Takže vždycky je lepší přemýšlet dopředu v té nianci, že by to mohl být podvod a raději tu platbu neposlat a ověřit si ji z více zdrojů a třeba u svého bankéře, než opravdu slepě poslouchat instrukce z nějakého návodného videa nebo z nějakého přesvědčivého hlasu bankéře, který nám zavolá na telefon.
0: A cílí ten kybertest.cz spíš na seniory, nebo data ukazují, že na ty triky e-šmejdů snadněji skočí mladá generace?
1: Kybertest je úplně pro každého. My totiž u těch kyberpodvodů opravdu víme jedno, a to, že nejohroženější skupinou jsou vlastně ti lidé v tom produktivním věku. Lidé, kteří jsou plně zaměstnáni, kteří mají nějaké finanční prostředky a možná nemají tolik

0: času se věnovat nějaké pozornosti ve smyslu zkoumat podrobně, jaká jim přijde SMSka nebo kdo jim volá. A já bych tady chtěla opravdu důrazně říct, že tahle trestná činnost se netýká seniorů v tom masovém měřítku, protože se týká skutečně úplně všech. Takže kybertest.cz by si měli udělat všichni a pro děti je ještě udělaná kyberhra.cz, kde vlastně je podobný systém a opravdu ty útoky cílí od dětí po seniory úplně na všechny, přičemž samozřejmě nejohroženější je ta, řekněme, v tom věkovém rozmezí ta střední skupina.
1: A ještě jedna otázka, který typ podvodu je momentálně nejnebezpečnější?
0: Stále jsou to takové ty phishingové, vishingové a smishingové nálety, to znamená plošné rozesílání e-mailu nebo SMSek, navolávání falešný bankéř, falešný policista nebo rozesílání SMSek s nějakým odkazem, na který člověk má kliknout, a opravdu se asi s největší škodou jedná o ty investiční nabídky, o to zaříďte si nějaký produkt, ušetřete si peníze na stáří, zhodnoťte své peníze a snažte se nějakým způsobem ty peníze někam odesílat. Ale když bychom to vzali úplně v globálu, tak největší vlastně rozsah tohodle podvodného chování jsou jakékoliv inzertní podoby, to znamená i prodej přes internet, takové to, že si objednáte telefon a přijde vám cihla. Takže inzeráty obecně je největší hrozba. K věci.
1: Naším hostem je vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. A ještě jedno téma, aktuální fenomén sharenting, tedy nadměrné sdílení fotek dětí rodiči. S tím souvisí nově spuštěný online nástroj Rodiček. Představte nám ho.
0: Děkuji za tuhle otázku. Rodiček je nástroj, který vyvinula nadace Vodafone. Já jsem strašně moc ráda, že nás v tomhle ohledu požádali o podporu. A je to vlastně nástroj, který pomáhá rodičům identifikovat, jestli fotografie, kterou chtějí veřejně sdílet, je bezpečná, anebo je nějakým způsobem riziková. A to riziková znamená, jestli jsou tam buď nelichotivé, nebo opravdu nějaké dehonestující pozice třeba jejich dětí. Nebo jestli jsou to třeba i nějaké ukazatele, které mohou identifikovat, kde se to dítě pohybuje. No, někteří rodiče to nepoznají, protože když se na ty fotografie svých milovaných dětí podívají tou optikou hrdosti, pyšnosti na své dítě, že se jim něco povedlo, tak možná takové to, že na té fotografii jsou i další třeba osobní informace o tom dítěti nebo osobní údaje.
1: Co třeba?
0: No, například to může být adresa, datum narození, rodné číslo. Někdy je to právě fotografie s vysvědčením, kde vlastně o tom dítěti úplně všechno. Nebo jsou to různé fotografie z dovolených, kde i ty děti jsou v nelichotivých nebo v opravdu dehonestujících pózách, v plavkách, obnažené. A nebo jsou to fotografie třeba ze sportovních utkání, z turnajů. A tam se dají identifikovat týmy, kde se ty zápasy hrají. A mohou opravdu ty fotografie dovést k jasné konkrétní informaci, která může to dítě identifikovat.
1: S jakými nejčastějšími případy zneužití těchto fotek se policie v praxi setkává?
0: Jedná se asi nejvíc o kyberšikanu. Opravdu, že ta fotografie je zneužita k tomu, že pak nějaký pachatel teda vydírá tu oběť, že buď tu fotografii všem rozešle, pokud neudělá to, co on chce, nebo pokud mu nezaplatí peníze, že ji dá k dispozici rodičům, školním kolektivům a podobně. A vždycky je tohle velmi citlivé téma, protože možná fotografie, kterou my jako rodiče anebo i jako okolí nevnímáme jako dehonestující, tak proto dítě to může být zásadní a vlastně se sami sobě na té fotografii nelíbí, přijde jim to trapné, aby je někdo takhle viděl, a může to pro ně opravdu být traumatizující situace, že někdo je přes tu fotografii začne vydírat a oni sami ví, že by takovouhle fotografii nikdy nezveřejnili.
1: A od jakého věku toho dítěte by pro nás mělo být samozřejmostí uplatňovat to pravidlo souhlasu? Prostě jednoduše se zeptat, můžu to sem dát?
0: Já si myslím, že bychom fotografie dětí úplně sdílet neměli, že bychom si tu domácí radost měli sdílet sami. A ve chvíli, kdy to dítě dokáže už nějak rozumově ty věci vyhodnocovat, tak bychom se ho na to měli ptát vždy. A to, co se mi vlastně líbí u toho rodičeku a u těch aktivit, která ta nadace Vodafone dělá, tak oni si udělali průzkum jak mezi rodiči, tak mezi dětmi. A vlastně z toho průzkumu vyplynulo, že pouze 11% rodičů se ptá na souhlas svého dítěte, zdali tu fotografii mohou zveřejnit. A naopak u otázky na ty děti zase z té první top trojky vyplynulo, že mají obrovskou obavu z toho, aby jejich fotografie, na které jsou oni, vlastně nebyla zneužita k té kyberšikaně. Takže já myslím, že ta interakce mezi dítětem a rodičem je potřeba vlastně skoro od samého začátku. Protože rodiče často budují digitální stopu svým dětem vlastně už v době, kdy ty děti ještě nejsou narozené, kdy se chtějí podělit o informaci, že je čeká přírostek do rodiny a to dítě samozřejmě řadu let není vůbec schopno vyhodnocovat, zdali takovýhle fotografie o sobě chce zveřejňovat nebo nechce. Ale ve chvíli, kdy už dochází opravdu k nějaké diskuzi mezi těmi rodiči, myslím, že by se ten rodič měl ptát úplně vždycky.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
0: Děkuji moc. Naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byla vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Já se na vás těším za týden opět u pořadu K věci. Naschledanou. K věci.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 19 hodin, Mirek Kasan už je ve studiu Rádia Praha se mnou a přináší zprávy.
1: Hezký večer. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Stavba středočeské části dálnice D3 by měla začít za 2 roky. Silničáři dokončují výkup pozemků. Předseda švédského parlamentu pověřil šéfku opozice Anderssonovou rozhovory o sestavení vlády. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno, s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Pražské letiště Václava Havla se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo šengenský prostor.
3: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
4: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
3: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
5: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
3: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středočeském kraji. Ta naváže na už dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady činí asi 16 miliard korun. Silničáři mají dálnici D3 začít stavět v roce 2028, popisuje i jejich mluvčí Jan Riedl.
6: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
1: Praha 3 spustila speciální mapu, která zobrazuje místa k trávení volného času. Má sloužit pro inspiraci dospělým i teenagerům. Radnice ji pojmenovala Trojka v kapse a lidé ji najdou na internetových stránkách městské části. V mapě jsou například hřiště, cyklostezky, ale i legální graffiti stěny, skateparky a další venkovní i vnitřní místa. Pokračuje mluvčí Prahy 3 Petr Haváň.
7: Na tvorbě mapy se podíleli zástupci školních parlamentů z místních škol a také členové parlamentu dětí a mládeže Prahy 3. Pomohli vytipovat místa, která na mapě nesmí chybět, a také pojmenovat názvy jednotlivých kategorií v mapě.
1: Předseda švédského parlamentu Andreas Norlén dnes pověřil sociálně demokratickou lídrině opozice Magdalénu Anderssonovou rozhovory o sestavení nové vlády. Informovala o tom agentura Reuters. Středolevá opozice minulou neděli těsně zvítězila ve volbách do švédského parlamentu. Dosavadní švédský premiér Ulf Kristersson včera po definitivním potvrzení volební porážky oznámil demisi. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. V úvodní dvouře prohrál Jakub Menčík s Lernerem Tienem 2-6 a 4-6. Vyrovnání zařídil Jiří Lehečka, který porazil světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 2x6-4. Zítřejší program v libeňské O2 aréně začne ve 14 hodin 4 hrou, do které kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Ricka. Americký pár by měli tvořit Harrison s Krajíckem. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích města naměříme nejvýš 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A co nás čeká na silnicích v Praze a okolí, to ví Lukáš Miller.
8: Hezký večer, tak víceméně klidnější provoz na dálnici D1. Stále čekejte zdržení za výjezdem z Prahy směrem do Brna. Je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka, to je tam dlouhodobě na 23. kilometru kvůli velké rekonstrukci mostu. Projíždí se dvěma pruhy, teď ta kolona je zhruba z 15. kilometru, to je od sjezdu na Velké Popovice a zdržení okolo 20 minut. V Praze ten provoz už je bez zásadních komplikací kolony. Čekejte na jižní a Štěrboholské spojice, ale pouze kratší, obou směrně před Průmyslovou na 5 minut. 5 minut neberete také na konci Nuselského mostu před semafory v Legerově nebo také Věčné od Štěpánské na IP Pavlova, ale v Libni se ucpává Českomoravská ulice v okolí O2 arény. Zdržení je tam obou směrně na příjezdech k aréně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 19 hodin a 6,5 minuty a v páteční večerní Praze toho pro vás máme stále dost. Už ve 3/4 třeba aktuální pražské tipy. Dlouhé kolony, ucpané kruhové objezdy a spožděné autobusy. Taková je situace v dopravních špičkách na hlavním silničním tahu v Jesenici u Prahy. Více k tomu povíme už za chvíli a se svým songem nechybí Kateřina Marie Tichá.
10: Tady si mi zpívá.
0: Offenbach s Nickem Waterhousem. Je Nico Santos. Klidný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 19 hodin 17 minut, večerní Praha pokračuje. Autobusy v Jesenici u Prahy by mohly do budoucna jezdit po vyhrazených cestách. Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, tak chce zabránit zpožděním v kolonách. Ty se v obci často tvoří při ranních a odpoledních špičkách.
1: Ta doprava tady je čím dál tím horší.
2: Petra Bezoušková jezdí autem do Jesenice každý den.
1: Čím dál tím delší kolony, čím dál tím víc aut, je to opravdu strašný.
2: Dopravní komplikace se tvoří nejčastěji na Budějovické ulici, která je hlavním silničním tahem. Kvůli kolonám mají často zpoždění taky autobusy, popisuje Jana Zítková z nedalekého Jílového.
3: Je to strašný, jsou samý zácpy a přijíždím do Prahy třeba i o 2 hodiny později.
2: Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách, by chtěla prosadit, aby se některé silnice vyhradily pouze pro autobusy, popisuje mluvčí organizace Filip Drápal.
4: Je to dlouhodobý problém, který nás trápí. Výhledově, až se podaří dostavit další obchvaty nebo dokončit další část Pražského okruhu, tak bychom právě některé ty komunikace chtěli vyhradit pouze autobusům.
2: Zmírnit provoz by mohla také nová dálnice D3, která povede z Prahy do jižních Čech a do Rakouska. Zlepšení očekává například další místní obyvatelka Sandra Slabá.
5: Bydlím tady kousek ve vesnici, nejsme s tím, že nám tam bude jako stavět dálnici, ale jako ulehčí to té dopravě 100%. No.
2: Dálnice se u Jesenice napojí na Pražský okruh. Silničáři podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla postaví křižovatku tak, aby se omezil hluk.
6: Budou využity protihlukové stěny a valy. Nikoliv, že by tady byla kompletně zahloubena a že by šlo o tunelový nebo do země zapuštěný mimoúrovňový úzel.
2: Dálnici D3 ve středních Čechách začnou dělníci stavět v roce 2028. Z Jesenice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
8: Každou neděli v 9 večer na Radio Praha.

Tak to byl Ray Dalton na Rádiu Praha. Je 19 hodin 31 minuta. Co takhle v těchto dnech vyrazit na nějakou skvělou akci? Ve večerní Praze pro vás pár tipů mám. Vyrazit můžete třeba na vinobraní na Grébovce. A to zítra v Havlíčkových sadech. Nuselské pivní slavnosti proběhnou v sobotu v parku Fidlovačka. Hot and Spicy Food Festival je zítra na Smíchovské náplavce. Pickles Prague Festival proběhne o víkendu na výstavišti Praha. Mercado i v sobotu na náměstí Jiřího Spoděbrat. Zítřkem pokračuje i konratické vinobraní, a to v ulici Za parkem. Taky počernické pivobraní a street food festival v zámeckém parku Dolní Počernice. A pokud zítra navštívíte Ovál na Slunečním městě, čeká vás tam zbraslavské vinobraní Elišky Přemyslovny. A v zámeckém areálu Ctěnice vás v sobotu čeká jablkobraní. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: 6, Krištof a Ariana dnes slaví svátek, užíváme si pátek a také 18. zářijový den. A s vámi je Večerní Praha. A v ní teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Zažijte město jinak. Stejnojmenná akce promění na jeden den vaši ulici ve velkou sousedskou slavnost. Poznáte místní obchodníky, ochutnáte skvělé jídlo, setkáte se se sousedy a poslechnete si i řadu koncertů. Akce budou napříč Prahou, a to třeba v centru, ve Sněmovní ulici nebo na Kampě. Vydat se můžete i na Petřiny, Břevnov nebo do Karlína k Invalidovně. Jak bude vypadat doprava budoucnosti? Na tuhle otázku zase odpoví Den chytré mobility, který na výstavišti v Holešovicích představí autonomní vozidla, doručovací roboty, virtuální realitu a nejnovější technologie z oblasti umělé inteligence. A u rozhledny Doubravka bude posvícení. V okolí rozhledny bude připravena nevšední gastrozóna a po celé odpoledne taky posvícenský program. Těšit se tam můžete i na koncert skupiny Opět a Radeček. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
3: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
2: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: skupinu Maroon 5 teď střídá na rádiu Praha Mirek Kasan a přináší zprávy ve 20 hodin.
1: Dobrý večer. Další úsek metra D od Ryšánky na Nové Dvory začnou stavbaři razit už zítra. 5 let vězení a 10letý zákaz lékařské profese potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému odvolací městský soud. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o justiční mafii. A zítra bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer až oblačno a naměříme nejvýš 23 stupně.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: S ražbou trasy metra D v úseku Ryšánky Nové Dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové Dvory, uvedl to mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb a po dokončení stanice Nové Dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové Dvory.
1: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací městský soud v Praze trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Tána Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
4: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
1: Soud dál přiznal, že nám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Soudcovská unie vyzvala premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Odpovídal na obecnou otázku ohledně poslanecké imunity, ale mluvil o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho trestní stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Andrej Babiš soudcovské unii vzkázal, že si má spis kauzy Čapí hnízdo prostudovat. Soudkyně podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran. Podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. Za příklad útočného jednání označil prezident Macron nález dronu s výbušninami na letišti v Lipsku letos v srpnu. Moskva by se podle něj dopustila chyby, pokud by ve svém jednání pokračovala. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santidenia oznámil svou první nominaci. Pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů vybral 26 hráčů a hned 3 z nich čeká premiéra v reprezentačním Ačku. Pozvánku dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V nominaci naopak podle očekávání chybí Patrik Šik, který po letním světovém šampionátu ukončil reprezentační kariéru. Jiří Lehečka srovnal stav druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Díky o výhře 2-0 na sety nad Benem Sheltonem hrají Češi v pražské O2 aréně po prvním dnu s Američany 1-1 na zápasy. Jakub Menšík předtím ve 2 sadách podlehl Lerneru Týnovi. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích metropole až na 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Komplikace máme na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Mezi 16. a 5. a 17. kilometrem dejte pozor, je tam v tomto úseku odstavené porouchané osobní auto. Komplikace jsou také na 11. kilometru D1 ve směru na Brno, a to kvůli dalšímu odstavenému porouchanému osobnímu vozu D1. 18. až 20. kilometr ve směru na Brno, tam je hlášená překážka na vozovce, jedná se o dopravní značku, která je tedy po odstaveném vozidle ještě na místě. A komplikace máme také na D11. Na 17. až 16. a půltém kilometru ve směru na Prahu se pracuje na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený. A na 25. až 0. kilometru D11 ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je uzavřená zpevněná krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5,5 minuty po 20. hodině a stále je s vámi páteční večerní Praha. Dnes se s datem 18. září a už za okamžik i s dalšími tématy. Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor umělé inteligence. Jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Ukázku uslyšíte už ve 3/4. A přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Podrobnosti nabídneme už za okamžik. A čeká nás i Bruno Mars, Mr. Props nebo Martin Garrix s Edem Sheeranem. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: 20:16, večerní Praha pokračuje, to byl Scatman, mimochodem vzpomněli jste si možná na svá léta, kdy jste trsali právě na tuhle písničku, no ale teď k dalšímu tématu. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom na svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá, tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

Tak tohle byla Miley Cyrus na rádiu Praha, je 20 hodin a téměř 30 minut, už za pár minut, přesněji po zprávách v 21 hodin, vám dnes na rádiu Praha opět nabídneme další vydání pořadu Rok je náš a taky dnes s Iljou Kučerou mladším za mikrofonem. A čeká vás opět doslova hudební nadílka, součástí dnes bude Weezer, Led Zeppelin, Richard Tesařík, November 2nd, Nazareth nebo třeba Interpol. Rok je náš, pro vás máme na rádiu Praha každý pátek po 21. hodině. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: zvuky.
1: Než se nadějeme, tak bude 8:45. Přeji vám pohodový páteční večer na Rádiu Praha. Dnes máme všechno rychle. Zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich interview se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. Až teď ho objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
2: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
3: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
3: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
5: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
3: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 21. hodina je tady i se zprávami a taky s Mirkem Kasanem za mikrofonem. Mirku, zdravím tě.
1: Díky vládě, dobré odpoledne. Odpoledne, večer. Praze 7 má do 3 let vyrůst nová základní škola Jana Vodňanského. Hlavní město na stavbu půjčí skoro 170 milionů. Pražské národní divadlo bude mít nové slavnostní osvětlení za 11 milionů korun. Spor o Kennedyho centrum pokračuje. Fotograf zachytil prezidenta Trumpa, jak si prohlíží plány na jeho zbourání. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město půjčí Praze 7 166 milionů korun na výstavbu základní školy Jana Vodňanského u Jankovcovy ulice. Teď tam dělníci bourají starou budovu. Ta nová by měla být hotová v roce 2029. Do školy za víc než 900 milionů korun by mohlo chodit 570 žáků. Půjčku bude muset 7. městská část hlavnímu městu vrátit, uvedl to mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Půjčka bude splacena v 15 ročních splátkách, počínaje rokem 2030. Výstavba školy vychází z memoranda o spolupráci uzavřeného mezi hlavním městem a Prahou 7 v roce 2022.
1: Historická budova Národního divadla v Praze bude mít nové slavnostní osvětlení. Městská firma Technologie hlavního města Prahy vyměnila 235 svítidel, jejich řídicí prvky i elektroinstalaci. Náklady na obnovu osvětlení činí zhruba 11 milionů korun. Nové osvětlení by mělo zvýraznit architekturu Národního divadla, nasvítit ho rovnoměrněji s měnitelnou teplotou světla a s nižší spotřebou energie. Dnes o tom informovala mluvčí firmy Technologie hlavního města Prahy Lenka Růžková. 5 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívilo speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
4: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
5: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
4: Tady je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
6: Je to mega hustý a zajímavý.
5: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
6: Z těch předmětů asi ty kameny.
5: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že Kennedyho centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu. Po Trumpově prohlášení si soud obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s Kennedyho centrem. Praneteř ex-prezidenta Kerry Kennedyová svolala na páteční večer k budově protest. Během něj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Čeští tenisté hostí v pražské O2 aréně v kvalifikaci na finálový turnaj Davis Cupu výběr Spojených států amerických. Dnes byly na programu úvodní dvouhry, po kterých je stav duelu vyrovnaný 1-1 a zasloužili se o to týmové dvojky. V úvodním utkání Jakub Menšík podlehl po setech 2-6 a 4-6 Lerneru Tínovi. Bod pro český tým pak vybojoval Jiří Lehečka, který zvítězil nad čtvrtým hráčem světa a finalistou nedávného US Open Benem Sheltonem 2x6-4. Zítra je na programu nejprve čtyřhra a po ní zbývající singlová utkání. Hrát se v libeňské hale začne už ve 14 hodin. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia, na okrajích metropole až na 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha.

Česká kapela Double Vision písničkou Turn It Up z roku 2025 otevřela naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky domácí i zahraniční, archivní i prudce aktuální. Tak teď jedna čerstvá novinka. Australská kapela Airburn a jejich ostřejší kousek Life After Death.

Tolik americká formace Daughtry se svou písní September. A před námi je teď další čerstvá novinka. Newyorská skupina s poněkud svérázným názvem Interpol a jejich čerstvý kousek Sea Out

Tisíc co měsíc je vždy v den úplňku. Posílá Peter Gabriel do světa novou nahrávku, novou ukázku ze svého chystaného alba OI, které bude završeno a kompletně vyjde na konci roku 2026. Není to žádné překvapení, protože my si je postupně v našem pořadu představujeme. A teď tedy došel čas na další kousek. Ten spatřil světlo světa 28. srpna, nebo přesněji řečeno ne světlo světa, ale svit měsíce. Je to poměrně rozsáhlá kompozice a jmenuje se Looking for the Happy.

Po rozsáhlé novince Petera Gabriela nadešel čas pro trochu přímočarého, zemitého hard rocku. Nachystána je skotská kapela Nazareth a jejich píseň This Flight Tonight, což je původně cover verze skladby kanadské písničkářky Joni Mitchell.

6. září roku 2026 ve věku 80 let. No a tohle je jeho definitivně poslední nahrávka. Bluesovka Doba jedivná. Rádio Praha.

se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku, sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rok.

Jaká paráda. A ruce čisté, jaká paráda.

0: Everything's Falling. To je titulní skladba nového alba sesterské mexické dívčí skupiny Warning. Kapela působí od roku 2013 a tohle je její v pořadí páté album.
1: Rock je náš.

Tolik kapela Weezer a jejich písnička Shine Again, poslední novinka, která nás doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč již za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.
2: Je 22 hodin. Dobrý večer. Jordánský král Abdaláh II. V Praze jednal s prezidentem Pavlem i premiérem Babišem. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. České gripeny vzlétly k ochraně polského nebe, hrozil přelet dronů z Ukrajiny. A zítra bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer až oblačno a naměříme nejvýš 23 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
2: Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijal jeho premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
3: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
4: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
2: Pražské letiště Václava Havla se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo šengenský prostor.
5: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
6: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
5: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
7: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
5: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Historická tramvaj číslo 23 bude od zítřka jezdit z Národní třídy přes Vodičkovu ulici do zastávky Bílá Labuť. Změna trasy má zabránit souběžnému provozu s tramvají číslo 13, která nově končí na Vinohradech v obratišti Zvonařska. Vysvětluje mluvčí společnosti Ropit Filip Drápal.
8: Úprava trasy retrolinky číslo 23 pravděpodobně vydrží minimálně do zprovoznění tramvajové tratě přes Václavské náměstí, neboť 13 ve většině její trasy nahradí znovu zavedená linka 14.
2: České stíhačky JAS-39 Gripen vzlétly včera do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích letouny zamířily do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu. Hokejová extraliga měla dnes na programu 6 zápasů druhého kola. Kladno přivítalo na svém ledě pražskou Spartu a vyhrálo nad ní 3-2 po samostatných nájezdech. Třinec porazil Brno 6-5, i když v utkání ztrácel už 3 góly. Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4 a Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2. Praze bude večer a v noci zpočátku místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno s nejnižšími teplotami mezi 11 a 9 stupni Celsia. Na okrajích města se ale ochladí až na 7 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer.
2: Na Rádio Praha.

0: důvěrné, skryté, sdílené jen s úzkým okruhem lidí, anebo dokonce jen s jediným člověkem. Tak by se ve zkratce daly definovat intimní vztahy. Kdybych se ale zeptala, co všechno může být ve vztazích intimní, co by vás napadlo? Tělesná blízkost, sex, myšlenky, plány? Je toho ale mnohem víc. Vědci napočítali až 12 druhů intimity. Co mezi ně patří? Jsou všechny pro partnerský vztah stejně důležité? A musíme mít intimní vztahy jen se životními partnery? Odpověď budeme hledat v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: A protože tématem jsou vztahy, tak musí být i pravidelný host, který o vztazích s námi mluví, a to je párový terapeut Honza Vojtko. Dobrý den.
2: Dobrý den, Čárko, děkuju za pozvání.
0: Já jsem hned na začátku se pokusila o takovou zkratku, definici toho slova intimita nebo intimní. Můžeme to nějak rozšířit? Co to je?
2: No, to je zajímavá věc. Když půjdeme úplně od začátku, tak slovo intimita pochází z latinského slova intimus a znamená takzvaně nejvnitřnější. Jsem to trénoval, tohle bych to vyslovil, to slovo.
0: A povedlo se.
2: A děkuju. A já moc rád používám vlastně definici, kterou dali dohromady dva pánové, kteří si vědci, kliničtí psychologové, kteří si vlastně s intimitou velmi rádi hrají a dodávají právě různé modely, a jeden z nich je takzvaný Interpersonal Process Model of Intimacy. Je to Harry Rice a Philip Shaver. A oni sformulovali, že vlastně intimita není vlastně nějakým synonymem právě pro sex, nebo jenom pro sex, jenom pro nějakou fyzickou blízkost, nebo lásku jako takovou. Je to vlastně takzvaný vztahový proces. To je velmi důležitý, že to prostě nějakým způsobem vzniká. Ale to druhý je důležitější. Je to vztahový proces a takzvaná subjektivní zkušenost blízkosti, která vzniká tehdy, když vlastně člověk člověku zpřístupní něco právě velmi vnitřního, něco velmi osobního, osobně a vlastně i významného, že to není jenom nějaký sdělení, ale že to má pro mě nějaký význam z toho svého vnitřního světa. A pak to B, což je vlastně to důležité, že to není jenom nějaké jako sebeodhalení a pak jdeme domů a můžeme to povídat, komu chceme. Ale vlastně ten člověk, který to ze sebe vypustil, tak vlastně zažívá nějakou citlivost a zažívá přijetí. A pak ještě jednu věc, a zažívá i péči. Že vlastně ta intimita, proto se tomu říká proces. Že to není nějaký stav, je to procesní věc, která někde vzniká, vzniká tam nějaká reakce, to oni, Shaver a Rice, to pojmenovali jako responsivita, a pak se dál buduje. Že to prostě neskončí.
0: Čili to ale ani nezačíná na prvním rande.
2: No, to určitě ne.
0: Jak sám říkáte, je to proces. A taky tam bylo důležité, že jste říkal, že je to subjektivní proces. To znamená, že pro každého může být jinak dlouhý, že potřebuji jinak dlouhý čas na to, abych se odhalil tomu druhému.
2: Určitě. My spolu i s našimi posluchači už jsme se dotkli několikrát tématu attachmentu, citové vazby. A proč ho sem znova přivádím? Protože vlastně díky Johnu Bowlbymu a Mary Ainsworth vlastně víme, že podle toho, s jakou takzvanou primární citovou vazbou přicházíme z toho dětství do toho dospělého života. Ať už je to bezpečná, nebo právě nejistá, to znamená výbava, nebo závislostní, nedej bože, dezorganizovaná, tak pokud já budu mít závislostní druh attachmentu, nebo naopak výbavý, tak pro mě opravdu bude delší vlastně zažívat nějaký pocit intimity, anebo nejenom, že to bude delší ten proces a řeknu si, ano, my dva jsme teď spolu v nějaké intimitě, v nějakém druhu intimity, ale třeba, což mají často lidé s tou výbavou, citovou vazbou, že zažívají ten pocit intimity, ten subjektivní pocit intimity na krátkou dobu.
0: Já mám pocit, že už jsme naše posluchače dostatečně dlouho napínali tím obecným úvodem, který byl mimochodem velmi důležitý, ale vlastně slíbili jsme, že prozradíme, kolik těch druhů intimity vůbec je. Já jsem v českých zdrojích našla, že v partnerských vztazích je 6, v zahraničních zdrojích 12, podle vědců to jsme říkali, no ale někde jsem našla, že 16, no. Tak Honzo, kolik tedy?
2: To je zajímavá věc, jo. Protože ten základní model, který právě dali Rice se Shaverem dohromady, je jich 5. A je to 5 nějakých základních druhů intimity. Můžu jí vyjmenovat?
0: No určitě.
2: Pojďme. Jako první je fyzická, což je součástí nějaký doteky, nějaká něha, ale i erotika, nějaká vlastně jako sexuální aktivity. Pak je takzvaná emoční, to se asi každý dokážeme představit, co to znamená, ale já to přece jenom dořeknu. V té emoční intimitě není jenom to, že ukazuju v nějakém poli bezpečí své emoce, ale to je jenom jeden krok. A druhý krok je, aby to mohlo být intimní a mohla vznikat nějaká intimita, tak já vlastně do toho musím přidat, a je to součástí té emoční intimity, moji zranitelnost. Jo, že já si dovolím být zranitelný vůči tobě, vůči svému partneru, nebo kamarádům, nebo rodině, jo, a tak dále.
0: Prostě nehraju tvrdáka, ano. Ale jsem ochotný ukázat i to svoje zranitelné já.
2: Ano, a nebo se taky nechat zranit. Jo, protože vlastně to, že já jsem intimní k někomu, nebo když už jsme u té emoční intimity, tak já, když vyjadřuju nějaké svoje, nebo prožívám a ukazuju nějaké svoje emoce, tak oni nemusí být úplně parádní pro toho druhého, který vnímá. Já když jsem steklej nebo hodně smutnej nebo něco, tak toho druhého to může ohrozit, může něco udělat a on na to bude mít nějakou reakci. Jo? A teď nemyslím úplně jako nepříjemnou, zlou, ale prostě bude nějak reagovat. A já, když tohle budu vyjevovat, tak samozřejmě mnoho lidí, my jsme se taky dotýkali tématu jádrového přesvědčení v nějakých dalších dílech, já o sobě si můžu myslet, že nechci zraňovat druhý lidi, že jsem hodnej člověk, nebo naopak, že jsem hodně zraňující, což je součást mého takzvaného jádrového přesvědčení. A já teď přes ten projev mých emocí ukazuju a vidím, že vás zraňu. Ale mý jádrový přesvědčení mi říká, no ty nemůžeš zraňovat druhý lidi, nebudou tě mít rádi, není to jako možný. A v tu chvíli já můžu brzdit a můžu vlastně si myslet, tohle já nemám říkat. Proč to tady vyprávím? Protože tohle je kámen úrazu té intimity, kámen úrazu toho sdílení, protože já vlastně záměrně, pokud tam nebude ta respons, ta odpověď, ta reakce toho druhého člověka, která mě bude přijímat, a přinesu sem ještě jedno téma, kterého jsme se taky dotkli, a to je bezpodmínečný přijetí. Protože tohle není bezpodmínečný přijetí. Já když sděluji...
0: Já si kontroluji, no, jasně, to znamená, jasně. Že už tam mám nějaký blok k tomu být autentický, ano. A ukázat se takový, jaký jsem.
2: A to je A. A B je to, že ten druhý s tím nemusí souhlasit. To přijetí neznamená souhlas. Já tě přijímám s těma jako emocema, ale já si myslím, že to není dobře, že mě to nějak opravdu jako zraňuje, dávám ti to najevo, ale to neznamená, že od tebe chci odcházet. Naopak to může ukázat. Já se můžu mračit u toho, říkat, prosím tě, proč jsi tady smutná? Když přece se máme hezky, když přece nám nic nechybí, děcka jsou zdravá, všechno, ty jsi smutná, jak je to jako možný? Ale to může být velmi intimní reakce. Vás to může zraňovat, když se mi jako vyjevíte, ale já tohle můžu tuhle reakci udělat. A pak přichází to ta péče, která je v té intimitě důležitá. Řekni mi o tom víc. Přichází nějaká zvídavost. Já tomu vůbec nerozumím, ale potřebuju o tom vědět víc. Tohle je intimní pole.
0: Takže jsme probrali tělesnou, jasně? Emoční.
2: Jo. Pak je takzvaná intelektuální. Což je fascinující věc, protože schválně jako vyzvu naše posluchače, kdy jste si někdy záměrně uvědomili nebo vůbec jako řekli, máme mezi sebou nějakou intelektuální intimitu. Co to krucifix jako znamená? A to je vlastně to, že mezi sebou nějakým způsobem můžeme zase sdílet a vyměňovat si nějaké názory, nějaké myšlenky, nějaký nápady, nějaké svoje fantazie. Jo, a jak třeba může vypadat intelektuální intimita? Jdeme z filmu. Teď třeba z Odyssey. Protože tam jsem fakt jako zažíval s mojí drahou polovičkou vlastně intelektuální intimitu. Protože my jsme probírali celou cestu, to, co jsme tam viděli, názory na to, co jsme tam viděli, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, proč se nám to nelíbí, jak bychom to jinak udělali. A tohle byla intelektuální intimita, která trvala nějakých celých 20 minut, když jsme šli pěšky prostě z Flory domů, jo, do Karlína. A to je prostě velmi vzácný. To, že otevřeme knížku a sdělujeme si, co jsme v knížce četli, viděli, zažili, nebo vidíme zprávy a u těch zpráv se hádáme, jak on to má, jak on to nemá, to je blbec a tohle není a tohle je skvělý a tak dále. To všechno může být součástí intelektuální intimity.
0: Ale neznamená to, že spolu musíme vzájemně souhlasit?
2: Teď to je přesně to, protože sebeodhalení neznamená automatický souhlas. Ta intelektuální intimita je taky nejvíc bolavá, nebo může být velmi bolavá, jo, protože neslyším ten protinázor, protiargumenty, mně se to nelíbí. Bohužel ty pseudoromantický vztahy dělají, že když mě on miluje a ona taky, tak musíme se vším souhlasit a musíme být jedna jako soulmate. Znova to zopakuju. To neznamená, že intimita je bezhraniční. Že tam je bezpodmínečný přijetí. Tohle právě není. A ta intimita v dospělém vztahu to právě krásně ukazuje. Protože, a pamatujete zranitelnost,
0: ano.
2: Ono to může být velmi bolavý slyšet svého partnera, že to má jinak. taky intelektuální intimita nebo intelektová intimita může být příčinou myšlenek na rozchod nebo dokonce příčinou rozchodu, protože nejenom díky, anebo taky kvůli, abychom byli správně česky, když jsme v Českém rozhlase, já to, že tam sdílím nějaký myšlenky, právě nějaký názory, můžu zjistit to, že oni jsou součástí nějakých mých hodnot, nějakých mýho hodnotového systému a tak dále. No a nejenom já se tímhletím odhalím a tomu druhému partnerovi se to nemusí úplně líbit, protože názor je názor, ale hodnoty už jsou velmi intrapsychický, nebo jak to říct, jako jsou to součástí naší jako osobnostní struktury. A to znamená, že už říká něco celkově o mě, už je to něco o mý autenticitě a to může být velmi zajímavý.
0: Nemohla by být hodnota dalším druhem intimity?
2: Tak je.
0: A patří mezi těch pět základních?
2: Ne. Já jsem viděl jako udičku, teď necháme udičku, necháme ji trošku šplouchat na vodě, dořekneme těch dalších základních pět, nebo dodáme ty dvě, které nám teď chybí. Ta čtvrtá je takzvaně zážitková intimita, to, že máme spolu nějaký činnosti, někam jezdíme, ne po každý a ne vždycky a ne musíme. Někdy prostě spolu zažíváme, že jsme na dovolený a jdeme někam na vejle, tamhle do Egypta, jedeme do Abu Simbelu a jedeme spolu a něco tam jako zažíváme. Nebo jsme zážitková může být taky to, že hrajeme deskové hry, zážitková může být taky to, že se jdeme jenom projít se psem, jo, a tam a třeba můžeme mlčet, nemusíme nic říkat, ale ten zážitek té procházky, jo, může být natolik zajímavý a sdílený, že to prostě může vytvářet nějaký intimní pole nebo rozvíjet tu intimitu jako takovou. To je čtvrtá. Mm-hmm. A pak je pátá a to je spirituální.
0: To si myslím, že může být docela často kamenem úrazu, ne?
2: Tam jsou ty hodnoty taky, ale taky vnímání nějakého smyslu, nějakého účelu, nějakého přesahu. A teď se vůbec, prosím vás, nebavíme o tom, že spirituální znamená, že musíme oba věřit ve stejného Boha, nebo vůbec věřit v nějakého Boha, nebo v nějakou podobu božství a tak dále. Ale v součástí spirituální intimity může být taky to, že si budeme povídat, že věříme na atomy, na fyzikální zákony, protože tyhle ty debaty o fyzikálních zákonech ukazují ten přesah, ukazují to, že já vnímám a vystupuju sám ze sebe, ze své individuality a vnímám, že mě něco přesahuje, že žiju někde v nějaký společnosti lidí nebo na nějaký planetě a ta planeta je taky něčeho jako součástí a že mě něco prostě přesahuje, že já sice mám nějaká přání, ale ta společnost má taky nějaká přání, který já jsem součástí. Tohle všechno je spirituální intimita a to je pět základních. A mnoho lidí, odborníků, odbornic, si opravdu jako všimlo, že to nestačí.
0: Já si taky myslím, že to nestačí. O intimitě a všech jejich podobách mluvíme v Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Já myslím, že je na čase trošku tu udičku zase vytáhnout, jak už jsme začali s tím, že se mohou rozvětvovat z těch pěti základních, ty intimity. Hodnotovou jsme tady zmiňovali.
2: Ano.
0: Nakolik se to dá rozvětvit? Tak, to je ta základní otázka. My jsme tady na začátku mluvili až o 16, tak přece jenom můžeme někam větvit ještě.
2: Ano. Já vlastně začnu ještě nějakými kritérii, které nám pomohly a vlastně nás trošku vyprovokovali k tomu přemýšlet o více než o pěti intimitách, protože intimita jako taková má dvě základní kritéria, podle kterých se to hodnotí. Jo. Ty vztahoví psychologové, psycholožky a kliničtí psychologové, kteří se tomu věnují opravdu vědecky, tak vlastně mají dvě základní kritéria. A to, že ta intimita je v nějaký šířce, to znamená nějaký jako horizontu, to znamená kolik toho já sdílím a jsem schopný říkat. Ale pak taky nějaký hloubce, což je ta vertikála, která vlastně ukazuje, jak hluboko, to znamená, co, jak moc osobní věci, až opravdu velmi niterní věci, můžu a chci sdílet. A najednou tyhle ty dvě základní osy, ta horizontální i ta vertikální, najednou začala rozšiřovat a ty kliničtí psychologové a psycholožky si všimli, ty oblá, to je pět je málo. Třeba na emoce zaměřená terapie, párová terapie, ta je na té intimitě velmi založená, na tom, jako na těch prožitkových věcech. A hlavně ta párová terapie jako proces si všimla, já nemůžu některé věci prostě minout. Já nemůžu tady zůstat jenom po všechně u emocí, jenom po všechně u zážitku, po všechně u nějaký spirituality. Já se potřebuju zeptat na další nějaký detailnější věci, které ale nejsou detailní, nejsou nějaký jenom nějakou niancí, ale jsou velmi důležitým tématem. A tohle všechno, to, co jsem tady před chvilkou povídal, tak vlastně ty lidi vedlo k tomu to rozšířit. Rozšířit celý ten to pole a k těm pěti začali přidávat další. A já je dám dohromady. Jo. O emoční jsme se bavili, o intelektuální jsme se bavili, o tělesný, to je nová.
0: To není to též, co sexuální?
2: Ne, nepak. Dokonce hned po ní je sexuální, protože a mnoho lidí si to plete a má to jako synonymum. Ta tělesná intimita je vlastně o tom, že máme spolu kontakt. Že tělesná intimita může být to, že já se schovám k tobě do koutku, prostě pod rameno nebo ti lehnu ti na rameno, když se díváme na film, ty mě obejmeš, hladíš mě po boku, na rameni, na zadku, to je úplně jedno. A to stačí. A to může být vlastně velmi hluboká tělesná intimita. To, že se vidíme po práci, potkáme se doma, dáme si pusu, obejmeme se, je tělesná intimita. A vůbec to nemusí víc k sexu. Je jako takový. A mnoho lidí si to plete. Dokonce současní pároví terapeuti, kteří vědecky nějakým způsobem zkoumají právě sexualitu, nebo je to součástí takzvané sex terapie, tak vlastně už se ukazuje, že mnoho lidí, ta procenta jsou velmi vysoká. Dokonce se bavíme o 20-30% lidí. A teď se bavím třeba ze Spojených států, ne u nás. Jo. To by určitě řekla Katka Klapilová, že z Národního ústavu duševního zdraví, která má teď za sebou ten Czech Sex, ten výzkum, jak to máme s tou erotikou u nás v České republice. Ale třeba ve Spojených státech se ukazují nějakých 20-30%. Dokonce jsem viděl jedno video jedné párové terapeutky, která mluvila ze své zkušenosti. Mluvila o tom, že až 40% lidí, kteří jsou v dlouhodobých vztazích, bavíme se o 10 a více letech, třeba nemá vůbec sex během celého roku.
0: Ale mají velmi silnou tělesnou intimitu.
2: A nejde, protože zjišťují, jak prostě stárnou, tak najednou ta sexualita není pro ně nějak extra důležitá, nebo už ji nějak extra nenaplňuje. A bavíme se o tom, že tam je nějaký koitus, že tam je nějaký pohlavní styk. Jo, ono může být v té tělesný i to, že třeba máme nějak lehtivý, že jsme nahatý, dotýkáme se intimních partí, ale není tam taky to vložně erotično v tom pohlavním styku jako takovým. Tak to se třeba někde odděluje, někdo ne. Nechci vám motat hlavu, ale že se na to někdo dívá, někdo to prostě jako zkoumá. Jo, a ta tělesná je velmi, velmi důležitá. Pak je samozřejmě sexuální, když už jsme u toho, a to je vlastně v té sexuální intimitě není, jak spolu dlouho spíme, jaký polohy střídáme, ale v té sexuální intimitě je naopak to, jak sdílíme a jestli můžeme sdílet své touhy, své fantazie. Třeba se jenom pro mnoho mých klientů jedna z nejerotičtějších věcí, že si o sexu povídají. A třeba nejenom mezi sebou, že si povídají o svých fantaziích, o sexu s někým jiným. Ale cítím se natolik bezpečně s tebou, že tyhle své fantazie s tebou můžu sdílet, to, že to sdílím a mám fantazie, neznamená, že to dělám. Protože se cítím s tebou natolik blízko a natolik si dovoluji zranitelnost, že ti to můžu sdílet, protože libido je řízen nějakou novostí. A najednou to jsou velmi silný jako hovory. To neznamená, že to dělám, že najednou a teď mám parťáka, kterýmu to můžu opravdu jako říkat. Pak je takzvaně sociální. Jo. A sociální intimita je, a to přivedla sociální psychologie, to, jak sdílíme vlastně náš kontakt s jiným světem. A sdílíme to s těma našima partnerama. Říkáme jim, jo, tohle byla příjemná večeře s těma kamarádama, tohle mě nebavilo, jdeme na demonstraci, zajímá mě, jak to ta společnost vlastně jako má, jak moc jsem introvertní, extravertní, ambivertní a tak dále. Jo, a to všechno je prostě v rámci nějaký sociální intimity.
0: Tak to je sociální.
2: To je sociální, ať nezdržujem. Pak je zážitková, o tý jsme se bavili. Pak je takzvaná, a to je odnož od tý zážitkový, která je takzvaně hravá a rekreační. A hravá a rekreační znamená, že blbnem spolu.
0: Že máme stejný druh humoru?
2: Ano, stejný druh humoru, že si děláme humor, že po sobě házíme prostě písek, vyšívám, já nevím, prostě je tam nějaká kreativita, prostě je tam nějaká lehkost, že máme i nějaký společný koníček, můžeme mít mnoho jiných koníčků, ale na jogu jdeme spolu, jo, a tam si děláme legraci a tam ti prostě podrazím trošku nohy, ať spadneš a pak říkáme ty učitelce jogový, ona neudrží, tady padmá sánu.
0: A co když má každý jiný druh humoru?
2: No, tak to může být.
0: Ale jde zase o to, aby to přijetí, vzájemně to zdraví, jsme to přijímali a respektovali.
2: Ano, pak se jako otočíme. A v té hraví a kreativní může být taky, on tam je někdo vtipnej a vlastně pro mě není moc vtipný. Já tam sedím a takhle se koukám, říkám, si myslím, že to je vtipný, veď. No, není. A není tam ale pozor. A u téhle hraví to je veliký riziko. Že tam nebavíme se o sarkazmu, nebavíme se o cynismu. Jo, a nebavíme se o nějakým ponižování. Ty si myslíš, že jsi vtipnej, milej zlatý, víš? To si jenom myslíš. Jo, to už překračujeme do těch jezdců apokalypsy, do toho ponižování a není, o tomhle se nebavíme. Jo. Pak je nějaká, který se říká kreativní. A ta kreativní, ono to vypadá, že to může být synonymum v té hraví a zážitkový, ale ne, ta kreativní je, že spolu něco vytváříme. Že budujeme novou zahradu doma, jo, že prostě stavíme zítku, nějaký palisády někde prostě u nás u pergoly v Vánoce, prostě uděláme společně, uděláme nějaký přáníčko, nějaký pévko pro naše jako kamarády, to všechno je kreativní. Protože tam u té kreativity to vymýšlení a jak to máme, tak je zažít prožíváme nějaký pocit blízkosti a nějaký jako bezpečí, že si můžu skritizovat, to je blbost, co děláš, to přece ne, no ale mi se to líbí, já tam pejska chci, vlastně tě spáš nějaký pejskaři, jo a tak dále, že to může být takový, a že tam jsou tyhle debaty a my to unášíme, to je moc hezký, jo. Pak je něco, co je ještě další nadstavba, už jsme u devátý jenom, jo,
0: novina.
2: A to je estetická. No, estetická intimita je, že vlastně takzvaný společný prožívání krásy, se tomu říká. A to, že jdeme do divadla, nebo jdeme do muzea, nebo jdeme do galerie.
0: A nebo na hory.
2: A nebo na hory. A my tam oba koukáme na ty kopce, na ty Alpy, Himaláje, cokoliv se nám jako líbí, nebo jenom jeseníky, to je úplně putna. A jsme z toho unošení a vlastně líbí se nám podobná estetika. Líbí se nám ta mlha, která tam se valí přes ty kopce. Líbí se nám ten sníh, anebo se nám líbí podobný obraz. A nebo nelíbí, nebo se líbí tobě ten obraz. A já tam stojím a chci, pamatujete zvídavost, jak tohle se ti může líbit, Pollock, tyhle ty cákance, seš normální, co to má být, já jsem impresionista, tady prostě, já
0: ale protože Roden, máme bezpečný vztah,
2: ale
0: tak
2: máme bezpečný
0: vztah,
2: můžeme povídat. A voilà, a nejenom jsme, a nejenom ta kreativní, nebo ta estetická přesahuje a spojuje dohromady i tu intelektuální. A nejenom zažíváme, a jenom to je důležitá poznámka, oni se překrývají, to asi naši posluchači pochopili, aby to někdo mohl zkoumat, tak se na to takhle dívá, ale to se vždycky přelívá. Jo? Asi tušíte, že hravá se přelívá s kreativní a se zážitkovou, jo? Intelektová se přelívá právě s estetickou a tak dále.
0: Honzo, teď mě samozřejmě napadá, že jsme spoustu našich posluchačů asi velmi znejistili. Mm-hmm. Možná si někteří takhle jako dělali seznam a teď si ho odškrtávají a říkají si, aha, tak tady dobrý, tadyhle, no ne, no tohle vůbec, jako tady je to jednostranné, tak pojďme si říct, musíme tohle všechno mít, abychom mohli říct, náš vztah je v pořádku.
2: Já odpovím velmi, já trošku fikaně, jo. Proč jsme vlastně se bavili o těch 16 druzích intimity, nebo 12, to je jedno, jak to člověk jako vnímá,
0: o
2: těch základních pěti, tak se vlastně ukazuje, že v těch intimních vztazích my máme všechny. Ale ne všechny takzvaně na desíce, ne všechny naplňujeme stejně. Někdy u někoho to může být, kdybychom třeba vzali 10-bodovou škálu, to mě naučila kognitivně behaviorální terapie, škálovat 0 až 10 a tak dále, tak já třeba tu zážitkou můžu mít na osmičce, ale kreativní třeba na trojce v nějaký jako kvalitě. A tohle je prostě hrozně jako důležitá věc, to jako vnímat, že ne všechny musíme mít, ale ve smyslu ve stejné kvalitě, ve stejném jako naplnění. A pak jsou tam nějaký další kritéria, který vlastně ukazujou něco, co já teď trošku poodhalím moji jako kuchyně terapeutickou, jo? Protože já, když se svýma klientama bavím o intimitě, tak nejenom, že rozebíráme a jim dávám nějaký takový jako papír, takový kruh 16 druhů intimity a oni si tam validují právě na tom, na škále 1 až 10, jak to mají hluboko, ale ještě to nějakým způsobem hodnotí na základě tří kritérií. Jo? Jestli oni hodnotí první, si dělají bod, jestli ji máme, jestli oni mají subjektivní pocit, máme tu spirituální a teď jenom ano, ne, a pak hodnotí, jak vysoko, hluboko. Pak je další kritérium, který na základě těch 16 ukazuje, jestli to chceme mít.
0: Jestli o to stojí.
2: Jestli o to stojí. Chceme mít nějakou, chci já od tebe. A teď ne, já jsem před chvilkou říkal, že je máme, ale chci mít větší. Tenhle druh intimity s tebou, o tom se bavíme, ne, že chci mít spirituální, tu nějak máme, a buď máme velmi nízkou, nebo velmi vysokou, nebo někde uprostřed, ale jak moc jí chci mít s tebou? Chci mít s tebou větší? Teď mám pocit, že jsme spolu na čtyřce a já bych ráda osmičku. To třetí kritérium je, jestli se cítím bezpečí. První kritérium, hodnotím ty jednotlivé druhy intimity, jestli je máme, jak moc je s tebou chci mít, rozvíjet, nebo takhle mi to stačí, a jak moc se v tomhle cítím bezpečí s tebou.
0: Slyšeli jste zkrácenou verzi pořadu Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Kdo dobře počítal, zjistil, že ještě pár druhů intimity do 16 chybí. Pokud vás tedy zajímá, co se skrývá například pod pracovní, závazkovou, krizovou nebo konfliktní intimitou, poslechněte si celý díl na webu plus.rozhlas.cz nebo se podívejte na video na YouTube. K poslechu vás zve a naslyšenou se těší Šárka Feniková.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

of the groove.

0: Rádio Praha. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: O mozku a o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Naše dnešní hostka se to rozhodla změnit. Kristýna Kekrtová je neurovědkyně z Národního ústavu duševního zdraví v Klecenech. V laboratoři zkoumá, jak schizofrenie vzniká, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a hledá látky, které by jednou mohly pomoct lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. Kristýno, ahoj.
3: Ahoj a děkuji za pozvání. Žárovky.
2: Tvoje pozornost ve výzkumu se zaměřuje na schizofrenii. Jak to, že jsme ještě nepřišli na to, jak ji léčit?
3: To je dobrá otázka a já si myslím, že bychom mohli začít tím, že si tělo představíme jako takový stroj a vlastně když se v tom stroji porouchá jeden nějaký konkrétní šroubek, tak je poměrně jednoduchý ho vyměnit. No ale ve chvíli, kdy těch šroubků je víc, tak už to tak jednoduchý není. No a v té schizofrenii si to představuju něco jako, že se porouchá celá ta síť, protože tam vlastně dochází k poruše vývoje mozku, k poruše komunikace mezi neurony. A proto vlastně potom není tak jednoduchý ten lék najít. A já bych možná ještě tu schizofrenii představila jako takovou. O schizofrenii panuje možná mylná představa, že je to porucha rozdvojení osobnosti, což tak úplně není. My popisujeme v klinice, že schizofrenie má vlastně různé symptomatiky, různé projevy. A ty projevy my dělíme na takzvaně pozitivní, negativní a kognitivní. A abyste si to dokázali představit, tak ty pozitivní to jsou třeba nějaké halucinace, bludy, typicky sluchové halucinace. Ty negativní to je potom nějaká jako emoční oploštilost, vlastně, že nedokážeme tak vnímat emoce, nedokážeme tolik navazovat ty sociální vztahy. No a pak kognitivní, tam je to trošku jasnější, poruchy pozornosti, poruchy paměti. To znamená, že je hrozně těžký to léčit, když těch příznaků je tolik. A ještě u každého toho pacienta jsou trošku jiné a jsou jiné ty příčiny. A vlastně pak to dohromady dává něco, čemu my teda říkáme schizofrenie, ale já si právě myslím, že pro to nalezení nějakého léku nebo abychom dokázali těm pacientům více pomoct, by bylo důležité rozdělit ty pacienty do různých skupin podle toho, co se u nich právě projevuje, jaká by mohla být ta příčina a jaké změny v tom jejich těle, v tom jejich stroji se odehrávají. Takže my máme antipsychotika, máme léky, které se typicky používají, ale ty se hlavně zaměřují na ty pozitivní symptomy, to znamená ty halucinace, bludy, ale už trošku opomíjejí ty negativní příznaky a kognitivní.
2: Já jsem zároveň v tom úvodu zmiňoval taky Alzheimerovou chorobu, taky stárnutí mozku. To všechno je neurobiologie. Jakou to má spojitost, krom toho, že se teda bavíme o mozku?
3: Té schizofrenie v nás zajímá to, jak se ten mozek vyvíjí a proč se u některých lidí vyvíjí jinak, než bychom chtěli. U té Alzheimerovy choroby zase sledujeme, proč lidé ztrácí paměť a proč ty nervové buňky přestávají zvládat tu zátěž. No a u stárnutí tam sledujeme vlastně úbytek neuronů a kognitivních funkcí. No a mě by dost zajímalo, proč se tohle všechno děje a konkrétně třeba u toho stárnutí. Já jsem četla, že Češi žijí v nemoci 15 až 20 let. Což si myslím, že je poměrně dlouhá doba a já bych si přála, aby jednou ty babičky a dědečkové zaslouženě mohly ve vyšším věku, když už na to teda mají čas, jezdit na dovolený a sportovat a prostě dělat skvělé věci a ne trávit ten čas v čekárnách u lékařů. No. Takže pro mě vlastně tohle teda nejsou tři oddělené světy, ale jedna velká otázka, jak mozek udržuje rovnováhu napříč životem a to teda od dospívání do stáří a jak my můžeme pomoct, aby ta rovnováha byla ideální a člověk byl zdravý.
2: Když zmiňuješ to stárnutí mozku, tak prozradím, že zkoumáš i vliv střevního mikrobiomu právě na jeho stárnutí. Pro hodně lidí je propojení střeva a mozku možná trochu překvapivé. Dá se to nějak laicky vysvětlit?
3: Nemůžeme vnímat mozek jako takový izolovaný ostrov a nemůžeme se koukat jenom na ten mozek. A střevo je jedna z dalších orgánových soustav, která může ten mozek ovlivňovat. A my víme už teď, že ve střevě žijí biliony bakterií, které ovlivňují celé naše tělo různým způsobem. Takže určitě nejde říct, že by za nějaké onemocnění mozku mohla jedna konkrétní bakterie, ale víme, že ty bakterie dokážou ovlivňovat celé tělo, dokážou ovlivňovat imunitu, dokážou ovlivňovat naši hormonální rovnováhu, metabolismus mozku a vlastně tímhle způsobem, když v tom střevě se děje něco špatně, tak dokážou signalizovat mozku. A třeba u té schizofrenie se ví, že, nebo u Alzheimerovy choroby, tam je to taky popsáno poměrně dobře, že ta střevní bariéra, která dělí střevo od zbytku těla, vlastně je trošku poškozená. Už to znamená, že z toho střeva můžou pronikat nějaké kusy těch bakterií a podobné věci, které nejsou úplně ideální, aby pronikaly do krve, pronikají právě do té krve a potom mohou dojít až do mozku a vlastně způsobovat třeba zánět. Ten zánět je něco, co my nechceme v těle a tím pádem bychom se měli starat o všechny ty části těla, aby fungoval.
2: Je to tedy ten důvod, proč jsou pro vás jako neurovědce ty střevní bakterie zajímavé?
3: No já si myslím, že pro moc neurovědců ještě bakterie zajímavý nejsou, abych pravdu řekla, ale pro mě jo a myslím si, že by měly být pro víc. Ale celkově si myslím, že bychom měli to tělo vnímat víc komplexně a já bych si hrozně přála, aby tohleto začalo být normálnější a běžný ve vědě, že se budeme zabývat celým tělem a ne vlastně jenom tou částí, na kterou jsme odborníci. Takže mně by se strašně líbilo, kdyby ty vědecké týmy byly spojené z různých odborníků, že by tam byl imunolog, neurobiolog, psychiatr, biochemik a dokázali bychom se na to vlastně koukat těmi svými jednotlivými odbornostmi a tím pádem dávat ten komplexní příběh dohromady ze všech stran, protože třeba když studujem ten mozek, tak je pro mě hodně náročný pochopit potom to střevo a pochopit ten mikrobiom a snažím se dostat se do kontaktu s různými mikrobiology, aby mi vysvětlili, jak fungují ty bakterie, jak funguje to střevo.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Kristinou Kekrtovou z Národního ústavu pro duševní zdraví se bavíme o tom, jak je tělo a mozek důkladně propojené a my ta spojení ještě tak dobře neznáme. Ty si v roce 2022 získala Fulbright Masarykovo stipendium a odjela si do Spojených států na Harvard. Čemu jsi tam věnovala?
3: Já jsem se na Harvardu věnovala právě tématu mikrobiomu a stárnutí a nás tam zajímalo, jak změny ve střevěch ovlivní to, jak stárne mozek. A my jsme to teda zkoumali na animálních modelech, to znamená, že jsme to zkoumali na myškách a my jsme konkrétně koukali na to, co se vlastně stane, když odstraníme střevní mikrobiom. My jsme ho tam odstraňovali pomocí antibiotické léčby. No a ten výsledek byl překvapivý pro mě, protože my jsme vlastně ukázali, že když odstraníme mikrobiom starým myškám, tak to má omlazující účinek na ten mozek. Kdežto u těch mladých myšek to bylo přesně naopak. To odstranění mikrobiomu jim poškodilo určité věci v mozku a to mě přijde teda fascinující, že pravděpodobně v tom stáří, je to teda nutno podotknout opravdu na zvířatech, takže nejde říct, že to takhle bude určitě fungovat i na lidech.
2: Ano, neberte antibiotika, abyste omládli, to mi nezní tak. Jako lékařská rada.
3: No, ale bylo to vlastně hrozně zajímavé, že pravděpodobně si to vysvětluju tak, že opravdu ve stáří už vlivem různých okolních situací a vlastně toho celkového stárnutí toho organismu máme v tom střevě bakterky, které nám úplně nepomáhají a spíš nám škodějí a vlastně když teda jsme myšku zbavili tady těch bakterek, tak omládla. Jo, ale omládla teda, co se týká nějakých buněk v mozku, není to zase, že by...
2: Krásná pleť najednou,
3: ano, přesně, kápu. To se nestalo.
2: Já úplně odbočím od vědy a zeptám se, jaké to bylo přestěhovat se do Ameriky?
3: No bylo to náročné. Já si myslím, že je důležitý o tom i takhle mluvit, že to zní nádherně, že člověk byl na Harvardu, ta univerzita je neskutečná a já jsem strašně vděčná, že jsem měla tu příležitost a zároveň teda klobouk dolů Fulbrightově komisi, protože nám pomáhali a myslím si, že nebýt jich, tak jsem z toho ve stresu mnohem víc, než jsem byla. A já teda musím i přiznat, že vlastně když jsem tam přijela, tak po nějakým týdnu, dvou jsem si všimla, že mi vypadalo kolečko vlasů na hlavě, takže až takhle takovej, jsem z toho byla ve stresu, aniž bych to vlastně vnímala, takže takový nějaký podprahový stres jsem z toho měla, ale teda naštěstí brzo odešel, protože ta komunita lidí i v té laboratoři, ale i okolo byla neskutečná a v té laboratoři mě hrozně hezky přijali a i tím, že jsem byla na velké univerzitě, tak ta univerzita dost žila. Takže oni pro nás pořádali strašně moc různých akcí, měli jsme každou středu, myslím, jsme měli sušenkovou středu, takže jsme dostávali sušenky a kafe, pátky jsme často po práci dostávali pizzu, tak to bylo takový, že vlastně tam bylo hodně prostoru se socializovat, což si myslím, že třeba tady tolik toho prostoru není, nebo na školách třeba trochu jo, v té laborce ten pocit nemám. Teď nám přijede taky jedna Fulbrightistka do Národního ústavu duševního zdraví a já jsem o tom hodně přemýšlela, jaký nastavit to prostředí tak, aby to bylo tak přívětivý, jako pro mě byl ten Harvard.
2: Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu stresu. Jak zvládáš stres? Máš nějaké strategie, jak se s ním popasovat?
3: No, já si hodně mluvím. Obecně se snažím o tom mluvit, když se necítím dobře a dost mi pomáhá to sdílet a vlastně zjišťovat, že to mají lidi stejně. A myslím si, že v té vědě jako ono je to nádherný zkoumat věci a mě to hrozně baví, ale je tam spoustu frustrace, protože věci nevycházejí tak, jak by si člověk představoval. Mnohdy pracujeme na něčem roky a roky a pak prostě zjistíme, že ta hypotéza nebyla asi správná a že tady cesta nevede. A jako dokáže to být strašně frustrující a myslím si, že je, nebo mě minimálně pomáhá to sdílet s ostatníma a vidět, že oni to cítí stejně a že jsou taky frustrovaný a pak jdeme společně na kafe a dortík a postěžujeme si, že nám nic nevychází a tak cítíme se líp.
2: Tím si mi téměř odpověděla i na další doplňující otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co přesně děláš v momentech té frustrace. Jedna z nedávných respondentek nám řekla, že strašně sprostě nadává. Tak mě zajímala tvoje vyrovnávací strategie.
3: No tak to já nedělám, já nerada mluvím sprostě teda. Ale občas si taky zanadáváme, to zase jako ne, že ne. No, no fakt mi pomáhá se sejít s kolegyněma anebo se spolužečkama z výšky, protože my jsme teď všichni na doktorátech, všichni tak nějak končíme ty doktoráty a teda zjišťuju, že neznám tolik lidí, kteří by řekli na otázku, jak je na doktorátu, že je to skvělý a že si to užívají. Spíš je to naopak. Takže mi dost pomáhá sdílet tu frustraci, povídat si o tom. A vlastně si myslím, že často díky tomu nalezneme i nějaké řešení. Já třeba mám hroznou výhodu, si myslím, v tom, že ty moje kamarádky studují všechny biologii, ale trošku něco jiného. Takže my přesně, když začneme pak probírat ty naše problémy, tak třeba někdo, kdo se na to podívá z toho imunologického pohledu nebo molekulárního, tak ho napadne něco, co mě by v životě nenapadlo, protože jsem trošku zabedněná vlastně v tom svém mozku. Takže občas vymyslej něco neskutečného a pak posuneme ten výzkum zase o krok dál.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Kristinou Kekrtovou si povídáme o jejich zkušenostech ze zahraničí, z Harvardu a z jejího doktorátu. Přitom ty si nemířila úplně do vědecké kariéry, vyrůstala si v Turnově, v Českém ráji, věnovala se z divadlu. Jak se to stalo, že si zamířila takhle k neurobiologii?
3: No já musím říct, že mě na Gimplu zajímala spousta věcí a kdybych mohla studovat všechno, tak asi budu. Úplně všechno ne, ale většinu věcí. A ta přírodověda vyhrála, protože mi přišlo, že se nemusím rozhodnout hned, že vlastně půjdu na tu přírodovědu. Já jsem na bakaláři studovala molekulární biologii a biochemii organismů, takže jsem si původně myslela, že budu studovat genetiku, což mě hrozně bavilo na Gimplu, na Vešce jsem zjistila, že mě to až tak nebaví. A mě už předtím fascinoval mozek a psychika a nějaká psychiatrie, ale na medicínu jsem úplně nechtěla, protože mám strašně blbou paměť, takže medicína by pro mě asi úplně nebyla. Tak jsem se rozhodla, že právě ta přírodověda je v tomhle super, že se tam člověk může profilovat až později, že vlastně na tom bakaláři si vyzkouším od všeho něco a můžu se rozhodnout až na magistru, takže to jsem vlastně takhle trošičku jako oddálila to rozhodnutí, co přesně budu dělat. A to, že mě fascinuje příroda a jak funguje lidský organismus, tak to jsem věděla.
2: No a nelákala tě divadelní prkna?
3: Lákala. Já jsem hrála pod taktovkou tatínka v souboru ochotnickém na Gimplu a když jsem byla v prváku na vejšce, tak jsem chodila do přípravky na Damu, kterou dělal Tomáš Staněk pod All Stars a bylo to skvělý, mě to strašně bavilo. ale zjistila jsem, že mi to vůbec nejde.
2: Jak to?
3: No já z toho mám veliký zážitek, když jsme dostali zadání, že se máme začít samovolně měnit ve slepici. A já jsem zjistila, že prostě vůbec nejsem schopná tady tu trapnost jako překousnout a vlastně to začít dělat. A byli tam lidi, kteří nejenže se teda zvládali měnit tu slepici a bylo to uvěřitelný, ale ještě dokázali buď být u toho hrozně vtipný, nebo u toho dokázali dokonce předat nějakou zajímavou myšlenku. Já jsem prostě vůbec nedokázala až tak se odprostit od toho, že mi to připadá strašně trapný. Tak jsem se rozhodla, že zůstanu ty biologie.
2: Upřímně, myslím, že jsi dobře udělala, vzhledem k tomu, co už jsi všechno zvládla a dokázala. Vrátíme se k Turnovu, protože v Turnově se taky dost tradičně skautuje. A já znám vaše středisko Štika Turnov. Chodila jsi taky do oddílu?
3: Chodila jsem do oddílu v Turnově a nedávno jsme oslavili 110 let skautingu v Turnově, střediska Štika Turnov. A musím říct, že skauting pro mě byl a je stále strašně důležitou součástí života. A naučilo mě neskutečně moc věcí, které si myslím, že používám i v tom pracovním životě. Takže nějaká spolupráce, improvizace, odpovědnost už od útlýho věku. Takže mě to vždycky dojímá, když se takhle zamýšlím nad tím, co všechno mi ten skauting dal do života.
2: A stíháš ještě skautovat?
3: Už v trošku proměněné formě. Už nejsem moc aktivní v Turnově, ve středisku, ale přesunula jsem se do role instruktora, takže se vlastně snažím vzdělávat skautské dobrovolníky a dobrovolnice a pomáhat jim, protože to, co všechno musí zvládat skautský dobrovolník nebo dobrovolnice, to je ohromná paleta věcí. Jo? Od základů práva po vedení týmu, psychologii, prostě neskutečně velké množství, co ty lidi dobrovolně se učí a musí umět. A já jsem hrozně ráda, že jim můžeme trošku pomoct a že jim můžeme být oporou, protože fakt jako obdivuju, že tady máme tak strašně moc lidí, kteří ve svém volném čase se vzdělávají, aby mohli ještě líp víst a vzdělávat malí děti. Je to fakt neskutečný, takže jsem hrozně ráda, že jsem toho součástí.
2: Tak děkujeme za takové skautské popularizační okénko. Mě by zajímalo, když to všechno takhle kombinuješ a stíháš, zároveň se věnuješ výzkumu mozku, jestli nemáš někdy obavy třeba o vlastní duševní zdraví.
3: To mám a nevnímám to, že být v pohodě

0: tak pro mě bylo hodně náročné, když jsem měla doktorský státnice a cítila jsem, že to není dobrý, že cítím věci, které jsem dřív necítila, že se mi to nelíbí, takže jsem začala chodit v tu dobu na psychoterapii, abych vlastně jakýmsi způsobem preventovala to, že to duševní zdraví nebude v pohodě potom.
1: To je taková rada pro naše posluchače a posluchačky, aby mysleli i sami na sebe a věděli, co s tím dělat. S Kristinou Kekeltovou z Národního ústavu duševního zdraví si povídáme nejen o jejich výzkumných úspěších, ale taky o tom, jak zvládat stres a co všechno vlastně stíhá. Ty máš několik zářezů v podobě organizace festivalů nebo tvorby vlastního podcastu. Baví tě ten přesah do kultury a popularizace?
0: Jo, mě to baví, ale zároveň si jako nemyslím, že by to bylo něco, co nutně každý vědec musí dělat. Takže si myslím, že v každém týmu je fajn, když někoho takového máme, kdo ho ta popularizace baví, aby mohl přenášet ty poznatky dál, dobře je vysvětlit, protože to pak může reálně těm lidem pomáhat. A já jsem třeba ráda, že jsem studovala to, co jsem studovala, protože ty poznatky mi pomáhají v mém životě a myslím si, že by bylo super, aby vlastně všichni měli tu možnost tyhle ty věci vědět a žít o trošku spokojenější život díky těm poznatkům. No, takže by byla škoda, abychom si je nechávali pro sebe.
1: Souhlasím. Myslím si, že je fajn, když každý máme svoje místo a svoji roli. Co bychom vlastně měli o duševním zdraví vědět? O čem by se mělo v rámci té popularizace duševního zdraví mluvit víc?
0: Já si myslím, že se mluví už o duševním zdraví víc a víc a jsem za to ráda, že nějaká ta stigmatizace si myslím, že odchází pomalu, ale jistě. Ale pořád bych byla ráda, kdyby lidi méně soudili, více ptali a snažili se pochopit, aby to vlastně nebylo, že vidíme jenom nějaké chování, které nám připadá zvláštní, divný, a tak se radši tomu člověku vyhnem, ale abychom se ptali proč a jestli můžeme nějak pomoct.
1: A co by měli lidé vidět víc o tvém oboru?
0: No, tak myslím si, že zrovna o tom mikrobiomu a mozku by měli vědět, že je to spojená nádoba a že neřekla bych úplně, že se dá říct to, co jíte, ale měli bychom trošičku víc o tom přemýšlet, co jíme a jíst nějak vyváženě, zařazovat vlákninu, fermentované potraviny, ovoce, zeleninu a tak. Takže přemýšlet o tom, co jíme, ale tak, aby nás to nestresovalo.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Kristino, spíš práce v týmu nebo o samotě?
0: V týmu určitě. Já jsem týmovej hráč a ráda se o věcech bavím, protože si myslím, že tak může vzniknout mnohem víc nápadů.
1: Máš raději přírodu nebo město?
0: Přírodu.
1: A v té přírodě spíš hory nebo moře?
0: Rozhodně hory.
1: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
0: Kuchyni? No, asijskou mám ráda. My jsme byli na Srí Lance, tam jsme se učili od místních vařit místní jídlo, takže to mi strašně chutná.
1: Když se vrátíme k práci, raději uskutečníš experimenty nebo analyzuješ výsledky a přicházíš na to, jak to bylo?
0: Já nemám ráda statistiku, takže já určitě mám radši ty experimenty a pak mě baví koukat na to, co vyšlo, když to někdo za mě vyhodnotí.
1: Dobře, a zpět v přírodě, máš raději spaní pod širákem nebo ve vlastní posteli?
0: Já ráda spím venku, ale musím říct, že jsem trošku posera, takže pod širákem je to pro mě náročné, když třeba proběhne okolo kanec, tak mám strašný strach z toho, takže pod širákem, ale mezi lidma a vždycky musím být ve prostřed.
1: No a jsou to právě lidé, co tě žene do laboratoře, nebo máš něco jiného, co pro tebe spouští ten zápal do vědecké práce?
0: Jo, já si myslím, že by bylo asi hezký říct, že je to právě ta touha po poznání a taky trošku jo, ale nejvíc jsou to ty lidi, protože máme teď úžasný kolektiv v NUDZu a fakt mám ty lidi strašně ráda a baví mě s nima tu vědu dělat, protože jsou neskutečně chytrý, neskutečně kreativní a hrozně mě baví pozorovat, co všechno dokážou vymyslet a co si pamatujou a jak dokážou ty věci spojit, protože tu paměť nemám, takže si ty věci neumím tak dobře spojit a myslím si, že pak dohromady, když my se spojíme, tak to může tvořit tu hezkou vědu, která nás všechny baví.
1: To je hezké, že to s náma takhle sdílíš, té celosti. Přijde mi, že to je ale přece jenom docela dlouhá cesta. Něco vyzkoumat a dostat to až třeba k tomu léku, který člověk může používat nebo užívat, když nějaký problém má. Jak dlouhá cesta je to podle tebe? Jak dlouho to trvá? Máš nějaké zkušenosti?

0: ti s tím?
1: Ta cesta je dlouhá a někdy ta cesta nedojde do cíle. Vlastně ve velkém procentu ta cesta nedojde do cíle, protože většina těch nápadů se k léku reálně nikdy nedostane nebo skončí někdy podél té cesty. Takže myslím si, že to u každého léku úplně jiné, jak dlouhá je ta cesta, ale je hodně dlouhá. Ale myslím si, že má smysl i to, co necháme podél té cesty, protože vidíme, že třeba tudy ta cesta nevede, ale už to víme a už se z toho můžeme něco naučit. Takže si myslím, že má vlastně smysl jakýkoliv vývoj léčiv, i když neskončí tím úspěšným lékem, který pak můžeme najít v lékárnách.
0: A co tě na takové cestě baví nejvíc?
1: Mě baví to přemýšlení v té komplexitě, že vlastně je to jako kreativní. Já jsem si vždycky říkala, že bych chtěla dělat něco kreativního a pak jsem šla do vědy a chvilku jsem měla pocit, že to teda není moc dobrý, protože tam musím spíš jako umět strašně moc věcí a naučit se strašně moc věcí, což vlastně teda není úplně moje parketa. A pak jsem zjistila, že ta kreativita je tam taky hrozně potřebná. A když se přesně ten tým poskládá tak, aby tam byl někdo, kdo si pamatuje ty věci, ale někdo, kdo je i kreativní a kdo dokáže potom si ty věci propojit, komplexně o tom přemýšlet, takže to potom dává dohromady ten smysl a ty hypotézy, které potom můžeme zkoumat.
0: Mně se moc líbí, jak ze široka to bereš. Tak jenom závěrečná otázka, jak vlastně přemýšlíš nad svojí kariérou? Je nějaká meta, které by si chtěla dosáhnout?
1: Dokončit doktorát bych chtěla, což doufám, že bude brzo, protože už jsem teda odevzdala disertaci a doufejme, že se bude komisi líbit. A v budoucnu mě teď baví ty projekty, na kterých pracuju v NUDZu, ale líbilo by se mi jednou si třeba založit nějaký vlastní startup nebo něco podobného, ale zatím mě nic tak geniálního nenapadlo, abych to mohla udělat.
0: Moc krát děkujeme za tohleto sdílení tvého nadšení. Myslím, že to nám všem projasnilo den a díky, že jsi přijala naše pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Loučí se s vámi Jan Lukačevič, u příštích žárovek zase s Pavlou Hubálkovou.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Bahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou Bahalovou.
6: Rádio Praha, hity, doprava, informace.
7: Rádio Praha.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
2: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
3: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
4: Many female athletes now speaking out.
2: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
5: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
0: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sáskovku Novik.
7: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
0: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu ji hrudní chránič tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
6: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sázkovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
0: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
8: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
0: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
9: Disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
0: Plavkyně Lenny Pelistr a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue, tělo. Nahé pozovali třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raisman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
6: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pózovat nahý nebo nahá, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme. Tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci. Že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Toni Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
0: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla, ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti. Tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
6: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovkyň, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spod zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovaly a bojovaly. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
0: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
6: Ano,
0: což je jenom
6: tak.
0: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
6: může
0: vypadat.
6: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
0: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
6: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
0: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Ariane Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
6: to, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jakým jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé příliš odhalené kostýmy a tak podobně, tak víme, že spíš to jde tou druhou cestou, že chcete mít pohodlí pro ten vlastní sportovní výkon. Protože to, co vám řekne většina sportovkyň a to, proti čemu se vymezují i ty ženy, které vystoupily do popředí v rámci toho trendu reakčního na Sydney Sweeney, tak je, že chtějí odvést sportovní výkon primárně. To, že přitom chtějí vypadat nějakým způsobem dobře, to, že nechtějí, aby je někdo viděl v nějakých nelichotivých pozách, dává taky smysl, k tomu sportu patří a taky víme z těch dlouhodobých výzkumů, že u žen se ukazují o něco častěji než u mužů, protože k tomu přispívá právě to, jak moc je často při sportu ženské tělo odhalené. Ale ty trendy, které vlastně směřují proti tomu, to, že třeba sportovky nechtějí mít kraťasy, nebo
0: ale to se změnilo, ta pravidla už se změnila, že jo, v minulosti třeba přesně plážové tak. Házené.
6: Plážová házená, to byly
0: to
6: norky.
0: Velký problém, velké téma to bylo.
6: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů, pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak, mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celo neoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
0: Tření, že jo?
6: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, a ne co nejestetičtější.
0: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých snímat atletky, gymnastky, sportovkyně.
6: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
0: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
6: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako spovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyň, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky. Nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo kouká.
0: A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
6: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Hmm. Představte si, že v dnešní době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně, vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii, tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval prostě proto, že si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
0: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
6: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět.
0: A že se na to víc soustředila, než na ten výkon.
6: Přesně
0: jako
6: tak,
0: takový.
6: Na ten výkon jako takový.
10: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
6: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
10: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
0: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta, protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletělo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
6: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci, společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle. A z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nijak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, já, jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
0: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Mm-hmm. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
6: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že se mluvilo o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
0: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích, do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
6: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté a tak by jim bylo dobře.
0: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
6: Že tady sedíme my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Takže je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role a to je hodně povzbudivé.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
6: Díky za pozvání, na shledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně a mě zajímalo proč. Další týden s Vinohradskou 12 končí. Všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.

0: 87,1 FM. Věci Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci.
1: Česká bankovní asociace teď v září spustila novou verzi populárního projektu Kybertest.cz, a to právě ve spolupráci s policií České republiky. Možná představte nám ten kybertest, i když je to nová verze, protože ne všichni ho znají.
2: Kybertest je na trhu řadu let a my jsme opravdu za policii České republiky nesmírně potěšeni, že jsme od samého začátku u jeho vzniku a u jeho upgradeů a jsme moc rádi, že můžeme být partner České bankovní asociace. A vlastně kybertest je takové herní prostředí, kde si lidé v prostředí smyšlené banky a internetového bankovnictví mohou sami ověřit, zda by naletěli nástrahám aktuálních internetových podvodů. To znamená, zda by naletěli falešné zaslané zprávě, ať přes telefon nebo do e-mailu, zda by je přesvědčil inzerát na podvodnou investici, anebo zda by se nechali nalákat nějakým reklamním videem, kde se mohou pohybovat herci, politici, známé osobnosti a říkat jim, pojďte do spořícího produktu nebo investičního produktu s námi, protože zázračně zbohatnete.
1: V čem je ta nová verze kybertestu jiná oproti té předchozí? Jak jste ji posunuli?
2: Právě, že tvůrci posunuli ten kybertest do těch aktuálních hrozeb. A to znamená do takových deepfakeových videí, do používání AI nástrojů, kde opravdu jsou vytvářené různé bannery inzertní, které vypadají jako fotografie reálných osob, které známe, anebo i opravdu ta deepfakeová videa, kde jsou stvárněny osobnosti, které veřejnost zná a vlastně jim možná lépe uvěří. Toho ti pachatelé vlastně využívají, že používají známé osobnosti, protože když to přece říká například předseda vlády nebo nějaký významný politik, tak to určitě bude pravda. A tyhle moderní nástroje, AI nástroje, vlastně opět ukazují těm lidem, jak moc je to už dokonalé, jak moc je to nerozeznatelné od reálu. A právě v tom internetovém prostředí té smyšlené banky si ti lidé mohou tyhle věci ověřit a zároveň, když zakliknou tu odpověď, tak se jim vyhodnotí, zdali to udělali správně nebo zdali si nevšimli nějakých jednoduchých parametrů, které tam jsou a které vlastně mohou říkat, že se jedná o podvod.
1: Jak dlouho ten test trvá?
2: Já myslím, že se dá docela dobře zvládnout do nějakých 15-20 minut. Prochází člověk 10 otázkami, přihlásí se do toho prostředí, kde opravdu je v té internetové bance, v tom internetovém bankovnictví, dostane přidělené nějaké finanční prostředky na svůj účet a s ním musí hospodařit. A jak prochází těch 10 otázek, tak buď si ty svoje finanční prostředky uhlídá, anebo za každou špatnou odpověď vlastně o nějaké peníze přijde. A to je tak, jak je to právě v tom reálném světě, protože ve chvíli, kdy narazíme na nějaký podvodný inzerát nebo vyslyšíme nějaké volání falešného bankéře, falešného policisty, tak také přijdeme o peníze. Akorát, že v tom kybertestu si to můžeme vyzkoušet na nečisto.
1: Když člověk v tom reálném životě naletí, jaká je šance, že dostane svoje peníze zpět?
2: Tohle je velmi těžká otázka a možná ještě na ní těžší odpověď. Tady hraje roli celá řada aspektů a hraje tam roli zásadně čas a také přes jaké účty se ty finanční prostředky převádí, kam se přeposílají, zdali jsou to nějaké okamžité platby do zahraničí. A ve chvíli, kdy tam je pak už nutná spolupráce s těmi zahraničními subjekty, tak ta cesta nebývá jednoduchá a vlastně se k těm finančním prostředkům obvykle ti lidé už nedostanou. Takže vždycky je lepší přemýšlet dopředu v té nianci, že by to mohl být podvod a raději tu platbu neposlat a ověřit si ji z více zdrojů a třeba u svého bankéře, než opravdu slepě poslouchat instrukce z nějakého návodného videa nebo z nějakého přesvědčivého hlasu bankéře, který nám zavolá na telefon.
1: A cílí ten kybertest.cz spíš na seniory, nebo data ukazují, že na ty triky e-shmejdů snadněji skočí mladá generace?
2: Kybertest je úplně pro každého. My totiž u těch kyberpodvodů opravdu víme jedno, a to, že nejohroženější skupinou jsou vlastně ti lidé v tom produktivním věku. Lidé, kteří jsou plně zaměstnáni, kteří mají nějaké finanční prostředky a možná nemají tolik času se věnovat nějaké pozornosti ve smyslu zkoumat podrobně, jaká jim přijde SMSka nebo kdo jim volá. Já bych tady chtěla opravdu důrazně říct, že tahle trestná činnost se netýká seniorů v tom masovém měřítku, protože se týká skutečně úplně všech. Takže kybertest.cz by si měli udělat všichni. A pro děti je ještě udělaná kyberhra.cz, kde vlastně je podobný systém a opravdu ty útoky cílí od dětí po seniory úplně na všechny, přičemž samozřejmě nejohroženější je ta, řekněme, v tom věkovém rozmezí ta střední skupina.
1: A ještě jedna otázka, který typ podvodu je momentálně nejnebezpečnější?
2: Stále jsou to takové ty phishingové, vishingové a smishingové nálety, to znamená plošné rozesílání e-mailu nebo SMSek, navolávání falešný bankéř, falešný policista nebo rozesílání SMSek s nějakým odkazem, na který člověk má kliknout, a opravdu se asi s největší škodou jedná o ty investiční nabídky, o to zaříďte si nějaký produkt, ušetřete si peníze na stáří, zhodnoťte své peníze a snažte se nějakým způsobem ty peníze někam odesílat. Ale když bychom to vzali úplně v globálu, tak největší vlastně rozsah tohodle podvodného chování jsou jakékoliv inzertní podoby, to znamená i prodej přes internet, takové to, že si objednáte telefon a přijde vám cihla. Takže inzeráty obecně je největší hrozba.
0: K věci.
1: Naším hostem je vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. A ještě jedno téma, aktuální fenomén sharenting, tedy nadměrné sdílení fotek dětí rodiči. S tím souvisí nově spuštěný online nástroj Rodiček. Představte nám ho.
2: Děkuji za tuhle otázku. Rodiček je nástroj, který vyvinula nadace Vodafone. Já jsem strašně moc ráda, že nás v tomhle ohledu požádali o podporu. A je to vlastně nástroj, který pomáhá rodičům identifikovat, jestli fotografie, kterou chtějí veřejně sdílet, je bezpečná, anebo je nějakým způsobem riziková. A to riziková znamená, jestli jsou tam buď nelichotivé, nebo opravdu nějaké dehonestující pozice třeba jejich dětí. Nebo jestli jsou to třeba i nějaké ukazatele, které mohou identifikovat, kde se to dítě pohybuje. No, někteří rodiče to nepoznají, protože když se na ty fotografie svých milovaných dětí podívají tou optikou hrdosti, pyšnosti na své dítě, že se jim něco povedlo, tak možná takové to, že na té fotografii jsou i další třeba osobní informace o tom dítěti nebo osobní údaje.
1: Co třeba?
2: No, například to může být adresa, datum narození, rodné číslo. Někdy je to právě fotografie s vysvědčením, kde vlastně o tom dítěti úplně všechno. Nebo jsou to různé fotografie z dovolených, kde i ty děti jsou v nelichotivých nebo v opravdu dehonestujících pozách, v plavkách, obnažené. A nebo jsou to fotografie třeba ze sportovních utkání, z turnajů. A tam se dají identifikovat týmy, kde se ty zápasy hrají. A mohou opravdu ty fotografie dovést k jasné konkrétní informaci, která může to dítě identifikovat.
1: S jakými nejčastějšími případy zneužití těchto fotek se policie v praxi setkává?
2: Jedná se asi nejvíc o kyberšikanu. Opravdu, že ta fotografie je zneužita k tomu, že pak nějaký pachatel teda vydírá tu oběť, že buď tu fotografii všem rozešle, pokud neudělá to, co on chce, nebo pokud mu nezaplatí peníze, že ji dá k dispozici rodičům, školním kolektivům a podobně. A vždycky je tohle velmi citlivé téma, protože možná fotografie, kterou my jako rodiče anebo i jako okolí nevnímáme jako dehonestující, tak proto dítě to může být zásadní a vlastně se sami sobě na té fotografii nelíbí, přijde jim to trapné, aby je někdo takhle viděl a může to pro ně opravdu být traumatizující situace, že někdo je přes tu fotografii začne vydírat a oni sami ví, že by takovouhle fotografii nikdy nezveřejnili.
1: A od jakého věku toho dítěte by pro nás mělo být samozřejmostí uplatňovat to pravidlo souhlasu? Prostě jednoduše se zeptat, můžu to sem dát?
2: Já si myslím, že bychom fotografie dětí úplně sdílet neměli, že bychom si tu domácí radost měli sdílet sami. A ve chvíli, kdy to dítě dokáže už nějak rozumově ty věci vyhodnocovat, tak bychom se ho na to měli ptát vždy. A to, co se mi vlastně líbí u toho rodičeku a u těch aktivit, která ta nadace Vodafone dělá, tak oni si udělali průzkum jak mezi rodiči, tak mezi dětmi. A vlastně z toho průzkumu vyplynulo, že pouze 11% rodičů se ptá na souhlas svého dítěte, zdali tu fotografii mohou zveřejnit. A naopak u otázky na ty děti zase z té první top trojky vyplynulo, že mají obrovskou obavu z toho, aby jejich fotografie, na které jsou oni, vlastně nebyla zneužita k té kyberšikaně. Takže já myslím, že ta interakce mezi dítětem a rodičem je potřeba vlastně skoro od samého začátku. Protože rodiče často budují digitální stopu svým dětem vlastně už v době, kdy ty děti ještě nejsou narozené, kdy se chtějí podělit o informaci, že je čeká přírostek do rodiny a to dítě samozřejmě řadu let není vůbec schopno vyhodnocovat, zdali takovýhle fotografie o sobě chce zveřejňovat nebo nechce. Ale ve chvíli, kdy už dochází opravdu k nějaké diskuzi mezi těmi rodiči, myslím, že by se ten rodič měl ptát úplně vždycky.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Děkuji moc. Naschledanou.
1: Naším dnešním hostem byla vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Já se na vás těším za týden opět u pořadu K věci. Naschledanou. K věci.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi kilometry Jiřího Ješka, příjemný poslech všem posluchačům radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů, vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
2: Krásný den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
3: Hezký den.
1: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
2: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo, fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka, ale teď jsme se Zdeňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, tonem, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka, jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál, nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 627 km za hodinu.
3: Jo, to bych mohl.
2: Ale jo, vážně, jako polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno za tu českou stranu, my dva se Zdeňkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů a to jako na to fakt nejsem zvyklý už. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdeňkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umíme, ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo, jak z konve, bylo asi 8 stupňů a to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně
1: oklikou.
2: Nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Koppenberg, nebo prostě něco šílenýho. Ale byla tam úžasná atmosféra. Jako kdyby tam měl ten závod míru. Já si pamatuju ty černobílý obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra, ale jako ty první kilometry, kdy jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma, tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no, že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, Má doma neurotickou manželku a dvě ukřičené děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchyni. Jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil. A pak přijedou k té tchyni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano, nebo ani hever, ani nic. Takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře. A tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát. Že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
3: Občerstvovačky po cestě si říkal. Tam ti zastaví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
2: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý šaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem jel poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch Flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
1: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád uvidí na 2x170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
2: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý, a potom přes Budějice do Vídně, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy. Takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney, a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěný, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
1: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji, my, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
2: Vrátit do hry,
1: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
2: Rozhodně. Bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí, a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se, a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to, jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu. A je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křížíkových pavilonů a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
3: To zdýše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
2: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
1: To jsme moc rádi, a když dáme trošku stranou sedminásobného vítěze Tour de France, anebo nulanásobného vítěze, respektive šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
2: Hele, neskutečně, jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byli i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeňkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě. A vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis.
1: Ty drezy k tomu jsou.
2: Ty drezy samozřejmě. Ale je to prostě zážitek a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo jak, už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává, tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5-2,8 převýšení.
3: Takže to jsme k tomu průměru neříkal.
2: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů, jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul a ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu, v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připraveném na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu, tam je vidět, jak ta cyklistika táhne. No.
1: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
2: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína a já říkám, a super, do Drážďan tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saské straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jak, jako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každýho, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout. A i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati. A já jsem říkal, jako fakt obdivuju, jakože tohle to někdo zvládá. A my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože si to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
1: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a spol jsou přece jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí. V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
2: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že zaprvé byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France, a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále. Takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Miguel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší, jako ze svých výsledků. Ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej.
1: Třikrát
2: druhej, no. Tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar. Podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu pětkrát, že jo?
1: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Ješka, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Miguel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale, Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo. To, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
3: No to se nestalo a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout tady Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přiblížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
2: Měl by další druhý místo do sbírky. No,
3: no právě.
1: Čtvrté, no. To by
3: také byl rekord, tuším, že?
1: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit, Jirko, Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
2: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu, o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslí můstek k blížícímu se mistrovství světa.
1: No, pojďme na něj. Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
3: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli a ne vždy to úplně dopadlo, ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
2: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu, že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje, a když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě. Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
3: Tam dneska máme tolik, že ano, můžeme vyjmenovat téměř
2: přesně
3: všechny.
2: Tak. Tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky, trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ghana, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ghana s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
1: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
2: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv. Ale když vemu Matyase Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy. Já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle. Tam podle mě může jet klidně na pódium. Nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyas Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
3: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenpoola než pro Ganu, kvůli Ganově výšce, protože ono je to tam...
2: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchodňáku, je tam taková ta traverza.
1: Je tam 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
3: No a Remko si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
2: A tohle Remko umí nejlíp na světě.
1: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenpoolem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
3: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenpool.
2: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom a tam foukalo neskutečně právě, jak je ta řeka široká.
3: Tam právě jedou.
2: Tam jedou.
3: Tam jedou právě.
2: No tak vydá. Tak bacha na bobry. Já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to a on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutíká. Tak jo.
3: Možná proto
2: mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formule, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
1: Tak snad tahle informace se včas dostane k Matyasi Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyasovi držet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude tady Pogačár a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující a díval jsem se už prostě na ten profil, ten, těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity Prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku. Martin to může popsat, když to tam zná ze z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím a myslím si, že ani Matěje van der Poel a Wout van Aert neví.
3: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700
1: metrů. Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože, Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku a první dva, tedy mládí vpřed.
2: No, mládí vpřed a vrchaři.
1: A vrchaři.
2: Isaac del Toro, Paul Sexas. Jako podle mě, takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double. Což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
1: Jsem si skoro jistý, že ne.
2: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejnej double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Mathieu van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopni to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vysportovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
1: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Mateja Sevacka, třeba.
3: Česko bude ve třech závodnících. Teďku přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
1: 8 a Slovenci 9.
3: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
1: Na druhou stranu ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře zná z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí. A opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, nech se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo i Zágdel Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit osmi Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
2: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
3: Nikoho nepodceňujeme, ale
2: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi. A nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako Potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
3: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
1: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono, když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
2: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět, i když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jenom zadarmo trénink nebo i pro ty profíky dobře placený trénink. Proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
3: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli víc než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelement, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelement tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
1: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my. Když by si český fanoušek cyklistiky rozklikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
2: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, za prvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
3: Česko má jednu
2: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
1: Nevíš.
2: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurterka pro na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, v Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou mi přijde asi jako zbytečný. No.
1: A Julia Kopecký jede 23, což zase chci ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
2: Na druhou stranu duhový trest, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky jo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, na, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví, jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Vollering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl... Kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Vollering má jako...
1: Bo tady Pogačar to zvládl.
2: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Vollering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu, jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
1: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali, koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na demi.
2: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo, a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
1: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačár a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty, jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci, zase to bylo velké téma, nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
2: A bude si jíždět toho Mace Pedersena nebo Matyase Vacka.
1: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
3: Přece to bude dělat Mateo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
2: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmovýho parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot. A i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu. A je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
3: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simmons a Matyas Vacek.
2: No.
3: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
2: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první tři byly byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
1: Vinokurov se mi zdá,
2: tak... Já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl. A přesně, kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simmons s Matiasem Vackem, tak jako super. A ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
1: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silnějším závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé,

0: se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat góly, jak se nebudou počítat, jo. Tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska, nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš, a chceš mít jistotu, že třeba na nějakém posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaké záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví, a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silnej a mně to přijde jako škoda.
1: Ty si se tu poslední etapu jako v úzovkách nechceš mít zabitou dojezdovou, ale na druhou stranu taky bys toho jako nechtěl mít jenom prostě to defilé, no, jako potřebuješ, aby se ti tam jezdilo, závodilo, a to, co Karel naznačuje, okruhy samozřejmě ano, pro diváky na místě určitě, ale zase, když to vezmu z pohledu toho, že většina je těch, kteří to vidí nějak zprostředkovaně, z pravidla v televizi, tak si nejsem úplně jistý, jestli to tu záživnost má takovou, než cestování po francouzských hradech. No,
0: no tak zase samozřejmě má to něco do sebe, musíme oddělit přesně ty fanoušky, kteří se na to koukají jako cestopis, a ty, kteří zajímají prostě ty 100% výkony, pak máme zase lidi, kteří koukají na tu cyklistiku z důvodu, že sami jezdí na kole a jenom si tak jako přes tu obrazovku porovnávají s těma největšíma profíkama a pak závodí na nějakých velkých akcích. Já ještě využiju oslý můstek, Karle, ty máš před sebou velkou výzvu, tak jak seš připraven?
2: Já jsem snad připraven dobře, já se těším na ještě, počasí má být krásné, tak doufám, že si to užiju, tak jako si to užiju vždycky, když sednu na kolo, a teď si mě úplně zaskočil. No, já se tam vždycky těším, protože je to tam v těch kopcích, Martine, tak já vždycky jezdím v té hezké krajině kopcovité, horské, dobře, no. Teď jsme natrénovali tam, když ty si jezdil závod míru nebo tuhle tu trasu, tak já jsem byl v Krkonoších třetí den, jsme taky hodně zmokli, zkoušeli jsme jet směr Zlaté návrší, tam se to teď opravuje, což znamená, že se tam jet nedá, ale taky to zároveň samozřejmě znamená, že až se tam ta cesta udělá, tak tam konečně po letech bude krásný asfalt až nahoru, a na to se těším moc a moc.
0: Martine, u tebe jsem zaznamenal, že už si opustil zednické práce na svém bytě a že si občas vyjel na kole, takže blízká se na lepší časy.
1: Jo, teď párkrát pojedu, ale nevidím to, až příští léto. To bude dobré.
2: 18. září, říká Martin Charvát, až příští léto. Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ješka. Poslouchejte nás dál. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi, a přeju krásný den.
1: Díky, hezký den.
2: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu na slyšenou.
0: Krásný víkend.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím